Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Slavnou píseň The Nearness of You, tvá blízkost, kterou jsem naspíval v roce 1965 za doprovodu rozhlasového jazzového tria ve složení Rudolf Rockl, Ivan Dominák a Luděk Hulan. Jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral záměrně. Celé bude totiž věnováno jazzové zpěvačce, kterou po léta obdivuji a po kterém moje třetí dcera Charlotte získala své druhé křestní jméno. Zpěvačce, o jejímž hlase se právem tvrdí, že byl dokonalým nástrojem pro definici jazzu na poli populární hudby. Díky němu byl její zpěv se stejným nadšením a zaujetím přijímán jak skalními jazzovými fanoušky, tak příznivci kvalitní pop music. Dnes vám bude zpívat první dáma jazzu Ella Fitzgerald.

Během 79 let svého života obdržela Ella Fitzgerald 13 výročních hudebních cen Grammy a vydala více než 40 alb. Její dominantou byl precizní, temperamentní a stále mladistvý hlas s nádhernou barvou a rozsahem 3 oktáv. Originálním způsobem dokázala podat pomalé jazzové balady, stejně jako svižné swingové písně. Fascinující je především její úžasná schopnost hlasové improvizace, takzvaného sketu, kdy dokázala svým hlasem napodobit zvuk nástrojů snad celé jazzové kapely. Její matka zemřela při autonehodě, kdy bylo budoucí slavné zpěvačce pouhých 15 let. Tehdy zůstala s matčiným přítelem, ale aby toho utrpení nebylo málo, tenkrát se na to zemřel na infarkt. Po těchto dramatických událostech téměř přestala chodit do školy. Aby se uživila, našla si práci barmanky v jednom nevěstinci a jejími přáteli se stali lidé z okruhu místní mafie. Poté, co měla problémy s policií kvůli prodeji nepovolené loterie, byla poslána do církevní školy. Z té ale brzy utekla a nějaký čas dokonce žila jako bezdomovec. Vstup Elly Fitzgerald do světa profesionálního jazzu je provázen spoustou legend. Mezi nimiž bychom s odstupem času jenom stěží hledali pravdu. Ale i tak není pochyb o tom, že vítězství v soutěži amatérských zpěváků, která se konala v roce 1934 v slavném legendárním divadle Apollo v newyorském Harlemu, jí otevřelo cestu do tehdy populárního orchestru Chicka Webba. A že se tady začínající zpěvačka, která měla zpočátku plat jen 12,5 dolarů týdně, nestratila, svědčí skutečnost, že po Webově smrti převzala jako 21letá vedení jeho souboru.

Zůstává otázkou, kolik let vlastně Ella Fitzgerald bylo, když v roce 1934 zvítězila v oné amatérské pěvecké soutěži. Podle oficiálních pramenů jí mělo být 17, ale objevují se i verze, podle kterých si musela 2 roky přidat, aby vyhověla předpisům o zaměstnávání mladistvých. Mnohdy, když nespívala sólově, stávala Ella Fitzgerald hned vedle kapely a jak jednotlivé sekce vypalovaly své hudební fráze, zpívala s nimi a často přitom mávala rukama, jako kdyby už tehdy řídila celou kapelu. Hudbu swingového big bandu do sebe vstřebávala po celá svá učednická léta, čímž docílila faktu, že mnozí kritici i hudebníci v jejím hlase i dnes slyší barvu i frázování tenor saxofonu. Poslechněte si teď Ellu Fitzgerald písni How High the Moon, jak vysoko je měsíc, ke které se během své pěvecké kariéry ráda vracela.

Není divu, že How High the Moon, jak vysoko je měsíc, je její nejslavnější nahrávkou. O improvizační pohotovosti královny jazzových vokalistek se tradují úplné legendy. Snad nejčastěji vzpomínanou je mezi nimi příběh, podle něhož se prý stalo, že jí při jakémsi jam sessionu vypadl text a ona suverénně začala přespívávat telefonní seznam, který z legrace podal jeden z muzikantů. Zda se tenhle gag skutečně uskutečnil, to by mohl potvrdit pouze její dlouholetý manažer a producent, dnes už bohužel také zesnulý Norman Granz. Ten s Ella Fitzgerald učinil jednu z hlavních hvězd proslulé koncertní řady Jazz at the Philharmonic. Dost možná, že by jenom pobaveně přitakal. Nelze totiž popřít, že když v říjnu 1957 vystupovala v Los Angeles, tamní koncertní síň Shrine Auditorium zažila podobný kousek, ten byl ale tentokrát zvěčněn. Konkrétně na albu Ella at the Opera House. Z tohoto alba vám nabídnu ukázku. Ella Fitzgerald tenkrát sketovala, až se hory zelenaly a její doprovodný, doslova hvězdný band, plný slavných jazzových muzikantů, ji vyburcoval do neskutečných obrátek. Uprostřed svých chorusů ve slavné Gershwinovce Oh Lady Be Good najednou z ničeho nic zanotovala I don't know where I'm going, but I'm going, I'm going, I'm going. Nevím, kam jdu, ale jdu, jdu, jdu, jdu, ne, jdu, jdu, jdeš, jdu, to nebylo od Gershwina. Sweet, lovely lady.

Během několika desetiletí Ella Fitzgerald spolehlivě zakotvila na pozici interpretky, kterou přijímá a miluje obecenstvo mnohem širší než pouhá obec jazzových fanoušků. Prošla vlastně podobnou cestou jako Louis Armstrong a vycházela vlastně i z podobných začátků. Neboť i orchestr Chicka Webba hledal své obecenstvo nejen v harlemských tančírnách, ale rovněž mezi bílými univerzitními studenty, ne-li mezi profesory. Podobně jako soubory, s nimiž Armstrong působil už od počátku 30. let.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Svět je každoročně zaplňován ohromným a nepřeberným množstvím nových nahrávek, mnoha žánrů, směrů a stylů. Některá alba se povedou, některá méně. Jejich úspěch se měří hvězdičkami kritiků, ale hlavně počtem prodaných kusů. Tam je pravda. Většinou z nich čeká podobný osud a v populární hudbě takřka pravidlem, že jsou po krátkém čase nahrazeny alby novými a jsou brzy zapomenuty. Čas od času však vznikne album, kterého se tenhle neměnný koloběh netýká. Je pochopitelné, že takových alb je mizivě málo a musí je prověřit čas. A aby čas měl čas je prověřit, tak samozřejmě se musí lidé o té nahrávce dozvědět. No, jak jinak než z rádií. Určitě nejen pro mne je takovým albem nádherná kolekce nahrávek Ellie Fitzgerald a Louise Armstronga z roku 1957, kdy zpívají písně z Gershwinovy opery Porgy and Bess, vřelost a zvláštní upřímnost jejich interpretace propůjčila tisíckrát hraným a tisíckrát slyšeným melodiím George Gershwina nedefinovatelné kouzlo.

Soukromý život Ellie Fitzgerald byl právě tak nenápadný jako její chování. Kromě dlouholetého manželství s drogovým dealerem a dělníkem z doků Bennym Cornigayem a pětiletého manželského svazku s vynikajícím kontrabasistou Rayem Brownem, z něhož se narodil i její jediný syn, se o jejím soukromí takřka neví nic. Ti, kteří se s ní měli možnost během jejího pobytu v Praze na sklonku 60. let sejít, nikdy nezapomenou

její skromnost a šplachost. Její chování bylo stejně přirozené jako její zpěv. Nevím, jak vy, ale já ve zpěvu Ella Fitzgerald slyším onu prastarou pravdu, že to největší a nejtrvalejší v umění se rodí z hluboké pokory a oddané lásky ke svému okolí. Prostřednictvím koncertní nahrávky se teď přeneseme do roku 1977 na New Orleanský jazzový festival a poslechneme si Ellu Fitzgerald v duetu se Stevie Wonderem. You are the sunshine of my life.

feel

0: Po duetu You are the sunshine of my life, si sluneční svit mého života, který jste slyšeli v podání Ellie Fitzgerald a autora písně Stevieho Wondera, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Meyersfelder žádá o ruku dcery movitého obchodníka. A s čím podnikáte, pane Meyersfeldere? Zajímá se otec. Obchoduji s nemovitostmi. To není špatné. A jak dlouho už podnikáte? Teprve 2 roky. A můžu se zeptat, kolik máte na kontě? V tuto chvíli 800 tisíc. No to je slušný výkon za 2 roky. No ale řeknu vám, chtělo by to alespoň 5 milionů. Ty tam byli, když jsem ten obchod zdědil.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Koncertní nahrávky, na kterých Ella Fitzgerald téměř o překod vrší nápad za nápadem, nejsou však jediným skvostem, kterým interpretka dodnes fascinuje posluchače. Dalším skvostem jsou totiž zpěvníky, s jejichž nápadem přišel počátkem 50. let dnes už zmíněný její manažer a producent Norman Granz. První dáma jazzu jim postupně vzdávala hold americké písňové klasice a tvůrcům evergreenu. Za všechny bych uvedl Cole Portera, Richarda Rodgersa, Irvinga Berlina, Duke'a Ellingtona a bratry George a Iru Gershwinovi. Byť nahrávky vznikaly ve studiu, Ella Fitzgerald je na nich stejně suverénní jako v živých nahrávkách. 2 z těchto zpěvníků jí dokonce přinesly 2 hudební ceny Grammy. Před 12 lety se ve stopách Ellie Fitzgerald vydal britský rocker Rod Stewart a na 5 alb naspíval v průběhu 10 let to nejlepší z americké hudební klasiky. Když před 2 roky vydal své historicky první vánoční album, nechyběl na něm virtuální duet s Ellou Fitzgerald What are you doing New Year's Eve? Co budeš dělat na Silvestra? Myslím, že nevadí, když si ho poslechneme už na začátku května.

Nejen Ella Fitzgerald, ale také já jsme do svého zpěvníku zařadili slavný jazzový standard Stella by Starlight. Stella za svitu hvězd. Já jsem ho naspíval v roce 2006 v duetu se slavnou slovenskou jazzovou zpěvačkou Zuzkou Loňskou, která v roce 1968 odešla do Švédska. Tam žije dosud, ale pravidelně se na Slovensko a do Čech vrací. Na klavír nás tehdy doprovodil můj kamarád, muzikant, dnes hotelier Braňo Hroněc. Mějte se krásně. Za týden se s vámi ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu těším naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: nebudu.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Když mě bylo asi 10 let, tak maminka mě řekla, Mílo, já jsem viděla kluky kouřit, ty ale nekouříš, že ne, já jsem ne, maminko. A maminka řekla, podívej se, je škoda peněz a škoda zdraví. Nejdřív jmenovala peníze, jo, a žádný jsme neměli. Slib mě, že nebudeš kouřit, slibuju, maminko. Plácli jsme si před 70 lety a já to slovo dodržuju ještě teď.
1: Tak takhle se vám představil vrchní kriminální inspektor, který úspěšně vyřešil přes 100 případů vražd a desítky dalších těžkých zločinů. V našich představách je kriminalista, zvláště vyšetřovatel, tvrdý muž tvrdých způsobů, ale takový pan Miloslav Nečásek nikdy nebyl. Sám klidný, laskavý a se smyslem pro humor vsadil vždycky na ty lepší stránky lidské osobnosti a vyplácelo se mu to. Takový způsob práce nemohl ovšem vyhovovat kriminalistické praxi 50. let. Konečně také jeho zkušenosti byly jiného druhu, než vyžadovaly politické procesy.
0: Zkuste dešifrovat moták pašovaný z vězení Komplicovi. Pepa zhrmoutil lišáka u kobily a při brnění vzal v žunkunku kastrol. Nakybloval se do hoťasu, kde kopka a chodí na drbes. Dokud ho chlupodravec nesejme pod nalejvákem, je měsíčkář v naději a kdyby potkal kočku, zakopne o zemák a rafne dlouhý nudle. Vorání dej hned pod fosfák.
1: Že vám text není dost srozumitelný?
0: Pro nás byl. Pepa vykradl zlatníka na Václavském náměstí a za poplachu zmizel v tlačenici. Ukryl se ve stohu slámy a chodí krást ovoce, dokud mu holič nepředělá účes. Je odsouzen na pár měsíců podmínečně a kdyby ho chytili, dá mu zemský soud dlouholetý žalář. Tento dopis ihned

0: pila.
1: Byla zavražděna žena, 27letá, loupěžná vražda, to byla ony. Zavraždil ty nůžky, které mají, ubodal, mám tady v originále. To byla nejkrásnější vražda, co jsem vyšetřoval, tahle ta ve Vršovicích, a bylo to ve třetím poschodí v činžovním domě, byl to účetní z kooperativy. On ji tam vylákal, tam ji ubil, rozřezal, ukradl 67 tisíc ve starým měně, což byl pakatel. Tu hlavu a nohy dal do kufru a trup s rukama do krabice od rádia. V klesánkách to hodil do Vltavy. A udělal to v bytě Věry Holánkové a její matky. Věra Holánková byla manželkou kapitána SNB a její matka byla manželkou podplukovníka armády Aurelie Křížová. A s nimi to odvážel ve svém autu. Do té Vltavy tam to hodili. Tak on dostal trest smrti, toho oběsili, a ty baby dostali po 8 letech. Potom krásný případ byl taky požár toho cirkusu na Letný. Tam byla 40 milionů škoda, shořilo tam 110 aut škodovek v záruce. To byla autodílna, opravná, autoopravná škodovky Boleslavský. A za války to postavili Němci jako cirkus pro 2000 osob. No. Tak to zase tam byl pachatelem syn místopředsedy UNV z Prahy 6, Frejka, toho oběsili taky. Protože zvířecím způsobem ubil hlídače.

0: chtěl vstoupit, i chtěl v cestu, tak aby po něm i hned střelili.
1: Jeden voják zavraždil v Bráníku svoji milenku, kterou měl v jiném stavu, kterou si nechtěl vzít, pan Čusa se měl mezi tím jinou. Sešel se s ní tamhle u slepýho ramene Vltavy, on vyzvěděl, že neumí plavat, svrhnul jí do Vltavy, čekal, až se tam uplácá, až se utopí a pak utek. Já jsem to vypátral v zápětí, brzy tedy, a zavřel jsem ho. V neděli jsem ho zavřel, samozřejmě s souhlasem jeho velitele. A šel jsem domů, pál jsem těm kolegům, co mají službu, hoši, mám tady zavřenýho vraha, vyslechněte ho, ráno mě dáte protokol, vyslechněte ho v noci a ať to jde k nějakému konci. Ráno přijdu do kanceláře, protokol byl napsaný a oni mě řekli, kolegovi, to není on, kde pak, to se mýlíš, to on neudělal. Já jsem ho udělal. Jsem byl, přivedli ho, tak ho přivedli, já jsem si vzal noviny, vytáhnu hodinky, on tady sedí proti mně, já jsem říkal, hele, tě 8:45, do 9 hodin chci slyšet pravdu a nic než pravdu. Jak to bylo? On že to neudělal, přisahal za to, no, já jsem říkal, no, tady máš hodinky. A četl jsem si noviny a pozoroval se ho. A on nejdřív jako byl takový, hele, potom se taky na ty hodinky začal se takhle mrkat, dívat. No a já jsem ho pozoroval, dělal jsem jako nic a četl jsem si noviny. A on potom ty hodinky vzal a poslouchal. A teď už se ta čtvrthodina, co jsem mu dal to ultimatum, blížila ke konci. A on mi řekl, pane inspektore, já už to nemůžu vydržet, já jsem to přiznal, já jsem to udělal. Takovýmhle způsobem. A nebo, zamřel jsem ženu pro loupežnou vraždu, měl jsem podezření a tak jistotu, že to jako ona je, ale nemohl jsem najít ty ukradené peníze a ty bony a ty šperky. Už jsem tam celý byt prohledal všechno, všude, nikde nic. A šel jsem jim vyšetřovat a slušným způsobem, že to bylo v podobě toho rozhovoru. A řekl jsem, kde jsou peníze, kde jsou bony, kde jsou šperky, kde to je. A ona všechno popřela, že ona to neudělala a tak dále. Já jsem vám, tak podívejte se, já vám něco řeknu. Když mě to neřeknete, tak já se toho vašeho případu zříkám a oni to předají někomu jinému a to se budete teprve divit. Bohem. A šel jsem pryč. Přijdu do kanceláře, prej, prosím tě, vrať se, volají mě telefony od soudu. Ona by s tebou chtěla hovořit. Tak jsem se vrátil, povám tak, jak to prý. Já jsem si to rozmyslel, já vám to tedy řeknu, kde to mám schovaný. No, byla potom taky dostala přes 20 let a potom vyšla z kriminálu, pustili ji dřív asi za 15 let nebo za kolik. No, a když si zemřel otec, tak mě pozvala na pohřeb, no a teďka si píšeme k Vánocům. Když jsem ty vrahy pochytal, tak to byl, ten výslech se rovnal rozhovoru. To nebylo nějaký, přiznej se, nebo tě rozbiju do škoda, to ne. Rozhovor, rozmluva. Hezky jsme spolu mluvili. A nakonec, když to bylo všechno, tak jsem říkal, dohoděj se tomu vrahovi nebo ty vražetkyni, podívej se. Teďka mě řekni ještě, co se ještě proved. A já ti dávám svý slovo, i kdyby se ještě udělal nějakou jiný trestný čin, vraždu nebo cokoliv jiného, že to už nebudu odevírat. Spis je uzavřený, já ti slibuju, že už na tom nebudu nic měnit. A to, co na tobě chci teďka, vidí to jenom pro moji zkušenost. A taky mě řekni, co se ti na mě nelíbilo, jak jsem s tebou zacházel, co se ti na mě líbilo, no takhle jsme si to řekli a já jsem se na tom takhle cvičil, učil. My jsme se učili od těch svých předchůdců, že jo, no. A ti, co jsme tam zůstali, oni taky těch zkušených kriminalistů, co tady bylo, vyházeli, že to tak oni tu nit, tu souvislost jako přetrhali. Například byl to nevyučený klempíř, dělal jako šoféra tamhle v Boleslavi, měl ale známýho stranického činitele A ten měl tady styky na ústředním výboru, no, tak oni ho poslali sem do Prahy a udělali ho toho laika vedoucím jedné skupiny, jednoho střediska. On ani neuměl dát papír do stroje, nic neznal, neuměl. Neříkám, že byl špatný člověk, ale nic neuměl a oni ho udělali vedoucím. No, a on si zase vybíral zase nějaký ty jiný a ty taky zase nic neuměli. Nás vyházeli nebo pozavírali, některé i pověsili, že jo. No a teď se divíme, že to jako nejde, že to neto. Tadyhle je tým pracovníků, vyšetřuje to tým. Když jsme byli dva nebo tři, to byl tým, jo.
0: Pustou

0: Já jsem zbraň nenosil, a protože jsem ji nenosil, to mě zachránilo život. Pronásledoval jsem nebezpečného zločince a dostihnul jsem ho v Michli na pražském předměstí, kde tehdy lišky dávali dobrou noc. Chlap odhodil zavazadla slupem a vytáhl pistoli. A co teď? Zmáčkne, nezmáčkne? Tak jsem si vzpomněl na jednu povídku. Jeden ruský spisovatel napsal, jmenuje se to Veliký Van. Řeknu to v kostce. V džungle starý Číňan jde a na té stezce proti němu sedí tygr. A teďka ten starý má strach. Teďka mě, na mě skočí, sežere mě. A jde proti tomu tygrovi, dívá se mu do očí. Když se k tomu tygrovi přiblíží, tygr mu ustoupí z cesty. A ten stařík jde dál a dál a dál a neohlíží se. A tuhle tu povídku jsem si vstříbil do hlavy, tak jsem šel klidně. Šel jsem a dívám se mu do očí. Vzpomněl jsem si na toho Čínana, tak jsem to opakoval. Přijdu k němu, povídám, dej to sem. Chlap mě dal pistoli, povídám, proč pak se nevystřelil? Pravím, no pane inspektore, já jsem věděl, že pro mě jdete, ale když jsem viděl, že nemáte tu pistoli, ani jste si pro ní nesehnul, tak klidně jste si šel, tak já jsem neměl, věřte mě, nebo ne, já jsem neměl odvahu to stisknout.
1: Přišli četníci na místo činu, aby změřili krve kaluž.

0: policejní, nad kterýho nejni, nechyt stopu vraha, ten se směje, haha, neb už funus bude, mnoho lidí bude na tu cestu poslední.
1: Narodil jsem se ve Vysokém nad Jizerou. Otce jsem nepoznal. Maminka byla nejmladší ze 7 dětí. Narodila se, když jejímu otci bylo 52 roku a její mamince 47. Otec matky byl hrobník, matka služka a dělnice. Dědek se narodil roku 1830 jako císař pán, ale zemřel 1905. Maminka, to nikdo neoslovil, Františka Nečásková, poněvadž tam bylo těch Nečáskových víc, Nečásku, tak jí říkali Františka Hrubařová. Měl jsem to vrozený, ty mrtvoly. Maminka pracovala celý život jako textilní dělnice firmy Hersfeld a Fischl v Hradsku. 3 roky jsem chodil do školy ve Vysokém nad Jizerou a potom jsem chodil, docházel do Jablonce nad Jizerou 4 kilometry do školy a 4 kilometry ze školy za každého počasí. Bosy, od jara do zimy bosy, že jo. Vyšel jsem 4 měšťanky, potom jsem se vyučil v té textilní továrně v zámečnické dílně zámečníkem a do roku 1928, když mě bylo necelých 18 let, tak nižší průmyslovou školu strojnickou v Preslově ulici na Smíchově. A v roku 1931 jsem narukoval na vojnu. Byl jsem u dělostřelectva, nejdřív u Horského, potom u Jezdeckého, tak taky umím jezdit na koni. No a potom jsem byl odkomandovaný, jsem byl do důstojnické školy horského dělostřelectva v záloze do Domažlic jako instruktor. Potom v den svých 25. narozenin jsem nastoupil k policii. Byly to 2 třídy, každá třída měla 51 žáků. V té škole jsme měli 15 předmětů a za každý předmět bylo dosažitelných až 5 bodů. Já mám ty předměty tady vypsané. Čeština, kriminalistika, státní zákony, místní znalosti, trestní právo, střelba, uliční řád, praktická služba, služební řád, státní právo, trestní řád. Dosažitelných tedy za těch jedna to mohlo být dohromady 55 bodů. A já jsem docílil 54 body. Já jsem potom ještě prodělal vojenský zpravodajský kurz. Takže jsem byl ještě tak jako špíhodlavý. No, léta plynula. Nejdřív jsem byl, půl roku jsem tady působil v Praze v uniformě jako pan strážník, dvě hvězdičky, že ho přijel, šrouli, obušek, pistoli, uniformu, leskli knoflíky. A to každý jsme měl prodělat, aby jsme poznali Prahu. Jo. Ve válce jsem byl v Rukytnici nad Jizerou, až nás tam odtud Němci potom vypráskali. No. Měli jsme mimo jiné 18 km státní hranice, Harachov a Vítkovice. No a potom ještě k tomu přiřadili nějaké další ty obce. Potom jsem přišel do Prahy a doktor Borkovec mě hodil do ty takzvaný mord party vyšetřovat vraždy. A to nebyly jen vraždy. Vraždy, sebevraždy, loupeže, žhářství, neštěstí, katastrofy, neznámý mrtvoli, pohřešovaný osoby. Tenkrát nám ještě patřil taky Pražský kraj. No, a když jsem dosahoval jaksi vrcholu, no tak mě vyhodili.
2: Válečná léta inspirovala pražského policistu k odvážné odbojové činnosti. Spolu s ostatními odbojáři populární pražské čtyřky varovali před konfidenty, ukrývali ve vazbě ohrožené osoby před gestapem. Pan Miloslav Nečásek se zapojil do odbojové činnosti ještě riskantnější v době Heydrichiády.
1: Moje rodačka Vysokého nad Jizerou, Aninka Zemánková, si vzala syna hostinského Jarolímka z Libně. Ten Jarolímek, to byl člen pravoslavné církve a jeho rodina taky. A teďka, když byli ti, bylo jich 7, těch 7 parašutistů, když bylo v tom pravoslavném kostele, byli tam po dobu 3 týdnů, že jo. A bylo potřeba je živit. A kdo je měl živit, když všechno bylo na lístky a muselo se to kupovat na černo. Tak ten Sunnevent, předseda rady starších, se dohodnul s tímhle Jarolímkem, že Jarolímek jim bude obstarávat ty potraviny. Ten mu to slíbil. Ale teďka, kdo to tam bude dávat? A tak se potom ten Sunnevent se dohodl s tou Aninkou, s tou jeho snachou, jestli ona někoho jako nemá, tak ona si vzpomněla na mě. Dohodla, že se sejdeme na mostě Legii, tam proti kavárně Slávii, a že já tam pozdravím ho, toho jejího tchána, který tam přinese už tu tašku si těma potravinama první na stráž. On mě to dal, no. Zase řekl, kdy mám přijít, no zase jsme se sešli. Já jsem to dával doktoru Petřekovi, to byl kaplan v té pravoslavné církvi. Neřekl jsem, kdo jsem, a on to ani nechtěl vědět, že jo. No tak jsme to přečkali. I ten Jarolímek, ten předseda rady starších, ten kaplan Petřek byl popraven, no prostě spousty z té pravoslavné církve. A já jsem tam chodil do toho ústavu pro soudní lékařství, ten byl zabraný Němci. Ten zabrali Němci a naši tam měli, profesor Hájek tam měl jenom takový oddělení menší, jenom na takový menší nedůležitý věci, nebo jen takový český pitví a tak dále. No. A tam to ved Günter Weyrich, rakouský nacista, a ten jeho asistent Willy Štefl, ten jezdil, tenkrát se to tak vypravovalo v tom ústavu, že jezdí pitvat lidi, zažívat do těch všelijakých věznic a koncentráků. A když potom po těch pitvách těch parašutistů, tak těch 5 lepek dali tadyhle a ty 2 lepky byly tamhle, v dole ve skříně zamčený, že jo. A já jsem tam chodil vyšetřovat až do jednoho takový šajaký, když se někdo udělal trestní oznámení, že někdo tam zemřel a byl tam pitvaný, ztratili se mu zlatý zuby nebo tak, tak to mě takovýhle ty věci se vyšetřoval. Nějak. A tak při té příležitosti jsem tam tohleto objevil. A teďka jsem se s tím chlubil, že ty lepky jsou tam, a ty kolegové, ty policajti řekli, ježiš, tak je, vyměň to a dáme to po válce do kriminalistického muzea. No, nebyl by to problém vyměnit 7 lebek, že jo? 7 lebek bych snadno sehnal, to nebyl problém pro mě, ale Němci nebyli tak blbí, aby to nepoznali, že ty lebky jsou vyměněny. Tak jsem šel do kriminální ústřední za Pomezným, to byl takový kriminální fotograf, no, a toho jsem přemluvil, a tak jsme tam, na dvakrát jsme to vyfotografili. A já jsem ty lebky hlídal a myslel jsem si, tak po válce si je pěkně odvezu a dáme to do toho kriminalistického muzea. A když jsem si tam jako šel ke konci války, to byla druhá polovina dubna, tak jsem říkal pánkovi, on říkal, jo, pane Žásek, oni sem přijeli gestapáci, lebky naházeli do pytle a odvezli. A my nevíme kam.
2: Pracovní povinnosti přivedly vrchního kriminálního inspektora Miloslava Nečáska i v poválečných letech k mnoha zajímavým případům. 10. března roku 1948 byl přítomen také zahájení vyšetřování smrti Jana Masaryka.
1: Po té jeho smrti jel tam doktor Borkovec, že on můj šéf, a já jsem byl na soudní pitvě někoho jiného a místo mě tam jel Honza Pešek na to místo činu, do toho paláce nahoru. No a potom jsem to jako od něj převzal. A začal jsem vyšetřovat, no a vedoucí čtyřky, čili čtvrtý oddělení kriminálního, doktor Borkovec a šéf kriminální ústřední doktor Gerner, se toho chtěli, toho případu zbavit, a tvrdili, že to je věc rázu politického, že to patří státní bezpečnosti a ne kriminálce. A volal nás ministr Nosek, to byl komunistický ministr Nosek, doktora Gernera, doktora Borkovce, mě jako vyšetřovatele. A doktor Gernér a doktor Borkovec hecovali ministra, aby to předal státní bezpečnosti, aby že oni to, že to je věc rázu politického a ne kriminálního a tak dále. A já jsem tomu Borkovcovi říkal, vedle něj jsem seděl, nedávejte to z ruky, teď tam státní bezpečnost nemá o tom ani páry, teď to jakživ ne to, nechte nám to, dělejme si to. A on mě okřik, ty se do toho nepleč. A ten ministr, on se potom ptal toho velitele státní bezpečnosti, oni mu přezdívali Macek. Tak co Macku, vemeš to? A on říká, no, nerad soudruhu ministře, no, ale když mě to dáš, no, tak co můžu dělat, no. A ministr mě řekl, tak mu dej ty spisy. No a teď tady mám ještě pokus o atentát na tři ministry. Zenkla, Drtinu a Masaryka. Mám i fotografie těch pekelných strojů. A to bylo to samé, že jo? Taky. Mám to spis, úřední spis. Mám to tady, no. A taky krásně to pokračovalo. Zjistil jsem, kdo ty krabičky dělal, že jo? Kde byly koupeny. Jenom jsem toho pachatele ještě neměl, no. A taky. Dali to státní bezpečnost a to taky zabila, že jo? Potom se to jmenovalo takzvané krčmánský

0: po válce já jsem psal do těch všelijakých časopisů, kriminalistických, do novin, do časopisů, civilních a tak dále, nebo mě zvali tamhle. Mně se to vyšetřování dařilo, no tak jsem to chrlil, přímo ty články, to byly desítky a desítky těch článků, že? A potom mě Margolius, redaktor, řekl, že moje jméno jako autora nesmí nikde fungovat. Já jsem byl, no kdo to nařídil? No, že to přišlo od zhora, zakázaný. Tak jsem mu napsal, jako jestli to od zhora, jestli to snad pán Bůh zakázal, tenže je nahoře. Když mě vyhodili, tak jsem nastoupil jako pomocný dělník do skladu. Ten podnik se jmenoval Ústřední sklady, podnik hlavního města Prahy, a tam jsem byl 19 let. Jako dělník pomocný jsem tam nastoupil a za 700 korun plat. Důchod 502 korun 50 haléřů. No, ale já potom jsem se jako hrabal, tak už jsem byl potom skladníkem, že jo, už mě dali vyšší plat. A tak mě ministerstvo volalo, řekli, kolik vyděláváš? Já jsem padl tolikle. Oni to sečetli, ten můj plat, co jsem měl, už vyšší tedy, s tím důchodem, a řekli, když ti máš víc, než bys měl u nás, tak mě z toho důchodu začali srážet a podnik musel každý měsíc hlásit, kolik vydělávám. A podle toho mě dirigovali ten důchod. A mě to už potom jako rozčilo. A důchodu jsem se zřekl a dobře jsem udělal. Doplnil jsem si vzdělání. Po 11 letech jsem se dostal na vedoucí místo. Šel jsem do důchodu ve 62. To mě to vedla Běla Čtvrtníková. A k ní nastoupil jako úředníček nějaký Petr Pidhart. A byl u ní 10 let zaměstnaný v podniku, který já jsem 19 let budoval. A on je to ministerský předseda.
1: Tak jako v případech pana Miloslava Nečáska, i v životě skutečnosti zdánlivě nesourodé do sebe najednou zapadají a nabývají smyslu. Pan Miloslav Nečásek je rehabilitován a jeho jméno pod články v časopisech je stále zárukou vzrušující četby. Před oknem, z něhož přehlédne velkou část města, o jehož bezpečnost dlouho pečoval, sedává za kuchyňským stolem přeplněným dokumenty, korespondencí, časopisy a spisy ze svých případů. Vzpomíná a píše.
2: Proč

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 minut

Sheila Maria. Úně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

goodbye to Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

jak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na dvojce Českého rozhlasu, vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií, vítejte ve světě country a evergreenů, vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Cestou za tebou, přesněji za vámi, se právě vydala naše pravidelná sobotní dvorana na Českém rozhlasu Dvojka. Cesta za tebou je navíc jednou z písniček, které do přesného tuctu novinek naskládala pod názvem Ze skla pardubická skupina Marien. Autorem převážné většiny je vytrvalý kormidelník skupiny, kytarista a zpěvák Vít Roníček, a z jeho dílny je i tahle křehoučká Balada o dvou s báječnou foukačkou Zbyňka Rozendorfa.

0: deputados.
1: Kluk z Pardubic, Víti Tronička, přispěchal do dnešní dvorany až z roku 2009 z prvního alba skupiny Marian, které se jmenovalo Krajina v tobě. Někdy v jejich samotných začátcích před nějakými 11 lety patřil k zakládajícím členům téhle party i kluk z Hradce Králové Radek Píďa Bartoš. Po několika letém toulání, jak říká Chris Christopherson od nikud nikam, se letos v létě přihlásil solovým albem Vnitřní kompas a právě z něho je tahle samozřejmost.

Radičák Radek Bartoš a z jeho prvního solového alba Vnitřní kompas písnička Samozřejmost s textem Honzy Škarky a za přispění početné delegace muzikantů skupiny Marien v čele s Vítou Trojníčkem. Snad nebude od věci připomenout, že Radek stál někdy koncem roku 2005 u kolébky pardubické čtyřky Pidi lidi. Ta se sice jen tak dožila čtvrtých narozenin, ale zanechala po sobě pár příjemných písniček. Tahle se jmenuje Poslední dobou.

Písničku Ještě mi schází složil Radek Bartoš už v dobách trajdání s kvartetem Pidi lidi a utkvěla mu v hlavě tak silně, že ji neváhal zařadit na své letošní debutové album Vnitřní kompas. Ve studiu se opět sešel se silnou partou muzikantů pardubického Marienu a právě s ním se teď vypravíme do roku 2010 na portu do Řevnic, kde společně s Tony Linhartem a Helenou Maršálkovou vystřelili Tulácký blues.

Naše dnešní výprava do dvorany vokálních skupin nás právě zavedla do poloviny 40. let, kdy vrcholila úspěšná dráha černého vokálního kvartetu, který vznikl v roce 1945 v Los Angeles. Některé prameny tvrdí, že ve Filadelfii, ale dnes je to vlastně jedno. Záhy se proslavil pod firmou Basin Street Boys. V roce 1946 debutovali kluci nahrávkou Jumpin' at the Jubilee, která ovšem na desce dělala pouhý doprovod opravdovému taháku. Prodal jsem své srdce vetešníkovi. I sold my heart to the junkman.

Blízko tebe, Near to you, nahrávka, která v roce 1947 definitivně uzavřela gramofonovou kapitolu vokální party Basin Street Boys, kterou tvořili Ormond Wilson, Gene Price, Artie Water a Rubin Saunders. A tak jejich nejvýraznější zvukovou památkou zůstala Satchel Mouth Baby z úvodu roku 1947.

Cause you are, you're the cutest one. Černý vokální kvartet Basin Street Boys a z roku 1947 perla jejich repertoáru Satchel Mouth Baby.

Pikovický blues Tandy Chmelíka, Tony Linarta se skupinou Akáty a Jitkou Vrbovou, která ve středu 30. září oslaví další narozeniny. Tak a ještě naskok do čerstvého.

a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky,

Moje malička a do větru, neboli dvakrát Radek Píďa Bartoš z alba Vnitřní kompas, jehož nahrávky vznikly ve studiu MK Production v Českých Budějovicích v čase letošního jara za ochotné a bohaté pomoci muzikantů skupiny Marian, s níž můžete Radka potkat i na koncertních podích. A protože jsem to před chvílí zamlčel, prozradím alespoň teď, že ve středu 30. září oslaví Jitka Vrbová rovné 75. Její koncertní agát Standa Chmelík se už pár pátků zotavuje z operace páteře a zřejmě u toho nebude. Ale společně s Jitkou vám vzkazuje, co nevidět se sejdem.

Poslední zářijová dvorana sice končí, ale jak zpívala Jitka Vrbová, co nevidět se sejdem. A jak všichni víme, ženská má vždycky pravdu. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den vám všem, kteří jste si naladili Tandem, přeje Jan Rosák. A k tomu ještě hezkou chvilku u rádia. V dnešní vysílání se podíváme za ploty našich domovů. Tam žijí děti pro mnohé z nás jiného světa. Nevšimnete si jich do chvíle, kdy vzbudí pozornost až tragická zpráva v médiích, že třeba dítě se stalo obětí násilí nebo že se samo dopustilo kriminálního činu. Veřejnost se všecko zpravidla dozvídá, až když je pozdě. Můj dnešní host Tandemu za každé takové dítě už mnoho let bojuje. Pozvání totiž přijela předsedkyně Fondu ohrožených dětí, paní doktorka Marie Vodičková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, Niko.
2: Než se ale za ty pomyslné ploty vydáme, tak poprosím do režie o úvodní písničku.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Marie Vodičková. Paní Vodičková, já jsem si někdy přečetl, že jste sama jste říkala, že jste měla krásné dětství. Když někdo něco takového řekne, tak to má asi nádherný vzpomínky na to dětství.
2: Tak doma, ano, to bylo krásný, protože naši vlastně nás měli, mě a sestru, rádi, chovali se k nám moc hezky a vlastně my jsme měli pocit, nebo já určitě, že jsme pro rodiče pak to nejdůležitější vlastně na světě. Neměli na nás žádný přemrštěný nároky. V podstatě jsem měla doma takovej klid a pohodu. I když se naši sem tam tedy pohádali, to jako
1: bývá,
2: no jistě, ale v té škole to bylo první asi 4 roky takové horší, takže když jsem pak někdy uvažovala, bych se do toho moc vracet nechtěla, protože tam jsem byla takovej outsider a jako tak nějak terčem posměšku, což trvalo asi do té 5. třídy, no, tak to bylo nepříjemný, ale tím, že jsem měla doma vlastně pocit, že skutečně nás naši milují a že máme teda velkou cenu tedy, tak mě to zase tak nějak nezasáhlo, což si myslím, že by byla asi tragédie, když by někdo byl terčem posměchu u vrstevníků ve škole a podobně a ještě i doma snad objektem nějakého týrání nebo ponižování. A tak to musí být strašný.
1: No já si myslím, že o tom vy leco zvíte, protože těch příběhů byste mohla sypat z rukávu v podstatě s velikou spoustu. No ale, když se vracíme k vám, co vás tak jaksi nejvíc bavilo v tom dětství? Jestli pak jste chtěla třeba, dejme tomu, se stát doktorkou, nebo měla jste touhu třeba vyniknout někde na jevišti třeba, nebo jako zpěvačka?
2: No to ne, tedy já jsem byla hrozně takovej stydlivý člověk a ostýchavej, i proto možná. Tak já třeba v dětství, kdyby mi někdo říkal, že budu někdy veřejně někde vystupovat, tak asi pomalu skočím z okna, to bych si vůbec neměla představit. Ale já jsem měla ráda zvířátka tedy, takže původně jsem třeba chtěla být nějaká veterinářka, než jsem zjistila, že se ty zvířátka tam taky musí třeba utrácet a podobně a jak to někdy. No, pak občas možná jsem tak uvažovala, jestli bych nebyla učitelka, ale tam nějaké pustila.
1: Já no jako, to potom po těch zkušenostech z těch prvních 4 tříd asi ne, že jo?
2: právě, ale já jsem hodně četla tady v dětství a moje taková nejoblíbenější knížky byly tedy Májovky, jo, takže to jsem se ano, vžívala do těch dobrodů. Tam prostě se mi líbilo hodně, jak to dobro tam vítězí vlastně, dobro, zlo, to bylo pěkný. Myslím si, že teď děti nemají třeba takové vzory, které by je mohly jako třeba formovat ve vztahu k tomu kladnému hrdinovi. Naopak teď jsou, dá se říct, v módě spíše tedy záporné postavy, tak celkem si říkám, že ještě je dobře, nebo že teď děti naše jsou ještě moc dobrý na to, jaký mají kolem sebe vzory a co se jim vlastně předkládá, jako že je in teda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já myslím, že nejenom mě, ale určitě i vás, milí posluchači, napadne, když hostem tandemu je předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Vodičková, zeptat se, čím jsou vlastně děti nejvíc ohroženy dneska? Je to ohrožení psychiky, ohrožení jejich vývoje fyzického?
2: No tak možná, že teď jsou děti víc než třeba před několika desítkami let ohrožený jaksi lidmi, kteří mají nějaké jaksi úchylky, deviantní, sadistický a podobně, takže je potřeba asi na ty děti dávat víc pozor. No, ale jinak pokud je o, bych řekla, citový a takový ten morální vývoj nebo tak, tak to si myslím, že těmi vzory, které dětem společnost předkládá, jo, tím, že vlastně nějací kladní hrdinové nejsou v módě a vlastně jen je všechno spíš takový negativní nebo agresivní. Třeba reklama jenom, jak je šílená, teda co ty děti vidí v reklamě, co se předkládá. Jo. Buď je to agrese nebo nějaký takový jako brutální sex nebo v podstatě takový jako vulgární. Jo. To je podle mě ohrožování mravní výchovy mládeže, aha, ale prostě společnost je nastavená tak, že vlastně je to biznis, jsou to peníze a nikdo to nezastaví a je to strašný. Nebo jenom to, co vidí děti někde v novinových stáncích, které ty časopisy pornografické, které v podstatě jsou trestný nebo zakázaný, je to, ale může se to běžně takhle jak si vystavovat, co ty děti. Nebo i ty billboardy, kde jsou polonahý nějaký ženy v nějakých vyzývavých pozicích, tak mně to přijde fakt jako, že je to už hodně, hodně přes čáru a že snad ani v těch jiných zemích, tedy demokratických, to se nevidíte.
1: Já si vždycky, protože mám na to podobný názor, jako vy, říkám, jestli pak nejsem příliš prudérní, ale myslím si, že snad ne, protože jednak se tím ty děti okrádají o to takové to tajemné, příjemné vzrušení, které jaksi nastává při tom, když se tohle to děje tam, kde se to dít má. Jaksi. Ale jednak je to teda, podle mýho názoru, zbavuje veškerých zábran.
2: Zábran, jistě, no.
1: Zábrany jsou docela dobrý zase.
2: Rodiče nejsou těm dětem nebo vůbec dospělí kolem, nemusí by to být rodiče, jako těm dětem vzorem, tak to je pak fakt těžký po nich chtít, aby byli jako tak, jak si to rodiče přejí třeba, nebo dospělí. Oni mají být děti vzorný, ale bohužel to okolí, ti, kteří jim mají být vzorem, tak vzorní nejsou. A já jenom teď si třeba vzpomínám na jeden takový cestopis, kde to bylo někde z Amazonie, říkal ten cestovatel, že viděl tedy tam u toho necivilizovaného indiánského kmene, že tedy tam neprobíhala vůbec žádná výchova v našem slova smyslu, jo? Že tam nebyly žádný, že děti netrestali, neodměňovali a přesto prý vychovanější děti neviděl, protože ti dospělí se chovali v souladu tedy s tradicemi a tak, jak se chovat mají a děti to automaticky přebírali.
1: To je přesně ono. Výchova příkladem. To už taky asi zní trošičku jako pohádka z předminulého století.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je dnes předsedkyně Fondu ohrožených dětí, doktorka Marie Vodičková. Vy jste, paní doktorko, vystudovala práva, předpokládám, když jste judr, vidíte. A věnovala jste se tomu taky jaksi nějakou dobu asi, že?
2: To jsem se věnovala, jsem nastoupila na prokuratuře, což byla taky taková celkem náhoda. A tam jsem dělala pak agendu mládeže, tedy vlastně 22 let.
1: A tímto způsobem jste se dostala jaksi?
2: Potom k tomu fondu, protože jsem tam dělala agendu trestné činnosti na dětech a na mládeži, dozor nad ústavními a ochrannými výchovami, takže jsem chodila do těch zařízení ústavních. A já jsem si totiž předtím myslela, že všechny děti, které jsou takzvaně právně volné nebo které se rodiče nezajímají, tak se hned dostanou do nějakých náhradních rodin, že jsou tady skutečně stovky žadatelů, což tady jsou, ale jenom o ty malé, zdravé a právně volné děti z takzvané běžné populace. Ale tam v těch ústavech byla spousta dětí, který teda této představě nevyhovovali, no a tak ty tam jaksi měli bohužel šanci strávit celé dětství.
1: Takže vás to vedlo k založení Fondu ohrožených dětí, jestli se nepletu, byl založen 1990.
2: V roce 90,
1: vy jste byla přímo u zrodu. Bylo to tak jednoduché, jak si založit takovou organizaci, nebo...
2: A tak celkem v té době bylo... A já musím říct, že kdyby mě do toho jaksi nedokopala jedna kolegyně, abych udělala nějaký stanovy a podobně, tak nevím, jestli bych se já sama k tomu tedy dopracovala, ale v podstatě my jsme to založili spolu s osvojiteli a s pěstouny a pak ještě hodně tam pomáhal třeba časopis Vlasta, tehdejší šéfredaktorka paní Formáčková Maruška, která třeba už před založením vlastně fondu od roku 88 uveřejňovala ve Vlastě příběhy těch a fotografie těch dětí, pro které jako nebyla rodina. Byly to děti starší, romský, nějakým způsobem třeba handicapované zdravotně. Tak to se našlo až do založení fondu pro 44 takhle nechtěných dětí, tedy rodina. A tak teď teda ovšem, jak se jsem objektem trestního stíhání za ty fotografie, no, tak já zatím jsem v pozici podezřelé, nikoli obviněné údajně teda.
1: Pardon, teď jsem to mě rozuměl, proč ten důvod jako je...
2: No, protože se to nelíbilo, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a pan Igor Němec podal trestní oznámení na mě, na kolegyni, která tedy hledá vlastně pro neumístitelné děti rodiny. Takhle se to podařilo asi pro 700 dětí, no. Tak je to zločin u nás teďka. Dřív to nevadilo, ani dokonce v 60. let minulého století, kdy také ve Vlastě, myslím, vyšly fotografie a příběhy malých, tedy nechtěných dětí, to byly dvě romské děti, jedno dítě nevědomé. A tehdy se pro ně našla rodina, vlastně se ozvalo dalších 150 lidí, kteří by byli ochotní vzít si děti s nějakým handicapem. A takže se pak podařilo najít rodiny pro desítky dalších dětí. Na tom se podílel i profesor Matějíček. No ale tak jako v dnešní době by teda nedopadlo dobře.
1: No tak dobře, tak abyste se nedostali jako Fond ohrožených dětí do křížku se zákonem, tak jakým způsobem postupujete tedy, no, tak my už když jsme zachraňujete děti?
2: No. Takhle, ta fotografie je strašně důležitá. Ta skutečně osloví lidi, kteří by jinak třeba vůbec neuvažovali o tom, že by se vzali to dítě. A prostě ten příběh, a to, třeba to dítě je někomu podobné z jejich rodiny. Jo. Takže my teď už máme na našem webu a ve zpravodaji jenom fotografie tam, kde máme souhlasy zákonných zástupců, že to můžeme zveřejnit. No a dokonce i to se nelíbí. A přesto tvrdí, že ty zákonní zástupci, když jsou děti v ústavech, tak nemůžou dávat prej právně relevantní souhlas. No tak v tom zatím, jak si tedy bojujeme, takže my tam ty fotky máme dál, což teda irituje jistě jednak ministerstvo a i dokonce paní zástupkyně ombudsmana, která taky říká, že se dopouštíme nějakých protiprávních činů tedy.
1: To je nepřesvědčí ani ty výsledky vaše?
2: Ne. Oni tvrdí, že určitě je možný najít nějaké jiné metody.
1: Nevědí sice jaké.
2: Nevědí zatím. Říkali, že sofistikovanější tedy, takový se používají hezký slova. No ale jako zatím žádný nevymysleli, ale tohle je nezákonný.
1: No ale výsledky nějaký máte určitě. A tak, to by mohlo přesvědčit. No,
2: no tak to vůbec nikomu nedělá radost, že by se pro ty děti našla rodina.
1: A mě by to radost udělalo, tak zkuste mi říct, jak jste vlastně, dá se to nějak percentuálně třeba jaksi vzhledem k vaší jaksi iniciativě a práci?
2: No tak ročně takhle najdeme rodinu pro asi 30 až takových 50 dětí, pro který stát rodinu neměl. A právě pokud je možný uveřejnit fotografii, tak je ta šance na to, že se tomu dítěti nalezne rodina mnohem větší, než když je to jenom jaksi popis, takový anonymní bez fotky. No ale i pro ty děti se najde rodina, ale bohužel ne pro všechny, které by to potřebovali, no těch je strašně
1: moc. Ne každý asi ví, kde se ty fotografie uveřejňují.
2: No tak my máme tady na našem tady webu www.fury.cz, no je tam nějakých teď 7 fotografií, protože bohužel s těmi rodiči je špatná spolupráce, v podstatě ne každý, někdy jsou neznámého pobytu, takže vůbec je sehnat, aby třeba ten souhlas dali obtížný, ale někteří naopak ten souhlas dali rádi, třeba to byly ve dvou případech rodiče, kde se jim narodili děti s Downovým syndromem, oni si na to netroufali, aby se o takové dítě postarali, ale přesto chtěli, aby bylo v rodině. No, tak dali souhlas k uveřejnění fotografie, tak my jsme uveřejnili, pro obě ty děti se rodina našla, to úžasný, jsou to miminka, samozřejmě čím dřív se to dítě dostane do rodiny, tím lepší a ten vývoj je samozřejmě nesrovnatelně jiný, než kdyby děti byly v ústavu. No a tak to je taky špatně prý, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktorka Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, se svěřila dnes taky, že chtěla kdysi možná být taky učitelkou. A ta, kterou jste si dneska vybrala z klasiků českého humoru, ta dokonce nějakou dobu učitelovala. Tak, naštěstí pro naše herectví, humor, legraci a pro nás, pro všechny, to brzo vzdala a dala se na herectví a dneska, nebo nedávno slavila skvělou osmdesátku. Takže vy jste si vybrala Jiřinu Bohdalovou.
2: Ano, moc jí zdravím, jestli je to možný.
1: Vy se znáte, předpokládám osobně asi. Ne, neznáte. Ne. Ale v čem se vám líbí nejvíc třeba?
2: Třeba ta scénka, která, jo, tak tenkrát, jak si pozvala domů nějaký ty natěrače nebo někoho, aby vymaloval byt a jak teda přišel nějaký tedy pán, který nabízal sexuální služby, to bylo
1: jo,
2: moc
1: pěkný. Jo, to je scénka s Karlem Šípem, jestli se nepletu.
2: Jo, vlastně, no, to bylo fakt dobrý, teda Šíp taky úžasný.
3: No ahoj, hele, tak já jsem si konečně našla v inzerátech toho řemeslníka. No, no tak to víš, barák mi padá málem na hlavu. Jde pak ženská bez chlapa, že jo? Ta se holt musí starat sama, no, no. No, ale tobě to budu povídat, víš, no. Hele, holka, ale tenhle by mohl umět všecko. Od zedničiny až po elektriku. No, on i vymalovat by mohl umět, víš, no. Hele, já ti ten inzerát přečtu. Osamělým starším ženám nabízím služby všeho druhu. Francouzské my, ne, to je malování, jo? To on holka bude mít asi barvy zvenku, víš? Včetně praktik sm. Zkrátka, to já nerozumím, víš, co, jako to, můj, co říkáš? Sádlo, maso, ale prosím, to by musel být holka řezník, a tohle to je zedník, to spíš bude sádra, malta. Hele, no nakonec uvidím, veď. No, hele, ten tady bude mít práce spousty. Tomáš, dole celá podezdívka, jo? Tak vymalovat ložnici. Tam by se možná ty francouzský barvy zrovna mohly hodit, veď. No, a pak střecha, jo? Teda ta je dělaná nedávno, no ale podívat se na ní musí holka, veď. Hele, ten nebude vědět, kam dřív skočit. Hele, to už bude možná on. Hele, kdyby byl šikovnej a lacinej, tak se ho můžeš objednat potom ty taky. Jo, já ti pak zavolám, jo, ahoj.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Objednávala jste si u naší firmy...
3: Já už na vás čekám. No, pojďte dál. No.
4: Hejte. Ano. Ono možná by bylo nejlepší, kdybyste mě hned na začátku řekla, jakou máte asi celkovou představu, víte? Jo. Než asi podle toho rozvrh síly a čas, no, víte?
3: Tak podívejte se, asi takhle. Posaďte se. No, já jsem si to totiž radši napsala, víte? Bych na něco... Třeba nezapomněla, no. Tak, hele, začít byste měl teda ze spodu. Spodek je teda zanedbanej nejvíc. Na ten nebylo leta šahnuto, no. Ečkejte, pak ložnice, no. Teda tam vás čeká největší dřina. Vidíte, víte, no. No a pak byste se měl podívat, jak vypadá hořejšek, jo? Ale já myslím, že ten, co vám bude celkem líbit, pak ten by dělali nedávno novej. To by asi tak bylo všechno. No, tak, ale no tak jen si odpočinu, tak jo, tak. Jako, voražte si, ale pak se do toho dáme, no. Koukám, že máte francouzský monterky, nebo...
4: Podívejte se, jestli to aspoň částečně tedy necháte na mě, tak dalejte se, napřed bychom si tady měli udělat takovou intimnější atmosféru, víte. To se u těch zákaznic prostě osvědčuje, jo, takže byste mohla pustit nějakou hudbu potichu, aby tady zněla. Možná byste mohla dát taky nějaký pití na stůl, jak na to koukám, chtělo by to spíš něco ostřejšího, víte. Ale hlavně, víte, je tady moc světla. Takže kdybyste udělala co největší tmu, jo?
3: No jo, ale to na to neuvidíte.
4: Ono je to někdy lepší.
5: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
2: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
1: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
2: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je hostem předsedkyně Fondu ohrožených dětí doktorka Marie Vodičková, která se stará samozřejmě s celou svojí organizací o to, aby se děti, které strádají, dostali třeba do rodin, kde by se tomu mohla udělat přítrž a ty děti by taky, jako všechny ostatní, které mají normální rodinu, byly šťastné. Já myslím, že vy jste se o to přímo i sama několikrát postarala, protože jste vychovala několik dětí osvojených, vidíte?
2: No, já jsem měla celkem 8 dětí, jedna byla osvojená, 6 v poručenské péči a 1 v pěstounské péči. Tak se všemi těmi holkami jsem se setkala vlastně v těch ústavech, kam jsem chodila služebně, a kdybych je tam neviděla, tak bych je neměla, což zase podporuje to, že to, co asi oči nevidí, srdce neželí, nebo nevím, prostě ty děti, tam přeskočila jistřička, byly mi milí, nikoho neměli, už byly ve věku vlastně nejmladší, té věrce bylo za 1 měsíc 7 let a nejstarší byla 14letá a všechny ty děti vlastně strašně chtěly někoho mít pro sebe, aby nemuseli jako mít v dětském domově.
1: Jakou máte vy osobní zkušenost s tím? Je lehké takové děti zvládat, vychovávat, anebo jsou s tím nějaké problémy, které jste třeba těžko řešila?
2: Ano, tak problémy samozřejmě jsou často i u dětí vlastních, které nemají za sebou nějaká traumata, že

0: a tolerance a mít pocit, že je máte rádi, což potřebuje každý dítě, přestože to dítě zlobí, tak musí mít pocit té takzvané bezpodmínečné lásky, že rodiče ho milují, přestože tedy zrovna nesplňuje jejich momentální představy třeba. A tak ten, kdo se vezme dítě do náhradní péče, tak by neměl mít ty představy nějaký příliš tedy jaksi velký. To znamená, já třeba pokud je o nějaký školní prospěch, tak jednak ty holky neměly zrovna tedy to vrozené nadání, tedy navíc to, co jako vlastně zanedbalo se v tom dětství nejútlejším a předškolním věku, to už se nedá jako nějak dohnat. Jo. Ale co vidím teď na těch svých vnoučatech, kterých mám teda 9, že vlastně ty děti, ty vnoučata už se vyvíjí jako normální děti, jsou šikovný ve škole i takový normální děti, veselý, pohodový, jo. Takže pak člověk nejen, že má radost z těch svých dětí, jo, protože nejdůležitější je, že mezi námi jsou pořád dobrý vztahy, ale že
1: co už dneska dělají děti třeba?
0: No, tak ta, třeba ta jedna, ta má Věrka, ta nejstarší, tam je už 36 a má 2 malý děti, takže tedy 8 let a 5 let, no tak marně schání nějaký zaměstnání, který by se podařilo skloubit. Ta jedna třeba dcera vlastně, která jediná byla od narození vlastně v ústavu, tedy, takže prošla 8 let asi 4 ústavy, tak ta má takový těžký třeba psychický z toho problémy, že má skutečně invalidní důchod plný ve výši 3400 korun, takže kdybych teda ji nemohla podporovat a to, tak nevím, jak bych chudák dopadla. A to je deprese samozřejmě, agorafobie. Bohužel i se u ní vlastně ty drogy projevily, což je vlastně důsledek, který i toho hrozného jako, nebo takového neradostného dětství, no, protože když to malý dítě nemá nikoho, kdo by ho pochoval, kdo by se s ním pomazlil, kdo by s ním dělal ty normální věci, co se dělají s miminkem, batoletem, tak to je pak těžký. Ale přesto jí mám moc ráda a máme spolu dobrý vztah.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: To, když zjistí doktorka Marie Vodičková, předsedkyně Fondu ohrožených dětí, že děti, které vychovala a které prošly její rodinou, jsou dneska sami rodiči, sami vychovávají svoje děti a

0: dají mnohem lépe, než by tomu tak bylo, kdyby jste je nemohla na ně působit, tak to je samozřejmě velice pozitivní a to vám musí dělat radost. Co vám naopak dělá ten největší smutek té vaší práci?
1: No tak já teda celkem nechápu, že pořád musíme bojovat jaksi s úřady. A že v podstatě všechny návrhy, které my jsme měli, tak víceméně prošly až přes sněmovnu díky poslaneckým návrhům. A že jsme nikdy nebyli schopni nějak se domluvit třeba s těmi pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí. Dokonce teď se chystá novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která teď už doufám to nehrozí, ale jako v původním návrhu bylo, že vlastně by se klokánky zrušily tedy. Jo. Ty klokánky, to je taková přechodná péče na bázi vyslovně rodinné péče, kde dvě tety se střídají po týdnu a skutečně o maximálně 4 děti v samostatném bytě a vaří. Všechno tak dělají, jako kdyby ty děti vlastně byly někdo u příbuzných, což bohužel nemají tu šanci. No. Ale prostě v tom zákoně byla taková ustanovení, doufám, že teda už tam nebudou, že by ty klokánky musely skončit. No. Tak to mě
0: a co jim na tom vadí, ne, že klokánky?
1: No tak to já nevím, no, že prý je to instituce. No. A že tu údajně všechny děti mají být v rodinách, ale prostě to je naprosto nereálná představa, že by tady bylo tolik rodin, které by byly schopný a ochotný se postarat o tady tisíce dětí, které bohužel ročně kolem asi 4 000 umístěny do ústavní výchovy. A samozřejmě, že mnohé děti, kdyby stát pomohl, to taky říkáme, tak kdyby teda té rodině, která ty děti netýrá, je schopná se o ně postarat, byla poskytnutá nějaká hmotná dávka, aby ji nevyhodili teda z bytu, protože těžko se někdo stará o děti někde pod mostem nebo na ulici. Takže ti rodiče sami vlastně nás žádají, abychom ty děti přijali velmi často z toho důvodu, že se ocitli na ulici. Nebo v lepším případě jsou třeba v našich azylových domech, kterých máme celkem 5. No, tak je to taková bída, jo, že na jedné straně se říká jako všechno pro biologickou rodinu, ale poté to hmotné zajištění teď je tak na takové úrovni, že velice často jenom z toho důvodu ty rodiny selhávají.
0: A není to náhodou, protože ti příslušní úředníci na tom ministerstvu to dělají od toho stolu, místo, aby to dělali z té praxe?
1: Já to celkem nechápu. Fakt je, že to do toho ustanovení, do toho zákona se to dostalo, aniž oni by blíž třeba měli zájem ty klokánky, kde máme teď 460 míst a ročně tam projde, loni to bylo 936 dětí a dokonce 961 jsme museli pro nedostatek kapacity odmítnout. Ale oni místo, aby to podpořili i hmotně, protože my pořád jako se tak tupíme a nebýt podpory veřejnosti, za kterou moc děkuju, tak bychom to vůbec nemohli provozovat. Jo. Tak ještě dokonce v tom návrhu bylo, že se sníží ten státní příspěvek na ty děti o třetinu, ačkoliv teď je zhruba poloviční, třeba kojenecké ústavy mají údajně, tedy podle té nějaké statistiky, 486 000 na jedno dítě do 6 let a nám ten státní příspěvek na to dítě na celý rok, který že dělá 207 000, takže méně než půlku. A ještě se to mělo snižovat. No tak to se nedá teda tak provozovat, když tam největší část samozřejmě jsou mzdy, protože musíme ty lidi platit. A to ještě ty naše tety vlastně udělají 2 úvazky, takže oni mají průměrnou plat za ten jeden, ani ne minimální mzdu. Ale tak to je všechno. Takže nevím, no prostě, ale já doufám, že teď už to nějak jako snad v tom zákoně se nebude. A že tedy budeme moc dál fungovat, bylo by to celá velká škoda, kdyby ty děti, já nevím, kam by šla asi do ústavu. No.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je dnes hostem předsedkyně Fondu ohrožených dětí doktorka Marie Vodičková. Tak abychom trošičku taky malinko probrali vás osobně, taky chováte pejsky, víte? Jsem si přečetl, že máte spoustu pejsků, nebo to už neplatí?
2: Já jsem měla 6 čiváv. A s nimi jsem tedy na výstavách, jako vysloveně jsme vyhrávali, byla taková náhoda, že to byly fakt krásní pejskové miloučky a strašně rádi, zvlášť ten jeden pejsek, ten byl interšampion, ten to úplně miloval, ty výstavy. Ten vyhrál dokonce soutěž o nejkrásnějšího psa České republiky v roce 95. A teď prostě, když se to šlo přebírat, tak on byl úplně tak nervózní, on se celý klepal, protože se bál, že na něj jako nevyjde, tedy ne, pohár. Úplně, opravdu? To takhle vnímej, no. No je to neuvěřitelný. Jsou strašně, a vůbec zvířata jsou strašně inteligentní. A já teda vyznávám takový heslo, že kdyby se lidi chovali jako zvířata, bylo by na světě dobře teda. No, tak když člověk vidí, jak se umějí starat o své mláďata, jak jsou něžní, trpěliví, no je to úžasný. No a tak tenhle pejsek, ten to tak miloval ty výstavy, všechny vyhrál tedy. A protože tam on dostával vždycky od 10. se ten pohár, tak on vytřeštěný oči také se klepal. A jen řekli jeho jméno jako na to, tak okamžitě se uklidnil a šel tam jako velký ten prostě výstavní postoj. No nádhera, ovši tak, jak měl mít. Předtím je měl dozadu celý. On se fakt bál, že na něj nezbyde. No. Takže to bylo...
1: Myslíte si, že on to opravdu ale ví, určitě, že je oceněný?
2: Určitě,
1: jo?
2: No určitě. A on třeba, když já jsem chtěla odejít z té výstavy dřív, tak on se třeba vysmek a utíkal tam zpátky, protože on úplně miloval ten výstavní rumra, jo. No, prostě, on,
1: je to
2: ale
1: možný.
2: On skutečně... My jsme byli někde v zahraničí a tam všichni ty rozhodčí z něj byli úplně pav, protože on sám většina těch musela ty psy jako do té výstavní postoje nějak držet třeba. A on nevím, prostě hrdě tam kráčel. Tak úplně přesně. A takhle se už choval od 3 týdnů v podstatě. Dělal výstavní postoje.
1: Zrozený pro soutěž, soutěžní typ.
2: A ty čivavy, všichni byly na těch výstavách teda dost úspěšný, ale teda tenhle Ichiko, teda ten byl úplně Ichiko. Největší hvězda. Ichiko, to jsem vymyslela indiánský jméno, protože to jsou indiánský psy, že?
1: A teď máte teda takový jako teď směsi,
2: mám,
1: jo?
2: No, takový 3 bílí středňáky, chlupatý, no, pak jednu jezevčici, tu už je 16, a pak jednoho naháče, kterýho jsem vykoupila z nějakých taky šílených podmínek, kde byl 7 měsíců ve sklepě, jo.
1: No. Jak je zvládáte ty pejsky také?
2: No, tak
1: jako... To já vím, co to je prostě mít doma 2 psy, jo, třeba.
2: Jde to, no, tak pomáhají taky někdy děti a tak, no. Nebo sestra.
1: No, ale je to hlavně, vám ty pejsky přináší radost.
2: Tak určitě, no, já si myslím, že člověk musí mít fakt nějaký koníčky, pokud dělá takovou práci, která není vždycky tedy úplně tak psychicky poznášející, ale zase my vidíme hodně těch případů, které dopadnou dobře. Ale je dobrý mít ještě nějaký jiný zájem. No.
1: A myslíte si, že třeba, když jsme u těch pejsků a dětí dohromady, že ti pejskové děti naopak, jak si na sebe dobře působí třeba?
2: Tak určitě my třeba v některých koukánkách máme pejsky, dokonce i kočičky tedy. A ty děti, teď jedna slečna za mnou přišla, jestli by mohla být králíčka, jsem říkala, proč ne, tady máme takových pejsků, tak proč by nemohla být králíček. Ale prostě ty děti, zvlášť takový straumatizovaný třeba, tak na ně hrozně dobře působí, když můžou si pohladit nebo pomazit se s pejskem, nebo slečny chodí s těmi psy rády, teda, nebo vůbec větší děti na vycházku a tak jako je to fajn. No.
1: Je to jasný, zvířátka působí blahodárně na lidi a řekl bych, že je tak, jak si poličťují ty lidi. Kdyby to tak bylo, bylo
2: lidi
1: by to
2: se měli
1: dobře.
2: Fakt inspirovat těmi zvířaty, jak jsou moudrý a jak nezraději svého přítele a mají předvídatelné jednání, chování. Jo. Já u těch všech psů vím, jak se budou chovat třeba v nějaký situaci, což u lidí vždycky tak jistý není.
1: Přeju vám, paní doktorko, abyste měla radost nejenom se zvířátek, ale hlavně z těch dětí, o které se tak ráda, tak dobře staráte.
2: Tak
1: ať vám vaše práce jde a hlavně tedy pevné zdraví a mějte se moc pěkně.
2: Děkuju moc.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní pořad Muziky muziky jsme uvedli slavným tangem od sehrané autorské trojice Josef Stelipský, Jarka Motl a Karel Melíšek. Zpívali Josef Zíma, Petr Altman, Karel Gult a Svatava Černá a my v té naší matičce stověžaté zůstaneme celou půl hodinu. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech a stejná čtveřice zpěváků nám za doprovodu stejné kapely, tedy dechové hudby Antonína Votavy, zaspívá jednu známou píseň od Karla Haschlera. Jmenuje se Čí je Praha? Naše.

Tento pochod napsali Jaromír Vejvoda a Ladislav Jacura, který měl přezdívku Nestor českých textařů. Svůj první text napsal ve svých 22 letech v roce 1935. Byl zamilovaný až po uši a tak vznikla píseň Dejte se rozvést, má krásná paní. Hudbu mu napsal o 30 let starší Alois Aust a píseň se stala velkým šlágrem. V dnešním pořadu Muziky muziky jsme v Praze, městě Rinků, tak si poslechněme, co se na jednom z nich stalo.

Stověžatá zlatá Praha, srdce Evropy, matka měst, kamenný sen. Praha se pyšní spoustou přízvisek a přezdívek a je o ní také spousta písniček. Pozdrav z Prahy právě dozněl, napsali jej Emanuel Šustr a Bohuslav Nádvorník a další píseň je lidová, ku Praze je cesta dlouhá.

Veselka Ladislava Kubeše dohrála a před námi je ještě jedna směs písní pro vaši dobrou náladu. Loučí se Jaroslav Kupejtko, ať se vám rádio vašeho kraje dobře poslouchá všude tam, kde právě jste, třeba v Potvorově, Pastuchovicích, ve Velečíně nebo v Žihli. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. It's

slavnou píseň The Nearness of You, Tvá blízkost, kterou jsem naspíval v roce 1965 za doprovodu rozhlasového jazzového tria ve složení Rudolf Rockl, Ivan Dominák a Luděk Hulan. Jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral záměrně. Celé bude totiž věnováno jazzové zpěvačce, kterou po léta obdivuji a po kterém moje třetí dcera Charlotte získala své druhé křestní jméno. Zpěvačce, o jejímž hlase se právě tvrdí, že byl dokonalým nástrojem pro definici jazzu na poli populární hudby. Díky němu byl její zpěv se stejným nadšením a zaujetím přijímán jak skalními jazzovými fanoušky, tak příznivci kvalitní pop music. Dnes vám bude zpívat první dáma jazzu Ella Fitzgerald.

během 79 let svého života obdržela Ella Fitzgerald 13 výročních hudebních cen Grammy a vydala více než 40 alb. Její dominantou byl precizní, temperamentní a stále mladistvý hlas s nádhernou barvou a rozsahem 3 oktáv. Originálním způsobem dokázala podat pomalé jazzové balady, stejně jako svižné swingové písně. Fascinující je především její úžasná schopnost hlasové improvizace, takzvaného sketu, kdy dokázala svým hlasem napodobit zvuk nástrojů snad celé jazzové kapely. Její matka zemřela při autonehodě, kdy bylo budoucí slavné zpěvačce pouhých 15 let. Tehdy zůstala s matčiným přítelem, ale aby toho utrpení nebylo málo, tenkrát se na to zemřel na infarkt. Po těchto dramatických událostech téměř přestala chodit do školy. Aby se uživila, našla si práci barmanky v jednom nevěstinci a jejími přáteli se stali lidé z okruhu místní mafie. Poté, co měla problémy s policií kvůli prodeji nepovolené loterie, byla poslána do církevní školy. Z té ale brzy utekla a nějaký čas dokonce žila jako bezdomovec. Vstup Elly Fitzgerald do světa profesionálního jazzu je provázen spoustou legend. Mezi nimiž bychom s odstupem času jenom stěží hledali pravdu. Ale i tak není pochyb o tom, že vítězství v soutěži amatérských zpěváků, která se konala v roce 1934 v slavném legendárním divadle Apollo v newyorském Harlemu, jí otevřelo cestu do tehdy populárního orchestru Chicka Webba. A že se tady začínající zpěvačka, která měla zpočátku plat jen 12,5 dolarů týdně, nestratila, svědčí skutečnost, že po Webově smrti převzala jako 21letá vedení jeho souboru.

Zůstává otázkou, kolik let vlastně Ella Fitzgerald bylo, když v roce 1934 zvítězila v oné amatérské pěvecké soutěži. Podle oficiálních pramenů jí mělo být 17, ale objevují se i verze, podle kterých si musela 2 roky přidat, aby vyhověla předpisům o zaměstnávání mladistvých. Mnohdy, když nespívala sólově, stávala Ella Fitzgerald hned vedle kapely a jak jednotlivé sekce vypalovaly své hudební fráze, zpívala s nimi a často přitom mávala rukama, jako kdyby už tehdy řídila celou kapelu. Hudbu swingového big bandu do sebe vstřebávala po celá svá učednická léta, čímž docílila faktu, že mnozí kritici i hudebníci v jejím hlase i dnes slyší barvu i frázování tenor saxofonu. Poslechněte si teď Ellu Fitzgerald písně How High the Moon, jak vysoko je měsíc, ke které se během své pěvecké kariéry ráda vracela.

Není divu, že How High the Moon, jak vysoko je měsíc, je její nejslavnější nahrávkou. O improvizační pohotovosti královny jazzových vokalistek se tradují úplné legendy. Snad nejčastěji vzpomínanou je mezi nimi příběh, podle něhož se prý stalo, že jí při jakémsi jam sessionu vypadl text a ona suverénně začala přespívávat telefonní seznam, který z legrace podal jeden z muzikantů. Zda se ten gag skutečně uskutečnil, to by mohl potvrdit pouze její dlouholetý manažer a producent, dnes už bohužel také zesnulý Norman Granz. Ten s Ellie Fitzgerald učinil jednu z hlavních hvězd proslulé koncertní řady Jazz at the Philharmonic. Dost možná, že by jenom pobaveně přitakal. Nelze totiž popřít, že když v říjnu 1957 vystupovala v Los Angeles, tamní koncertní síň Shrine Auditorium zažila podobný kousek, ten byl ale tentokrát zvěčněn. Konkrétně na albu Ella at the Opera House. Z tohoto alba vám nabídnu ukázku. Ella Fitzgerald tenkrát sketovala, až se hory zelenaly a její doprovodný, doslova hvězdný band, plný slavných jazzových muzikantů, ji vyburcoval do neskutečných obrátek. Uprostřed svých chorusů ve slavné Gershwinovce Oh Lady Be Good najednou z ničeho nic zanotovala I don't know where I'm going, but I'm going, I'm going, I'm going. Nevím, kam jdu, ale jdu, jdu, jdu, jdu, ne, jdu, jdu, jde, šudu, to nebylo od Gershwina. Sweet, lovely, lady be good.

Během několika desetiletí Ella Fitzgerald spolehlivě zakotvila na pozici interpretky, kterou přijímá a miluje obecenstvo mnohem širší než pouhá obec jazzových fanoušků. Prošla vlastně podobnou cestou jako Louis Armstrong a vycházela vlastně i z podobných začátků. Neboť i orchestr Chicka Webba hledal své obecenstvo nejen v harlemských tančírnách, ale rovněž mezi bílými univerzitními studenty, ne-li mezi profesory. Podobně jako soubory, s nimiž Armstrong působil už od počátku 30. let.

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Svět je každoročně zaplňován ohromným a nepřeberným množstvím nových nahrávek, mnoha žánrů, směrů a stylů. Některá alba se povedou, některá méně. Jejich úspěch se měří hvězdičkami kritiků, ale hlavně počtem prodaných kusů. Tam je pravda. Většinou z nich čeká podobný osud a v populární hudbě takřka pravidlem, že jsou po krátkém čase nahrazeny alby novými a jsou brzy zapomenuty. Čas od času však vznikne album, kterého se tenhle neměnný koloběh netýká. Je pochopitelné, že takových alb je mizivě málo a musí je prověřit čas. A aby čas měl čas je prověřit, tak samozřejmě se musí lidé o té nahrávce dozvědět. No, jak jinak než z rádií. Určitě nejen pro mne je takovým albem nádherná kolekce nahrávek Ellie Fitzgerald a Louise Armstronga z roku 1957, kdy zpívají písně z Gershwinovy opery Porgy and Bess. Vřelost a zvláštní upřímnost jejich interpretace propůjčila tisíckrát hraným a tisíckrát slyšeným melodiím George Gershwina nedefinovatelné kouzlo.

Ella Fitzgerald udivovala svým jazzovým frázováním, improvizačním obměňováním, přetvářením melodie a způsobem zacházení s hlasem jako s hudebním nástrojem. To vše spojila s takovou hlasovou kvalitou, až jí to vysloužilo plné uznání odborníků, kteří se jinak věnují klasickému zpěvu. Její zpívání ovlivnilo celou plejádu jejich nástupky. Tak a takhle to skvěle Ella Fitzgerald ladilo s Frankem Sinatrou.

Soukromý život Ely Fitzgerald byl právě tak nenápadný jako její chování. Kromě dlouholetého manželství s drogovým dílerem a dělníkem z doků Bennym Cornighayem a pětiletého manželského svazku s vynikajícím kontrabasistou Rayem Brownem, z něhož se narodil i její jediný syn, se o jejím soukromí takřka neví nic. Ti, kteří se s ní měli možnost během jejího pobytu v Praze na sklonku 60. let sejít, nikdy nezapomenou na její skromnost a šplachost. Její chování bylo stejně přirozené jako její zpěv. Nevím, jak vy, ale já ve zpěvu Ely Fitzgerald slyším onu prastarou pravdu, že to největší a nejtrvalejší v umění se rodí z hluboké pokory a oddané lásky ke svému okolí. Prostřednictvím koncertní nahrávky se teď přeneseme do roku 1977 na New Orleanský jazzový festival a poslechneme si Elu Fitzgerald v duetu se Stevie Wonderem. You are the sunshine of my life.

0: Po duetu You are the sunshine of my life, si sluneční svit mého života, který jste slyšeli v podání Ellie Fitzgerald a autora písně Stevieho Wondera, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Meyersfelder žádá o ruku dcery movitého obchodníka. A s čím podnikáte, pane Meyersfeldere? Zajímá se otec. Obchoduji s nemovitostmi. To není špatné. A jak dlouho už podnikáte? Teprve 2 roky. A můžu se zeptat, kolik máte na kontě? V tuto chvíli 800 tisíc. No to je slušný výkon za 2 roky. No ale řeknu vám, chtělo by to alespoň 5 milionů. Ty tam byli, když jsem ten obchod zdědil.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Koncertní nahrávky, na kterých Ella Fitzgerald téměř o překod vrší nápad za nápadem, nejsou však jediným skvostem, kterým interpretka dodnes fascinuje posluchače. Dalším skvostem jsou totiž zpěvníky, s jejichž nápadem přišel počátkem 50. let dnes už zmíněný její manažer a producent Norman Granz. První dáma jazzu jim postupně vzdávala hold americké písňové klasice a tvůrcům evergreenu. Za všechny bych uvedl Cole Portera, Richarda Rodgersa, Irvinga Berlina, Duke Ellingtona a bratry George a Iru Gershwinovi. Byť nahrávky vznikaly ve studiu, Ella Fitzgerald je na nich stejně suverénní jako v živých nahrávkách. 2 z těchto zpěvníků jí dokonce přinesly 2 hudební ceny Grammy. Před 12 lety se ve stopách Ellie Fitzgerald vydal britský rocker Rod Stewart a na 5 alb naspíval v průběhu 10 let to nejlepší z americké hudební klasiky. Když před 2 roky vydal své historicky první vánoční album, nechyběl na něm virtuální duet s Ellou Fitzgerald What are you doing New Year's Eve? Co budeš dělat na Silvestra? Myslím, že nevadí, když si ho poslechneme už na začátku května.

Nejen Ella Fitzgerald, ale také já jsme do svého zpěvníku zařadili slavný jazzový standard Stella by Starlight. Stella za svitu hvězd. Já jsem ho naspíval v roce 2006 v duetu se slavnou slovenskou jazzovou zpěvačkou Zuzkou Loňskou, která v roce 1968 odešla do Švédska. Tam žije dosud, ale pravidelně se na Slovensko a do Čech vrací. Na klavír nás tehdy doprovodil můj kamarád, muzikant, dnes hotelier Braňo Hroněc. Mějte se krásně. Za týden se s vámi ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu těším naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tiens, passe.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
3: A já vám přeji hezký den. Máme 7. srpna, před námi by měl být snad vcelku příjemný víkend a pokud třeba máte chuť ho zahájit návštěvou nějaké pěkné akce, tak vám rovnou jednu zkusíme doporučit. Tentokrát si o pozvánku zavoláme do Znojma a ku podivu se nebudeme bavit o víně. V hlavní roli totiž budou okurky. Kdo to tedy na jih Moravy nemá daleko a zároveň je mu blízká chuť křupavých nakládaček a rychlokvašek, tak myslím, že by měl určitě spozornět. Podrobnosti přidáme už za pár minut, ale bude toho jako obvykle mnohem víc, tak si udělejte pohodlí a prožijte s námi páteční pohodové ráno.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A tentokrát nás pozvánka zavede do Znojma, kde už dnes proběhne velká okurková akce, o které nám víc řekne Kristýna Musilová z pořadatelské organizace Znojemská beseda. Dobré ráno.
2: Dobré ráno i vám.
1: Když se řekne Znojmo, tak někomu se vybaví víno, někomu ale možná právě okurky. Jak dlouhá je vlastně ta historie okurek na Znojemsku?
2: Tak ta historie je opravdu dlouhá. První písemná zmínka o pěstování okurek ve Znojmě pochází z roku 1572, kdy semínka z Maďarska přivezl opatlouckého kláštera Sebastian Freitag. A přestože se dnes už okurky přímo ve Znojmě nespracovávají, ta tradice zavařování a uchovávání tady stále žije. A okurky jsou dodnes jedním ze symbolů našeho města. A myslím si, že právě slavnosti okurek jsou toho důkazem, že tato tradice nezanikla. Každoročně se do soutěže o nejlepší domácí sterilizovanou okurku a rychlokvašku zapojuje stále více a více soutěžící, kteří přivážejí své rodinné recepty a dokazují, že zavařování na Znojemsku má pořád své místo. A letošní ročník je navíc součástí oslav 800 let od založení královského města Znojma a celé jubileum vlastně se nese v duchu mota nakládáme už od roku 1226, které symbolicky právě propojuje historii města s tradicí zavařování a uchovávání. A také vlastně návštěvníci si dnes budou moci na Hradní ulici zakoupit i jubilejní kolekci merček oslavám 800 let Znojma.
1: No tak vidíte, tak to byl takový historický exkurs hned na začátek. Dá se vůbec říct, jaká je ta správná znojemská okurka?
2: Na to asi neexistuje jedna správná odpověď. Když se řekne znojemská okurka, tak většině lidí se vybaví tradiční sladkokyselý znojemský nálev. Ten je jako základem, ale každá rodina má svůj vlastní recept, který často se dědí z generace na generaci. Někdo přidává více kopru, jiný česnek nebo vlastní směs koření. A právě díky těmto drobným rozdílům je každý recept originál. A právě třeba v naší soutěži pak porota vybírá ten, který jí chutí přesvědčí nejvíce.
1: K těm samotným dnešním slavnostem, na co se tedy návštěvníci kromě té soutěže, kterou už jsme zmiňovali, můžou těšit?
2: Tak program letos je opravdu pestrý a poprvé se navíc rozšíří i na nádvoří Znojemského hradu, takže návštěvníci si užijí program hned na několika místech. Na Hradní ulici můžou najít rekordní degustaci okurek, která letos nabídne hned 46 různých vzorků. Je to vlastně zatím nejvíc, co jsme kdy měli. Dále kuchařskou show Martina Dobrovolného a Lukáše Halkociho, cymbálovou muziku Špalek, právě ty soutěže o nejlepší doma sterilizovanou okurku rychlokvašku. Letošní velkou novinkou je EFCO Challenge, tedy soutěž pití okurkového láku, která bude probíhat během celého dne a vyvrcholí večerním finále. A připravená bude také tradiční soutěž plnění zavařovacích sklenic na čas a přesnost. V okolí rotundy svaté Kateřiny jsme připravili program především pro rodiny s dětmi. Čekají je pohádková a divadelní představení, zábavné úkoly od vodáckého oddílu i večerní koncert, kde původně měl vystoupit Jojo Band, ale ze zdravotních důvodů svou účast zrušili. A proto nás velmi těší, že pozvání přijal takhle narychlo Jan Kalousek, který se představí jako hlavní večerní host. A večer pak uzavře DJ Hruša. A jak už jsem zmiňovala, tak právě program se rozšíří i na nádvoří Znojemského hradu, kde budou řemeslné dílny, výtvarné workshopy, program pro děti i oblíbená okurka cestovatelka Bronislava Mikuláška, která taky právě vznikla k oslavám 800 let města. V ulici Přemyslovců bude prohlídka historických traktorů a také se můžete povozit koňským povozem. A také, jak už jsem zmiňovala, bude otevřená jedna z garáží, kde je výstavní špajs, neboli expo špajs, která právě vznikla k oslavám 800 let města a spoustu právě produktů, které si můžete dnes zakoupit, tak mají právě motivy okurek.
1: No, není toho vůbec málo, asi jsem si měl dělat poznámky, protože je vidět, že ten program je skutečně bohatý, ale jedna věc mě zaujala, vy jste zjevně velmi hraví a soutěživý, protože těch soutěží tam bylo několik. Jak se vůbec vyhodnocuje to, která sterilizovaná okurka je nejlepší?
2: Tak vlastně ta soutěž probíhá tak, že soutěžící přináší předem dvě sklenice svých domácích okurek nebo právě rychlokvašek a potom na místě odborná poreta hodnotí naslepo, takže nevíčí recept právě ochutnává a posuzuje se především chuť, křupavost, vzhled i celkové zpracování. A na místě vybíráme i porotu z návštěvníků, takže pokud to dneska k nám stihnete, tak třeba i vy můžete rozhodnout o tom, který ty okurky jsou nejlepší a vítěze vyhlásíme přímo na místě také během slavnosti.
1: Mně je jasné, že spousta těch receptů asi bude rodinným tajemstvím, ale vybavíte si třeba vy nějaké speciální recepty, které v těch minulých letech zaujaly?
2: Tak každý rok se objeví něco zajímavého. Někdo sází právě na tradiční rodinný recept, někdo na tradiční znojemský nálev, někdo experimentuje s kořením nebo právě s poměrem sladké a kyselé chuti. A právě ta pestrost receptů dělá soutěž zajímavou a porota se shoduje, že vybrat vítěze určitě není jednoduché a myslím si, že to nebude jednoduché ani dnes.
1: Tak pokud jsme teď posluchače také naladili a stíhají to k vám dnes do Znojma. Pojďme si to rychle zrekapitulovat. Kdy a kam můžou dorazit?
2: Tak slavnosti okurek jsou dnes v pátek 7. srpna v historickém centru Znojma. Program začíná teda od 10 hodin a pokračuje až do večerních koncertů.
1: A kdybychom měli přidat ještě poslední praktickou otázku, je na akci nějaké vstupné?
2: Ne, na vstup na slavnosti okurek je zdarma, takže budeme rádi, když dorazí celé rodiny i všichni, kteří mají rádi dobrou atmosféru, regionální tradice a chtějí si užít letní den ve Znojmě. Takže se na všechny budeme těšit.
1: A my moc děkujeme Kristýně Musilové za pozvánku v dnešním vysílání Pohody. Ať se akce vydaří a zase někdy naslyšenou.
2: Moc děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
0: Posloucháte Pohodové ráno.
3: Naleďte se s námi na nový den.

0: Pokud občas také zavítáte na Pražské Vinohrady do okolí budovy Českého rozhlasu, jistě víte, že už pěkných pár měsíců je cesta k nám tak trochu i procházkou po staveništi. Je to dané hlavně výstavbou tramvajové trati, která navrátí tramvaje i do horní části Václavského náměstí. A pokládka kolejí není zdaleka to jediné, co se na místě odehrává. Ve středu totiž byla kousek od sochy svatého Václava pod připravovanou dlažbu umístěna takzvaná časová schránka, která obsahuje několik desítek předmětů pro budoucí generace. Předměty dodaly různé instituce, například dopravní podnik hlavního města Prahy, Česká tisková kancelář anebo třeba policie České republiky. Samotná schránka je pak pevný plastový box uložený necelé 2 metry pod povrchem náměstí. Až ji tak jednoho dne naši potomci vyzvednou, najdou v ní třeba dobové noviny, mince, vzkazy, fotografie, architektonické návrhy, no a dokonce i kostku z původní dlažby na náměstí. Nechybí ani flashdisky s různými dokumenty nebo třeba informace o dopadu pandemie COVID-19. Zkrátka jde o jakousi snahu, co nejlépe postihnout běžný život v Praze v uplynulých letech. Schránka není nijak označená a organizátoři celé akce předpokládají, že by se k jejímu otevření mohlo přistoupit při některé z budoucích rekonstrukcí náměstí, třeba za 50 nebo za 100 let. To už ale bude na nich. Schránka je zavřená, uložená a už se nás netýká. Současní Pražané i turisté se teď můžou těšit hlavně na to, až celá tahle obří stavba, která výrazně změní Václavské náměstí, bude v červnu příštího roku konečně hotová.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Právě teď nám odbyla 8:30, a tedy čas pravidelné předpovědi počasí.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A celý týden je tím meteorologem Michal Žák. Dobré ráno.
2: Krásné ráno vám přeju.
0: Michale, z mého pohledu skutečně došlo k návratu teplot, řekněme, do letního normálu. Jak to vidíte vy?
2: Je to tak. Přišla nás studená fronta a ty teploty se příjemně snížily. Snad věřím, že pro většinu posluchačů příjemně. A ty tropické noci nebo tropická noc na dnešek už byla záležitostí spíše výjimečnou, i když na Moravě ji ještě tu a tam zažili.
0: Ono, když se řekne studená fronta, je to trochu matoucí, protože ty teploty stále budou poměrně vysoké.
2: Je to tak. Bude teplo určitě. Teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na jihu Moravy se dokonce na některých místech dočkáme i tropické třicítky, takže rozhodně žádný chladný den to nebude. A navíc bude slunečno. Bude jasno až polojasno, jen zpočátku ještě na východě Moravy a Slezska zvětšená oblačnost a ojediněle se tam může objevit slabý déšť nebo přehánky. Vítr ten bude foukat slabý, na Moravě a ve Slezsku pak mírný, od severu až severovýchodu.
0: To slunečné počasí nám vydrží i během víkendu?
2: Vydrží i během víkendu. A to jak zítra, tak v neděli bude jasno až polojasno. V neděli na západě by později oblaků mohlo začít přibývat. Teploty zítra budou docela podobné těm dnešním, 26 až 30 stupňů. O trochu chladněji zůstane na severu a severovýchodě, tam by mělo být kolem 24. No a nedělní maxima budou vyšší, 29 až 33 stupně, na severovýchodě kolem 27. No a noci ty budou už osvěžující více, minima většinou mezi 16 a 11 stupňů. V údolích může být o trochu chladněji.
0: Za celý týden předpovědí děkujeme Michalu Žákovi. Klidný víkend přejeme a zase brzy na Pohodě naslyšenou.
2: Děkuju, krásný víkend vám a mějte se hezky.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: A teď už je čas na další písničku, kterou má asi většina z nás spojenou s létem. Částečně za to můžou televize a televizní stanice, které právě každé léto zařadí seriál Chalupáři. I letos tomu tak je, v sobotu večer na České televizi se těšíme.

0: Před námi je další díl bylinkové lékárny, tentokrát věnovaný Contrihelu. O něm se často říká, že je všelékem při všech ženských problémech. Můžeme ho ale používat i k masáži poraněné kůže anebo jako čaj proti zánětům. Roste na loukách, okrajích lesů, u cest a potoků. Připomíná trochu husí nožku a tak se mu i také někdy říká. Právě na Contrihel si posvítila Eva Bucharová.
1: Kapičky rosy na kontryhely vždycky lidi fascinovaly. Dokazuje to celá řada lidových názvů. Slzy víl, slzy boží a mnohé další. Spodní strana listů se stříbřitě leskne, takže se mu říkalo i ženský stříbrný plášť. Tradovalo se, že bylinka má omlazující účinky a i dneska ho někdo používá pro zlepšení stavu pleti. Bylinka se hodí i při přípravě různých jídel. Mladé listy se přidávají do salátů, polévek, omáček, je i častou součástí masitých jídel. Contrihel je známý jako nejlepší přítel žen. A ne bez důvodu. Pomůže s problematickou menstruací, při nepříjemných příznacích menopauzy i při mykózách. Contrihel se doporučuje i kojícím ženám, protože podporuje tvorbu mateřského mléka. Účinnými látkami Contrihele jsou třeba třísloviny se stahujícími účinky. Je také zdrojem fytohormonů, tedy rostlinných hormonů, dále železa, hořčíku, vitamínu C i zinku. K léčbě se používá list nebo nať, ale list je účinnější. Bylinkáři doporučují nejčastěji kůru na 3 až 4 měsíce. Čaj si připravíte snadno. Jak na to? Jednu vrchovatě naplněnou lžíci sušené byliny spaříme čtvrt litrem vody. Jenom spaříme, nevaříme. A necháme pár minut vyluhovat.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V listopadu jsme celý jeden tobogan věnovali čerstvým padesátníkům. Nad tím, jaké má tenhle věk výhody a nevýhody, mudrovali Tereza Bebarová, Roman Paulus a Michal Kavalčík.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na

Minulý týden jsem po delší době navštívil pražskou zoologickou zahradu a musím říct, že je skvělé sledovat, jak nám stále roste a získává na prestiži. Teď se navíc těší z nového přírůstku, mláděte lachtana jihoafrického. Je mu už něco přes měsíc a postupně přibírá na váze. A my se za ním už po písničce vydáme. Kolegyně Sabina s mikrofonem vyrazila přímo do bazénu.

0: Pokud si také rosomáka představíte jako ptáka, tak za to může kapela Olympic a právě tahle písnička. Ovšem, to je trochu jiný příběh, my se budeme věnovat lachtanům. Je to víc než měsíc, co se v pražské zoo narodilo mládě lachtana jihoafrického. Po 7 letech tak do lachtaní rodiny přibyl další člen. Jak se mu daří a proč ho chovatelé nejdřív museli naučit plavat, to pro nás natočila redaktorka Sabina Vosecká.
1: Ta mláďata rostou před očima, protože to vlastně mateřské mléko je hodně výživné a malému lachtánkovi se daří skvěle. Musím to sice zaťukat, ale daří se mu skvěle.
2: Vysvětluje vrchní chovatel lachtanů zoo Praha Jakub Mezej.
1: Má přes 12 kilo, takže jsme velice rádi, že se Daisy o něj vzorně stará a vlastně nám to mládě krásně přibírá na váze. Už i s ním žijou různě roupy, má žijou s ním všichni čerti, že přesně teď, když škoda, že tady nemáme kameru, abychom ho natočili, a on si hraje se vším možným. Ať už jsou to listy, má tady samozřejmě i lachtaní hračky, to je hadička, vlastně zahradní hadice, ta ho nejvíc baví ze všeho, a má tady svoji mámu Daisy, se kterou už krásně řádí v bazénu.
2: Mě u těch lachtaních mláďat překvapilo, že se musí naučit plavat.
1: Dokáží plavat, ale my přece jenom jsme hodně opatrní, takže nejdřív jsme mu dávali menší vaničku, pak větší vaničku. Potom jsem si říkal, tak ještě mu dáme čas, jenomže v ostatních zoologických zahradách se narodili lachtaní jihoafričtí, hlavně v Německu a v Dánsku, a tam jsme viděli, že po pár dnech pomalu už je pouští do bazénu. Tak jsme si řekli, hele, tak to zkusíme. Tak jsme mu pod dozorem nás chovatelů otevřeli možnost jít vlastně do bazénu. A mládě tam huslo a začalo plavat a aha, tak proč jste tady, prostě už plavu, jako jo. Takže my jsme s toho měli velkou radost, ale samozřejmě všechno děláme velice opatrně, že se o něj hodně bojíme.
2: Co se týče té stravy, tak vím, že jste ho nejdřív trošku dokrmovali.
1: Je to pravda, z začátku jsme Daisy něco málo pomáhali, že je to prvorodička, ale teď už vlastně kompletní jeho stravu, jeho krmení tvoří mateřské mléko, které Daisy má, krásně ho krmí, kojí ho a teď je to vlastně jednou za dva dny, ho kojí a stačí mu to.
2: Lachtany chová s malými přestávkami pražská zoo už od roku 1934. První zástupci této skupiny byli lachtani kalifornští. Teď je mládě stále v zázemí expozice a pod dohledem chovatelů. Návštěvníci by ho ve venkovní expozici mohli vidět už v druhé polovině srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

Páteční pohodové ráno míří ke svému závěru, ale ještě než se rozloučíme, určitě bych chtěl vyzvat všechny soutěživé povahy mezi vámi, abyste určitě nevypínali své přijímače a pokud už náhodou ano, ať si je zase po 11. hodině zapnete. I tento pátek budete mít totiž v Kolotoči možnost vyhrát dárkový balíček naší stanice a také knížku z nakladatelství Portál. No a není to nic složitého, je ale potřeba mít přístup k internetu, respektive mít možnost poslat e-mail. A jak to pak celé probíhá? V zásadě v Kolotoči, kterým vás dnes provede kolegyně Martina Hinková-Vrbová, uslyšíte v určitý moment soutěžní otázku. Kdybyste odpověď neznali, určitě ji najdete někde na webu naší stanice. V každém případě pak už stačí poslat správnou odpověď na e-mail pohoda@rozhlas.cz a počkat si pár minut. Možná právě vaše jméno Martina ohlásí ve vysílání jako jméno vítězné. Samozřejmě všechno vám vysvětlí i ona. Já budu držet palce, ať se vám poštěstí a pro tuto chvíli se loučím. Užijte si klidné dny, i mě jich snad pár teď čeká, ale už teď se těším na další shledání u mikrofonu Pohody. Tak naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všecky zdraví, Jan Rosák. Dnes si ke mně přisedl muž, se kterým jsem v Tandemu jel mnohokrát. Ne sice v tom našem rozhlasovém, ale kdysi jsme spolu vozili divákům v České televizi Magion. A myslím, že docela dobře. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal dnes hlavně dabingový režisér Zdeněk Štěpán. Já tě zdravím a vítám.
3: Ahoj, Indo.
2: Než ovšem vyjedeme, tak poprosím do režie o pěknou písničku.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Magion to bylo, jak známo, vysílání pro děti a mládež, na prvním stupni tedy, a právě proto se dostáváme se Zdeňkem Štěpánem nejprve k povídání o dětství. Tak kde pak jsi se narodil, Zdeňku?
2: Já jsem se narodil v Příbrami.
1: Ty seš Příbrama?
2: V krásné Příbrami.
1: Prosím tě.
2: Nádherný. Chodil jsem do školy na Březové hory, což je část Příbrami. Chodil jsem do školy, kde na chodbách jsme měli fotografie slavných rodáků, kteří se v Příbrami narodili.
1: A kdo to třeba byl?
2: A byl tam pan Hlinomas, pan Efa, pan Jedlička. A mě tehdy vůbec nenapadlo, že se s těmito lidmi někdy setkám. A povedlo se mi, že jsem třeba od pana Hlinomaze, když jsem studoval filmovou školu a byli jsme s ročníkem na nějakém festivalu, tak tam byl pan Hlinomas a večer v nějaké hospůdce mi nakreslil svůj, protože víme, že on krásně maloval, krásného tygra na účtenku z té hospody. Bohužel jsem to už ztratil. S panem Efou jsem se potkal, když jsme točili Pepka námořníka, potom ještě v tom dabinku, a s tom Jedličkou jsme natočili toho spoustu, protože on dělal ty dětské věci, ty zvířátka a všechny ty zvuky okolo. To mě tenkrát vůbec nenapadlo.
1: To je zvláštní, že tedy opravdu ti to zůstalo teda v paměti a že se to stalo pro tebe vlastně osudem. Když tě to nenapadlo, že budeš někdy s nima dělat, co tě napadalo spíš tehdy?
2: Tak chtěl jsem být spíš archeolog. Bavil mě věci, bádání a hledání těch starých věcí. To mě docela bavilo.
1: No zase Příbrami tam, kde si kopnul, tak tam spíš ruda nějaká, uran.
2: No tam to bylo, tam uran, to máš pravdu. No. Tam byly rudní doly, uranové doly, stříbrný doly. Mm. Vlastně v Příbrami, ty švemeš, ty tam je krásný muzeum hornický, ale my jsme si na těch šachtách hráli, my jsme tam běhali. Tam je třeba důl Anna, který, já myslím, donedávna ještě byl nejhlubším evropským dolem. Šachta, tuším, že 1600 metrů hluboká.
1: A to chceš říct, tam jste si hráli, jo?
2: Tam dole ne. Ne, ale po těch šachtách jsme chodili a sbírali jsme různý kameny, kde byly nějaký krystalky, nebo něco tam jsme tam se hledali.
1: No archeolog si chtěl být, no archeolog, prosím tě, no ale potom si se najednou zpamatoval.
2: Tak jsem se zpamatoval, protože jsem začal recitovat, fotografovat a začal jsem spíš tíhnout tyhle ty humánější, ne technické věci, protože...
1: Ale k můzám spíš.
2: Můzám, matematika, fyzika, chemie mi byly cizí.
1: No a koukám, že tady mám napsanou Čimelickou střední filmovou školu.
2: To byly nejkrásnější leta. Asi v mém mládí, jako každý prostě od těch 16 do těch 19, začíná poznávat pořádně ten život a začíná navazovat takový ty velký přátelství, že, a prožívat spoustu takových těch krásných zážitků, prvních lásek a hospod a všeho možného, tak to byla nádhera.
1: No, na Čimelickou filmovou školu vzpomíná rád Karel Čáslavský, Karel Šíp.
2: Tam chodilo spoustu.
1: Tam je spousta slavných absolventů, no. Tak jak tak koukám, tak i Zdeněk Štěpán, který ovšem to potom dotáhnul až na špičku naší dabingové tvorby.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, myslím si, že se Zdeňkem Štěpánem si popovídáme dneska hlavně o dabinku, i když už, jak jsem třeba v úvodu zmínil, jsme spolu dělávali taky pořady pro děti, třeba Magion a podobně, když jsi mě vedl jako režisér, ale ten dabink je, myslím, tvoje taková jaksi nejdůležitější část tvýho uměleckého života. Tahle ta kategorie si myslím, že...
2: Je to pravda, no. Já jsem vlastně, když jsem dělal tě Magiony a Vegy, tak jsem v tom dětském vysílání jako zapadal, začínal jsem dělat tyhle ty věci. Ale pak mi ten dubbing jako úplně schramstnul, abych tak řekl, pohltil a ty práce bylo tolik, že jsem na jiný věci neměl čas prakticky.
1: Já si myslím, že to ani tak běžný divák nepozná. Možná, že ta technologie dabinku se třeba změnila, protože on prostě vidí v televizi film, který je nadabován do češtiny, více či méně pořád stejně, i když jak si třeba herci bývávali tehdy, ano, Dacumal, takový ti špičkový, to znamená i činoherci, kteří jsou na divadle v televizi a ve filmu na prvních místech titulkových listin. A dneska jsou to herci třeba už méně známí, ale ten dabing je pořád v podstatě jaksi velmi slušný. Ale co ta technologie? Změnila se, Zdenku?
2: No, technologie se změnila úplně šíleně. Když vezmeme, že se začínalo dabovat někdy po válce, v 50. letech.
1: To už vážně v 50. letech.
2: V televize. Když si vzpomeneš na pana Schwarze Bobu, tak ten jako byl první daber, první slova, to všude vypráví.
1: Ale to ještě bylo snad živě, ne?
2: A to se dělalo i živě právě. To se zkoušelo, vlastně se 2-3 dny zkoušela. Ale to já nepamatuju osobně. Z vyprávění, že se 2-3 dny zkoušel ten film a pak se to živě vysílalo. To musely být strašný nervy. Ale pak se začalo prostě točit na ty filmové pásy a jestli si vůbec dokáže ten posluchač představit, každý známe od pana Čásavského tu plechovou krabici, tak tyhle filmy, ten film se vlastně promítal tam a ten film jako takový měl 13 těchto krabic plechových, kde byl film. Další 13 krabic byl magnetofonový pásek, stejně silný, na kterém byl natočený dialog. Dalších 13 krabic byla hudby, dalších 13 krabic byly ruchy a dalších 13 krabic byly sbory. A to všechno se pak muselo smíchat dohromady na další pásek. To znamená, že se tehdy neustále stěhovalo do 4. patra v besedě nebo kdekoliv. Přijeli 2 taxíky a vynášeli jsme krabice do pater a nahoru a dolů. To bylo šílený. A to pokračovalo snad do takového roku 76, kdy se začal točit na Ampex, což byl jako pásek magnetofonovej, asi tak 80 cm široký, na kterém byl obraz a 8 stop zvukových, kam se dalo zaznamenávat. Tak což byla taková velikánská krabice, která se nosila. A pak to dalo strašný nožičky, strašný. Že z těho pásku byl menší, potom to byla jenom kazeta, pak to byla nějaká datová kazeta a teď vlastně, když si vymeš jenom nějakou flešku, tak na tu flešku si nahraješ film v digitální kvalitě.
1: Chceš, že dneska, když to vezmu tedy jaksi trošičku zjednodušeně z toho taxiku, vystupuješ už jenom s tou fleškou?
2: Už jenom s tou fleškou.
1: Vážně.
2: A vlastně všechny ty data se posílají. Já třeba dřív jsem musel si dojet někam pro nějakou kazetu, pro nějaký text. Teď mají ty studia, mají filmový kanál FTP na internetu. Někdo mi zavolá, že by chtěl, abych pro ně udělal ten film a řekne, hele, tam máš ten film, stáhni si ho a my ti posíláme překlad. Takže já doma 3x kliknu, během půl hodiny se mi ten film ve velice dobré kvalitě stáhne do počítače a dostanu mailem text a slednu si a už můžu pracovat na tom filmu, můžu udělat úpravu dialogu, můžu obsazovat. Je to strašně se to prostě zjednodušilo, ta technologie, je to úžasný.
0: Český rozhlas Pohoda.
3: Jedna za druhou. Co den můj břeh.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vrátíme se teď zpátky k životopisu mého dnešního hosta, dabingového režiséra Zdeňka Štěpána. Skončili jsme v podstatě vlastně po čimelické filmové škole. Ty jsi potom dostal nabídku do televize rovnou? Nebo?
2: Ne, to ještě do Čimelic. Tehdy přijela paní režisérka Blanka Nováková, jedna z prvních dabingových režisérek, která s ním začínala. A přijela se tam vybrat asistenta. Takže jsem tam vybrala.
1: Rovnou tam v Čimelici?
2: Vezme asi tři adepti, udělali s námi takový lehký pohovor a v šestém ročníku už mi jako nabídli práci v České televizi v dabinku.
1: V dabinku rovnou?
2: Přímo.
1: No prosím tě. Takže ty jsi bez nějakého mezistupně po Čimelicích rovnou nastoupil
2: jako asistent režie v České televizi.
1: Aha, tak to znamená, já jsem si myslel, že jsi se k tomu dostal teprve přes režírování těch dětských pořadů.
2: Ne,
1: to bylo naopak?
2: Naopak dřív.
1: Dřív, aha. Dřív. Jak jsi se dostával potom k těm Magionům a Vegám?
2: No prakticky v Jindřišské ulici ve 4. patře byla hlavní redakce pořadu ze zahraničí a v 2. patře byla dětská redakce. Potkával jsem se s lidmi z dětské redakce, zjistili, že jsem velice kreativní a sami mi nabili práci.
1: A už jsme se začali potkávat. Já myslím, že docela rád vzpomínáš na tyhle ty naše společné aktivity, Magiony a Vegy.
2: Bylo to nádherný, ale bylo to spousta nervů, jestli ty si vzpomeneš, protože jsme to vysílali živě.
1: Právě.
2: Ty později, pak už si byli populárnější, tak se nám odcházel, tak jsem tam ještě nalákal Tomáše Jančeříka, Standu Hloška.
1: Petra Jančeříka.
2: Petra, pardon.
1: Tomáš jeho bratr je režisér.
2: Peťu. Pak je mladý Honza Dolanský, Matěj Hádek, Michal Jagelka. A třeba s tím Standou to byly věčný boje, protože my jsme vysílali od 5 do 6 asi, po nás šlo počasí. Takže ten, kdo čet počasí, tak měl připravenou 3-minutovou povídání stránku a nám 2 minuty předtím řekli z věže, pozor, 3 minuty konec a Standa se rozpovídal s nějakým hostem a povídal a povídal. A teď já douší kameramonům, zastavte ho, ať končí, ať udělá tečku, musíme se odstřihnout. A pořád povídal, tak byla 1 minuta pryč, 2 minuty pryč. A když se to konečně podařilo někde nějaký větě odstřihnout, tak tam přišel chudák ten počasář a řekl, dobrý večer, zítra bude hezky. Neměl žádný čas. Ale my jsme dostávali pokuty za to.
1: No, Standa měl hezký pocit, no. Že si popovídal. No. Ale zpátky zase k tomu dabinku. Já mám takový pocit, že v dabinku dneska je to trošičku takové zvláštní, že už nedělají, nebo mám ten pocit jenom já, že nedělají už ti úplně špičkoví herci dabing, že dneska je to spíš záležitost jaksi takové specializace, tak jako to bývalo třeba v Německu. Jo.
2: Máš přesně pravdu.
1: Specializovaných skupin.
2: Je to tak. Já jsem můžu třeba prásknout něco na Víťu Prajze, jo.
1: Samozřejmě.
2: Něco taky dělají leta. Tak jsem ho nedávno chtěl do jednoho filmu pro Disneyho do kina, tak mu volal produkce a on se kroutil, jakože to, tak mi ho předal Jirka, tak se s ním domluv ty. A já říkám, Víťo, já bych tě rád, je to přesně role pro tebe, přijedeš. A Viktor mi říká, víš, a kdy v pátek je to? No a když já od nás, když já bych vjel na tu jižní spojku, tak já tam pojedu 1.5 hodiny. To je Hlzdondon, nezlob se. Jsou kluci unavený.
1: No, tak mají hodně práce.
2: Mají hodně práce, to je pravda, že ty špičkoví herci mají hodně práce, ale jako když je to hezká, nějaká hezká role a mají čas, tak přijdou.
1: Ale většinou, jak říkám,
2: je to specializovaných
1: herců, kteří jinak třeba člověk je vůbec nikde nevidí.
2: Nevidí, no, ale je tam určitě obrovský množství šikovných lidí, strašně šikovných. A říkám to všude, že jsou šikovní herci, ale ty herečky jsou ještě o kousek vejš.
1: Vážně?
2: Ty ženský, opravdu. Ta děvčata jsou strašně šikovná.
1: No, tak teď jsi to u nich našplhal, to je hezký.
3: Ve městě, které leží nad proudem dravých vod a kde hlídá nábřeží starý hrad, potkal jsem tam, kde končí plot zbrojnoše, který pasti klad.

Vím dobře, že kdo zdraví může druhého zmást, tak jsem v okamžik pravý prostě řekl: dobrý večer, jen mrk na past, a nevypadal, že by se lekl.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zavítáme samozřejmě i dnes mezi klasiky českého humoru a to díky výběru Zdeňka Štěpána, dabingového režiséra, mého dnešního hosta. Je pravda, že herec, kterého jsi vybral, tedy Jarda Štercel, tak ten asi mezi tvoje klienty v dabingu nikdy nepatřil.
2: Nikdy nepatřil, ale divil by si se, Jarda měl bratra Václava, kterému se řekl Betl, jako malý, protože byl o maličko menší než ten Jarda a s tím jsem pracoval v dabingu. Ten tam chodívával dělat takový sbory a menší roličky.
1: Byl mu podobný, ano.
2: Říkal jsem mu Vašek Betl Štercel.
1: Betl, to je hezký.
2: Ale pana Štercel jsem si vybral, já už jsem ho strašně dlouho neslyšel nikdy. Jo, takže bych jste mi udělali velikánskou radost, kdybyste tam vybrali nějakou jeho
1: scénečku. Já si myslím, že to je dobře, že jsi to vybral, protože na takovéhle herce, jako je Jarda Štercel, by se nemělo zapomínat. Tak teď k tomu hezky přispějem.
3: Dovolte mě, vážení přátelé, tedy zkrátka je konec roku a dělá se bilance. Vrchní účetní tomu říkají uzávěrka. Ano, i komik má udělat uzávěrku. Pokud ovšem není pod uzávěrkou. Ale co pak se k tomu člověk dostane? To je pro samý dekády plánování, inventury, ukazatele, stimulia. A teďko hlavně ankety. Ankety, to frčí, pane. V anketách je život Čechů. Co Žižka palcátem, to naše denní listy anketou. Prej, co se vám líbilo a nelíbilo v právě uplynulém roce? A to se ptáte mě? Teď už zase nebude dlouho amnestie. Tak helejte, napište tam, že se mi líbilo všecko. Hlavně se mi líbí, jak často u nás vítězí dobrý nápad nad zdravým rozumem. Ano. A líbí se mi odvaha řešit neřešitelné. A imponuje mi, kolik je u nás legrace a nejvíc tam, kde by člověk nejmín čekal. Ano, začíná zima. Dny se krátí, noci se natahujou, začíná poletovat sníh a automobily po zledovatělých vozovkách a zvířata a dálkoví maturanti ulehají hypnopedickému spánku. Ano, když Vánoce tak veselí, když novej rok, tak kvašňák. Ne, ono to s tou naší mládeží není tak špatný, povídá paní Cimrlajsnová v samoobsluze. Já jsem četla onedy ve večerní drbně, že prej ten náš kvašňák udělal jednomu Polákovi jesle, rozsvítil svíčku a ještě zahrál na roh. Někdo má rád lásky, někdo plavou lásky. Jeden dobrovolně odchází ze světa, druhý nevítán přichází na svět. Ne, prosím, svěřím se vám. Ne, to já tady dneska tak trochu zastávám taky tu linku důvěry. Ano, ne, tedy táží se mě redakce ženských časopisů na ten novej antikoncepční prostředek Antigest. Teda já osobně s tím mám zkušenosti výborné. Já výborný teda. Manželka už je teďko daleko klidnější. Už k nám netelefonuje tolik ubrečených ženských.

0: KSČM volá.
1: Tak s kým by si měl tak popovídat po telefonu režisér než s hercem? Ovšem tohleto spojení, ke kterému za chviličku dojde, je docela zvláštní, protože když tady sedí u mě ve studiu tandemu režisér dabingu Zdeněk Štěpán, tak na druhé straně bych čekal nějakého dabingového herce, ale to je herec divadla Mladé Boleslavy, Ota Jirák, který v dabingu když tak dělá Ju a Hele, že jo? Nebo medvědy. Halo, Oto?
2: No jsem tady, poslouchám to.
1: No nazdar, Otíku, prosím tě, ale já jsem se dověděl právě od Zdeňka, že vy jste spolu dělali takový plnohodnotný, plnokrevný divadlo.
2: No jistě.
1: A jak tomu došlo?
2: Spáchal jsem hru a říkali, ať si to režíruju, a já jsem říkal, to ne, to chce jiný oko. Hmm. A vzpomněl jsem si, že se Zdeňkem máme celkem společnou notečku, že co se humoru týče, ať se známe už opravdu dlouho. A říkal jsem si, on je furt zavřený v té díře, někde přijde taky mezi lidi, že jo, jiný. Tak jsem ho oslovil a jemu se to líbilo, musím říct, a počínal si jako divadelní herec velmi rozumně. Bylo to bezvadný.
3: No, ono taky od toho samozřejmě, když režíruješ hru a hraje ti v tom autor, tak ten
2: no, prost...
3: To je nebezpečné, no. Byly tam nějaký lehký třenice, ale opravdu jenom lehký.
1: A Zdenku, vybral bys si tuhle režii, kdyby to byl někdo jiný než tvůj kamarád Ota Jirák?
3: Nevím, čili. Já jsem s tím neměl žádný zkušenosti a on tam mě chvíli přemlouval, ale pak to pro mě byl úžasný prostě zážitek, kdy jsem 2 měsíce dojížděl do Mladé Boleslavy.
1: Ještě jste neřekli vůbec titul?
3: Smím prosit.
1: No a to prosím tě, no tak to je, myslím, úspěšný titul, ne, u vás, o to co?
2: No tak poměrně jo, no tak teď bude mít Boleslavském divadle Dernieru, ale ještě se s ním jezdí.
3: Mm-hmm. Jezdí
2: po různých zájezdech. No. Problém je v tom, že já mám, že jo, jak jsem dělal léta pantomimu, tak mám potíže, jak si pamatovat si text. A všichni říkají, kruci, když to napsal, jak to, že si nepamatuješ to, co jsi napsal. A já jim říkám, no tak to, pak si člověk může pamatovat každou blbost, kterou napíše, jo, to je volovina. A když něco náhodou skočím, nebo přidám, tak říkám, to bylo po poradě s autorem.
1: Prosím,
2: dobrou výmluvu.
1: Já tě teď trochu budu parafrázovat.

0: přijedu
1: na
0: rád,
1: jasně. Na montajní vchod, já si takhle plním dětský přání, víš?
0: Měj se moc hezky a díky, ať se všechno daří, ahoj.
2: Ahoj, to.
1: Mějte se krásně, ahoj.
2: Pa, pa.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem před chvilkou, před písničkou, když jsme si povídali s Otou Jirákem, tak jsem řekl, že Ota Jirák spíš jaksi dabuje takové postavičky jako třeba Juhel a podobně, ale on dělá u tebe, Zdeňku, taky docela velké role, hlavně v animovaných věcech, viď?
2: Hlavně, no. Ale my jsme teďko třeba dodělali Medvídka Půl.
1: No.
2: Podle A. Milného by už byl seriál a tohle je udělaný film skutečně podle té knížky, takže je to takový miloučky, krásnoučky. A Ota tam dělá tygra. Nádherně, prostě živočišního takového tygra, který tam lítá. Je taky šikovnej moc.
1: Je šikovnej, je. Ale prosím tě, já se zastavím rád u těch zvířátek, protože k ním se pojí jedna taková story, která ti možná trošičku způsobila taky malinko takový ten studený pod na zádech, protože si najednou byl postavený před

0: nutnost volby, že si neměl Kačera Donalda, tedy hlas, a že si ho nakonec
1: na to
0: začal dělat sám.
1: Ne, to byla v začátku v těch 90. letech, když jsem začal liferovat z Ameriky spousta těch seriálů, tak byly Kačeří příběhy. DuckTales, myslím, že se to jmenuje Kačeří příběhy. A to jsem najednou začal jezdit z Ameriky i producenti a dělali se castingy na ty role. No a v tomhletom seriálu přijel Kačer Donald v prvním díle, přivez tři své malé synovce, strýčkovi Držge, nebo se jmenovali jinak, Skrblíkovi.
0: Ano.
1: Jsme tenkrát přemýšleli, jak se má jmenovat, jestli Držgrešle, nebo já jsem pak, mě napadlo Skrblík, protože v celém seriálu, kdyby řeklo strýčku Držgrešle, komu jsi to dal, strýčkovi Držgrešlovi, tak by to byly strašný potíže.
0: Strašný.
1: No tak mě přivez a jen řekl tři věty, tady je máš a odešel. No. Tak jsme to dělali zkoušky a já dělal s Karlem Heřmánkem, Rudlou Rušinským mladším, spousta lidí. A všem jsem předváděl, jak to má dělat. A nakonec mi řekli všichni, víš co, udělej si to sám. Tak já jsem do té Ameriky musel poslat ty vzorky a jako šestý nebo sedmý vzorek jsem natočil sebe a oni nám pak zavolali a řekli, že všechno, nic, špatný a že ten sedmý, no jakž takž, takže by to mohl udělat. Už byl spěch, to vysílání. Tak jsem to udělal, ty tři věty sám. No a to Čer nechtěl, v 30. díl přišel Kačer Donald, tam mluvil celý díl. Tak to jsem taky ještě zvládnul, ale pak jsme hledali a teď máme vynikajícího Kačera. Pavla Franka z Ostravy, což je kluk 40-40, který dělá nějaký černý řemeslo, ale je velice na to...
0: Čili to není šikovný. Herec?
1: Ne, to vůbec není herec. Ten jezdí, ale jezdí na Slovensko, dělá to v Bratislavě a dokonce se vyjádřili z té Ameriky, že je, protože jim tam teďko nedávno taky umřel, ten pán, co jim to dělal, takže uvažuju, že je tak šikovný, že je možná lepší než...
0: Prosím tě.
1: Velice šikovný.
0: A jak se k tomu vůbec dostal? Jak se objevil?
1: No tak vlastně jsme dělali, někam jsme napsali, že scháníme a posílali nám lidi vzorky a já jsem v Ostravě měl jednu spolužečku z Čemelí ze školy, která, přes kterou někdo říkala, že tam někdo takový to dělá, tak mi se hnal na něj kontakt, já jsem ho chvíličku přemluval a teďka už jezdí. Ale tam to je zřejmé, protože oni chodili do školy Ostrava, Polsko. V Polsku svýho času všechny peníze utratili za americký filmy a za žvíkačky, se říká. Takže v té době oni chytali polskou televizi a tam ty Disneyovky jeli.
0: Ano.
1: Takže on od malička zkoušel toho Kačera, asi ve třídě byl úspěšný a tak dlouho piloval, až je teď opravdu to je Kačer, ale jemu hlavně rozumět. Jestli ještě můžu, když tady byl ten pán z té Ameriky, tak jsme to zkoušeli s těma lidma a já mu říkám tomu pánovi, říkám, ale ono tomu Kačerovi, když je to takhle, tak ono mu není rozumět. A on řekl, no to je právě ono, o to jde. A Pavlovi Frankovi je rozumět a dělá to výborně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dabingový režisér Zdeněk Štěpán má za sebou opravdu strašnou spoustu práce a já bych neřekl ani práce, možná, že to je pro nás, pro všechny samozřejmě příjemná zábava, pro něj to byla práce, ale když se tak se podívám na ten výčet Simpsonovi, Městečko Twin Peaks, Stargate, Letopisy Narny, Shrek, Příšerky Jesero a další samozřejmě, to jsem vyjmenoval jenom takové, já nevím, co mě tady hned napadly, ale seš za Simpsonovi dokonce držitelem ceny, zvláštní ceny Františka Filipovského.
2: Ano, to jsem dostal asi před 6 lety. Mm-hmm. Před 6 lety, ale já ti Simpsony točím od roku 90, 91.
1: Už se tam vystřídali i interpreti.
2: Dejme tomu těch prvních 5 let, o nějakých těch rolí se střídali, ale řeknu, že posledních 10 let každý si mluví svoji postavičku. Akorát, že mi odešel Vlastík Bedrna, nebo odešel, měl mozkovou příhodu, zdálo se, že to všechno nějak ustojí, ale pak chudák ochrnul na půl těla a dotklo se toho i toho řečovýho centra, takže nemohl a dělali jsme casting. Ten byl taky strašně složitý, protože se to 10 nebo 15 let vysílalo. Že měli, Simpsonovi mají svoji velikánskou skupinu lidí, která je fandí na internetu, mají svoje stránky. Takže když jsme to dělali, tak jsem vybral několik scének a pozval jsem k tomu z těch Simpsonů. A pozval jsem jako hodnotitele dva dramaturgy z té simpsonovské sekce, dva zvukaře a já jsem měl ještě poradní hlas. A natočil jsem to zase asi s 8 lidmi. A nechal jsem, já jsem teda ten svůj tajný tým, že to bude dělat Vlastík Zavřel, jako měl, protože ten Vlastík Zavřel je z gruntu. To je z gruntu prostě Simpson, že vidíš. A o to tam jde. Tak jsme to prostě jako natočil s těmi lidma, nechal jsem těch 6 lidí vybírat a můj hlas pak nakonec rozhod.
1: Ale Vlastík Zavřel, myslím, opravdu.
2: Vlastík Zavřel, to je Homer Simpson.
1: Prosím tě, vůbec jsme si nepopověděli o tom, o tvých zájmech, zálibách, třeba o tom, že máš 4 kluky, většinou hokejisty, protože vím, že ty taky strašně rád hraješ hokej, viď? Jsi sportovec cílem i duší, hraješ tenis, jezdíš na kole, ale ti tvoji kluci, to jsou dobří hokejisti, viď?
2: No, tak ten druhý byl v Kanadě, zůstal tam už, hrál tam, vystudoval tam, tady hrával s Tomášem Vlasákem za Slávy, byli mistři republiky jako junioři. A tenkrát se ho tady někdo vyhlíd a tak se ptali, jestli ho tam pošlem, tak jsem ho tam poslal. On tam už zůstal. Hrál, teď už nehraje. Ale já jsem hrál i fotbal. Já se vrátím do té Příbramy. V té Příbramy byl Baník Příbram a Spartak Příbram. A můj tatínek, který pocházel z Prahy, tak ten dokonce hrál za Viktor Ježiškov. A v jedné knize pana Laufra Josefa je fotka, kde on jako hráč, Viktor Ježiškov, je prostě na té fotce.
1: To je hezký.
2: A v té Příbramě potom on tam něco dělal, v tom Baníku Příbram, trénoval, no a my, jako i moji bráchové, jsme hráli fotbal, hokej, všechno.
1: To je pěkný, tak vidíš to, tak vlajku rodu Štěpánů, i když ne sportovní, nese teď zase na té kulturní frontě dál Zdeněk Štěpán, můj dnešní host. Moc děkuji, Zdenku, za tvoje dnešní povídání.
2: Není zač, já jsem byl rád sebou jim dal.
1: Ať se daří, protože vždycky, když uvidíme tvoje jméno na titulcích, tak budeme vědět, že to bude zase stát za to, protože v dabinku tvoje jméno opravdu hodně znamená. Díky a měj se hezky.
2: Já taky děkuju, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Nedávno jsem pozorovala malou holčičku, která si prohlížela obrázkovou knížku. Knížka se jí očividně líbila. Nad některým obrázkem se rozesmála, nad jiným se trošku zadumala. Asi přemýšlela, co jí chce namalované zvířátko povědět. Obrázky v knížce namalovala malířka Alena Ladová. Dlouhá léta ji už známe jako ilustrátorku dětských knih, která pokračuje v tradici svého tatínka Josefa Lady. Ve svém vyprávění, které budete následující půlhodinku poslouchat, se přiznává, že přes odborná studia se jejím nejvzácnějším a nejmilovanějším učitelem stal právě on, tatínek Josef Lada. I její dětství je spjato s jeho dětstvím, s proslulými Hrusicemi, protože tam často pobývala.
1: Moje dětství vlastně je rozdělené na část Hrusickou, kde jsme jezdívali každé léto na prázdniny, ale my jsme tam přijeli už v březnu a končili jsme v říjnu, když byl krásný podzim. Takže já jsem venkovského života užila hodně, ale vzhledem k tomu, že maminka byla rodilá Pražačka z Podskalí, tak zase z toho důvodu jsem měla ráda starou Prahu a maminka nás jako malé děti vodila po staré Praze a po Podskalí a vyprávěla nám různé pověsti o Praze. Takže já jsem vlastně byla rozdělená tak na půl. Tatínek, protože jsem se zajímala hodně o zvířata a o květiny, tak jsme chodívali spolu v Hrusicích, po lesích, po starém mlýně Hubačově. A on mě vyprávěl různé historky, které si vymyslel, ale které vždycky nějakým způsobem patřily do hrusické oblasti. V té době mě naučil znát květiny, různé ptactvo a stromy. A protože jako malý chlapec chodil pást krávu, kozu a housata, takže v těch volných chvílích vlastně se to všechno naučil znát. Tátovy věmy za dětství byly vlastně jakousi pokladnicí malíře v pozdější věku. On si to vlastně všechno tak báječně pamatoval, že jeho obrazy jsou většinou vzpomínkama z dětství. Ať jsou to čtyřroční období, nebo Hastrman, který sídlil u rybníka Hubačova, nebo ať jsou to různé víly, které se objevovaly v ondřejovských lesích. Souvisí to vlastně i s mým dětstvím, protože toto mě všechno táta vyprávěl, vodil mě právě po těch místech, kde on jako chlapec chodil. Tak mi vlastně začal vyprávět o kocourku Mikešovi, kterého měl jako chlapec doma za pecí. Tak ho táta naučil mluvit. To se mně hrozně líbilo. No a ten kocourek zase naučil mluvit své zvířecí kamarády, kozla Bobeše a čuníka Pašíka. No a teď každý večer jsme taky se sestrou Evou na něm nutili, aby nám vykládal ještě pořád další a další příhody. A on si musel táta každý večer na to vzpomínat, co ještě tato zvířata vyvedla spolu. No a ten kocourek Mikeš se stal takovou dominantní postavou tátově vyprávění. A jednou k nám přišel redaktor Ferdinand Krch, který byl redaktorem časopisu Červeného kříže. A ten se nás ptal, nás děvčat, co nám táta vypravuje. Pak my jsme se pochlubili, jaký uměl táta kocourka, co spolu všechno vyváděli. No a pan redaktor říkal, poslechněte, to není dobře, že to poslouchají jenom děvčata Ladovi. To by bylo dobře, kdybyste to napsal ještě pro jiný děti. No tak milý tatínek začal psát na pokračování do toho časopisu. No a byla potom z toho knížka, další knížka, až to byly 4 díly. Dětem se to strašně líbilo, psali mu báječné dopisy a nakonec vlastně ten Mikeš vychází ve spoustě zemí světa, takže Mikeš se dostal do celého světa.

K mým šťastným zážitkům z dětství patří každodenní návštěva tátovy pracovny, kde jsem si přinesla k jeho stolu stoličku, na tom jsem si klekla a dívala jsem se, jak maluje, nebo jak kreslí zvířata. To bylo pro mě obrovský zážitek. Mně se líbilo, jak jsou ta zvířata jednoduchá a jak je na nich vidět, co si myslí, co dělají. A některá zvířata taky mívala lidské vlastnosti. To táta dobře dovedl vystihnout. Potom v pozdější době, když táta začal kreslit své krajiny a já už jsem chodila do grafické školy a potom na UPRUM, tak mě velice zaujalo jeho pojetí barvy. Hlavně to byly jeho noční nálady, když maloval Hastrmana u Hubačovského rybníka. Ta obloha s tím měsícem byla nekonečná, měla krásnou, no nechci říct perspektivu, ale prostě nebyla to plocha, byl to plné vzduchu. Zrovna tak jako voda byla průzračná, čistá a byla to skutečně voda. Takže když táta pokládal několika tahy štětce svých akvarelek plochu rybníka, tak vytvářel vlastně něco jako příroda. Prostě dělal krásný rybník. A to jsem hrozně u táty obdivovala a už jako v dospělém věku jsem u toho vydržela hrozně dlouho stát. Proto jsem taky od táty se naučila spoustu věcí ohledně zacházení s barvama a to mě dalo potom, když jsem začala sama ilustrovat knížky, do budoucna velice mnoho. Právě tak, jako ve mně zůstala láska ke zvířatům, ke květinám a vůbec k přírodě, k ptákům, protože už, jak jsem řekla, z toho dětství ten táta mě to všecko vysvětlil, naučil mě všechno znát. A já jsem to v dospělém věku, když jsem pracovala na svých ilustracích, všecko jsem to měla vlastně v hlavě jako ten táta. Já jsem ve válce začala chodit do grafické školy profesoru Tondlovi, profesoru Odrážkovi a taky tam byl Karel Miller, grafik, báječně ilustroval Jana Nerudu anebo bratry Mrštíkovi. A učila jsem se různé grafické techniky a poslední rok války jsem byla jako kreslička v kresleném filmu ve Zlíně, kde byl taky Karel Zeman. A tam jsem byla celý rok, až před koncem války jsem přijela do Prahy. Po válce jsem začala na umělecko-průmyslové škole u profesora Fili, protože táta měl k němu velice vřelý vztah i pracovní, měli se moc rádi. A to už jsem potom ale později začala ilustrovat knížky a znova musím říct, že vlastně nejlepším učitelem byl stále táta, protože to, že jsem se na něj mohla dívat, jak pracuje, to mě právě dalo to nejvíc, co jsem potřebovala jako ilustrátorka. Tak když my jsme bývali v Hrušicích přes to leto, to jsme ještě neměli svůj domek, dneska v té vilce je památník, který vybudoval můj manžel, který vlastně s tátou spolupracoval od 47. roku a dal mu vlastně do pořádku celý archiv a dneska z toho archivu se dělají knížky pro děti. Tak my jsme bydleli u tety Svobodový a táta nahoře v podkrovním pokojíku měl takový malý ateliér a tam vlastně začal ilustrovat Mikeše. Ta podkrovní světnička měla okna směrem k Ondřejovským lesům a táta kreslil tak, že viděl na ty krásné lesy. My jsme s Jindřiškou Svobodovou seděli a s Evou u tátovýho stolu pracovního a tam jsme si povídali. Táta říkal, to jsem se velice bavil, protože tyhle ty holčičí povídání jsem měl moc rád a krásně se mě přitom malovalo.
Ale když potom byl večer a já jsem někdy přišla sama nahoru do té jeho pracovny, tak jsem viděla nad Ondřejovskými lesy byl měsíc žlutý jako svítek. A to byla vlastně ilustrace tátově knížce a ta ilustrace se jmenovala Měsíček vychází nad ty lesy. A bylo to přesně to, co jsem viděla z toho okna. Pak mi táta vykládal, jak jako malý kluk se bál chodit u nich v domku na půdu, protože tam bylo veliký dřevěný ševcovský kopyto, uvázaný řetězem, protože bylo hrozně vzteklý. A to bylo kopyto velice slavnostní, protože bylo použito jenom jednou v roce na husickým ševcovským bále. No a protože dědeček byl Švéd, tak ho dali na ten celý rok do úschovy na tu půdu a můj tatínek se ho hrozně bál, protože můj dědeček říkal, že to kopyto je steklý. Ale jinak měl na hraní malá kopyta ševcovská a dělal z těch kopyt vlaky takový a různý. Prostě si tam s nima krásně hrál.

0: Když jsem si vzpomněla na tátovo dětství a na moje dětství s ním, nesmím zapomínat na maminku, která byla rodinná Pražačka z Podskalí. Já jsem měla o 3 roky mladší sestru Evu, která bohužel za války zahynula, a maminka vždycky nás v neděli vzala a vodila nás právě po staré Praze, po starém Podskalí, vyprávěla nám, jak jezdila na vorech, to ještě byli na Vltavě voraři. A procházeli jsme spolu starou Prahou, starým městem, kampou, všecko znala, všecko jí velice zajímalo. A my jsme vlastně získávali dokonalý přehled o staré Praze. S tatínkem jsem chodívala na procházky na nábřeží a to jsme taky chodívali do starého Podskalí, protože ho zase zajímali voraři a podskaláci jako typy, sedávali na těch kládách a kouřili fajfku a vykládali si. Ale hlavně jsme prolezli spolu všechny podskalské domky, kterých tam ještě bylo tenkrát hodně a které se mě strašně líbily. To byla taková krásná pražská čtvrť, z které dneska vlastně zbyl jenom ten jeden domek na nábřeží u železničního mostu. Taky se těšil, když byly průvody Vltavanů, protože se mu líbily jejich kroje a hlavně se mu líbila takzvaná matka práporu, což byla většinou velice mohutná paní, protože musela nést prapor a ten prapor, když byl vítr, tak měla co držet. Ještě se vrátím k zimnímu období, kdy jsme s Evou chodívali na Vltavu brusli. Měli jsme brusle na kličku a rejdili jsme po Vltavě. Táta nám říkal, vy máte brusle, vy se máte. To já jsem měl v kousku dřeva zaražený nůž, který jsem si vázal ke dřeváku motouzem a tím dřevákem a tím nožem jsem prostě jezdil tou nohou a tou druhou jsem se odstrkoval, protože brusle měl snad jeden synek ze statku. V Rusicích byly takový zvláštní nátury a povahy a to právě dělalo ty lidi zajímavým. Každý byl nějaký zvláštní, každý se vyjadřoval nějak zvláštně, měl svý vzpomínky, vyprávěl svý zážitky. Jeden byl houbař, velice vzácný houbař, protože ho znali v celém okolí. Táta byl vlastně taky veliký houbař. S maminkou chodívali do Turkovského lesa, nosili košíky hub. A maminka neustále vařila sama dobrá jídla z hub, jako fleky s houbama a kubu. Kubo se dělala u nás na Vánoce. To měl táta hrozně rád, to byly vařený krupky. Když se krupky uvařily, tak se promastily a rozprostřely se do pekáče a zmíchaly se s dušenými houbami, s česnekem, s mariánkou, ze solí, s pepřem a s kvínem. To všechno se krásně urovnalo a dalo se to do trouby.
1: Hladové obrázky vesnického života přinášejí pohodu a dobrou náladu. A to se týká i těch několika obrázků, které na pohled jaksi nejsou pohodové, například taková hospodská rvačka. Lidé, zvířata, všecko je v jednom chumlu a nade vším visí žehnající obraz. Vzpomínáte si?
0: Husitský rvačky, což je epizoda sama pro sebe, protože, jak víte, táta asi 2 nebo 3 obrazy rvaček namaloval, což byly velice autentické obrazy. Já to můžu potvrdit, pač jednu takovou pračku jsem tajně viděla, když byla jednou v Rusicích tancovačka a my jako malí holky jsme se tam šli tajně podívat oknem a tam se teda mydlili pěkně. Takže všechny ty rvačky tátovi jsou skutečně autentické pozorování a ve světě se to moc líbí. Jestli doufají, že z toho vyčtou českou povahu, tak já nevím, ale řeknu vám jednu zajímavou věc. Jednu rvačku, nevím, kde byla otištěna, a přišel nám dotaz, že finský ministerstvo kultury znáší dotaz, jestli bychom tu rvačku dovolili reprodukovat pro finský plagát, proti alkoholismu. To jsme samozřejmě dovolili, takže vlastně tato hrusická pračka dneska je coby ostrašující případ alkoholiku. Hrusicí chodíval táta do Sejkovy hospody, kde vedl s různými strejci a dětky, jak on říkal, vedl řeči. Tenkrát se lidi scházívali skutečně večer po práci v té Sejkově hospodě, která je i do dneška vyhlášená, a táta ji vlastně nakreslil taky na několik obrázků. No a tam si povídali zajímavosti, co kdo zažil, kolik hřibů kde kdo našel, jak mu sype obilí a vůbec nejenom takové věci o zemědělství, ale skutečně některé veselé i legrační příhody. A z té klidné hospody je také obraz. Tam jsou všichni strejcové a dětkové skutečně báječně vypodobněny. Hlavně taky starý pan Sejka, který tam čepoval pivo. Tak jsem chodívala s krásným džbánkem, který mám dodnes kovaný, k Sejkomu pro pivo. No a můj manžel Honza, ten zasměl v rezortu víno. On měl velice rád bílý a červený víno, ale manžel nikdy nevěděl, jaké víno bude pít večer. Třeba přišel do pracovny a říkal, tak jaký víno dneska budete pít, bílý nebo červený? Bílý. A kdo říkal bílý, povídá táta. Dneska se pije červený. Od manželova otce, který byl pochopitelně z Moravy, vzhledem k tomu, že můj muž je taky z Moravy, tak mu manžel dovážel slivovici, což byla velice vonavá slivovice a krásná vůně to byla. A táta říkal, to je lék, to není pití, to je lék. A jeho lékař, profesor Weber, ten říkal, že mu věří, že zapíjí i harburny proti kašli slivovicí. Když jsme byli v Hrusicích, v poslední době teda, sedával večer na zahrádce a koukali jsme se na hvězdy, to bylo moc hezký. A nebo jsme chodili za zahradu a před námi bylo celé údolí až k Senohrabům. Po pravé straně byl Huáčovský rybník, po levé straně byly lesy až k Sázavě. Tak jsme si tam sedli, ta mes voněla mateřidouškou, jak tam do ní pralo celý den sluníčko. No a táta říkal zase, co bylo s Hubačovským rybníkem, jak chodíval do Hubačova k mlináři, když se pekl chleba. A pak jsme se vraceli, to už bylo hodně pozdě. A třeba někdy ze vsi, když se vraceli od někaď muzikanti, tak jsme slyšeli trubku a ona se nesla nocí až k nám.

0: Tak pro děti jsem ilustrovala asi celkem 85 knížek a ilustrování se mi stalo takovým životním posláním, abych řekla. Mám hrozně ráda práci s dětmi, hlavně když jdeme s manželem na besedy, tak se mně hrozně líbí, co všechno děti zajímá. Jak chlapci, tak holčičky mají velice rádi obrázky, jasné a barevné. A myslím, že ty vlastně formujou jejich další názor na umění. Vím, že jako malá holka, když jsem prohlížela tátův veselý přírodopis, tam byl jeden obrázek, kde ovečka jde s košíčkem a za skálou čeká vlk s nožem. Já jsem ten obrázek vždycky přeskočila, protože jsem nesnesla pomyšlení, že by se mohlo stát, že by ten vlk tu ovečku tím nožem zabil. Všechny děti jsou stejně citliví na takovéhle věci. Dneska chlapci jsou daleko techničtější. Vidím to na svém vnukovi, tomu jsou 3 roky a už se zajímá o spoustu věcí, hlavně o automobilu. Což za mých dětských let rozhodně nebylo. Ale to všechno dělá doba a technika. Dnešní děti vlastně mají všechno, co jim člověk může dát. Ale myslím, že jim velice chybí takový přímý vztah k přírodou, která bohužel už dneska je v některých oblastech velice zdevastovaná. Já vím, že jako dítě jsem neustále byla někde venku. Když jsme bývali v Hrusicích, já jsem mimo, když jsem chodila domů na oběd, tak jsem byla vlastně neustále s hrusickými dětmi, prožívali jsme spolu spoustu věcí. Hráli jsme takový báječný, vymyšlený hry. No a to myslím, že dneska dětem velice chybí. Já doufám, že se k tomu vrátí, že najdou pochopení u starších lidí, kteří jim poskytnou poznání přírody a zvířat a květin, stromů, protože děti jsou většinou velice hloubaví tvorové a zajímají se o všechno, co se jim podává. Vzhledem k tomu, že jsme, jak táta i já, měli veliké znalosti té přírody, což jsem se naučila zase od něho, tak jsem si mohla vymýšlet zase věci, které s tím nesouvisely, třeba různé příhody, různé zvláštnosti. A taky jsem se snažila, aby ta zvířata nebyla jenom namalovaná zvířata, ale aby každé zvíře něco vyjadřovalo, nějaký taky, musím říct, lidský pocit, i když se to neříká. Ale vzhledem k tomu, že co jsem na světě mám psa, tak vím, že pes se tak zžije s člověkem, že okamžitě já poznám, co chce pes a on pozná, co chci já. Takže já jsem proto říkat, že přeci jenom zvířata mají určitou inteligenci, která je staví vedle člověka v určité takové společenské symbióze.
1: No a teď jsem tady za oknem viděla i kočku. Máte také kočky?
0: Kočky nemám. Kočky jaksi nejsou mými oblíbenými zvířaty, mimo teda Mikeše, ale to jsem přišla jednou, jedna hubená kočka v jiném stavu. Byla hrozně zubožená, tak jsem jí začala krmit. No a ona chodila každý den na jídlo, pak se na nějaký čas ztratila. No a za čas mi přišla s 2 koťaty. Tak teď to mám 3 kočky, které denně chodí na jídlo. No a jsou někdy tak neodbytný, že mi chodí na okno a šťouchají mě hlavou a packama do okna, abych si jako všimla, že už je čas k jídlu. No taky vždycky nakrmím a oni zase odejdou. Má to jednu výhodu, protože mám tady na zahradě, kde je spousta stromů a keřů, mám tu spousty zpěvného ptactva, který celou zimu krmím, a všechny síkorky, strakapoudi, brhlíci.
2: Taky přišla jednou poštolka. Takže já neustále v zimním období rozvěšuju po zahradě kousky loju a sypu jim slunečnice. Takže všechno ptactvo přežije zimu bez problémů, protože jsou v těch křovinách, kterými s manželem nestříháme tak, aby si tam prostě měli svůj kryt. No a vzhledem k tomu, že tady ty kočky jsou denně krmený, tak jsem si kolikrát všimla, že ona tady sedí a ptáci klidně zobou z krmítka a vůbec si ji nevšímají. A ona si nevšímá těch ptáků.
3: Ta holčička, kterou jsem pozorovala, když si prohlížela obrázkovou knížku, se najednou rozesmála. Je, tohle je hezká kočička a určitě má z něčeho radost. Bodejť by neměla radost, když se právě dobře najedla. Vzpomněla jsem si na žebronící kočku za širokým oknem barandovské vilky, kde paní Alena Ladová bydlí a kde maluje své obrázky. Ty obrázky si necházejí cestičku k dětským srdcím. A co lepšího si může ilustrátorka dětských knih přát?

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Hezký den a příjemný poslech Kolotoče, ve kterém dnes budeme soutěžit o knihu od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda. Pokud chcete tuhle cenu vyhrát, musíte být rychlí a vědět, co dělat po vyhlášení soutěžní otázky. Tak malá nápověda, podívejte se už teď na pravidla soutěže Pohádkové léto. Najdete je na webu pohoda.rozhlas.cz. Kolotoč začíná a já všem držím palce.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Taky máte rádi nostalgii parních mašinek nebo historických motoráků? Pak se nechte pozvat na jízdu krásnou krajinou po technicky unikátní trati. S redaktorkou Slávkou Brádlovou se teď vydáme na cestu z Ústí nad Labem do Zubrnic. Trať dlouhá 26 kilometrů vede náročným terénem, ale stavěla se pouhý rok. Roku 1898 byla stavba zahájena a v srpnu 1890 už byla v provozu. Víc nám o ní prozradí Radek Kuba ze sdružení Zubrnická museální železnice.
1: Vedla z Velkého Března přes Zubrnice, Lovečkovice, Vernořice a v Lovečkovicích ještě byla další větev přes Levín do Úštěka Horního nádraží. Provoz se tady udržel až do roku 1978. Iniciativy ohledně zprovoznění té železnice už vyvíjel koncem 70. let Skanzen tady v Zubrnicích a my jsme pokračovali od roku 1993. Vyvíjeli jsme vlastně aktivity ohledně zprovoznění. To se nám podařilo díky tomu, že jsme v roce 2008 železnici koupili. A v roce 2010, kdy proběhla rekolaudace, tak jsme zahájili i provoz.
2: Pamětníci říkají, že to kolejiště vypadalo spíš jako takové arboretum. Tam bylo kde co tam zalétlo, vyrostlo.
1: Díky těm aktivitám toho skanzenu už to nebylo tak zarostlý. Teď pokračujeme do Lovečkovic. Tam nálety už byly velký, to nám dalo hodně práce.
2: V Pražce jsou tu dodnes dřevěné.
1: Tratě kulturní památkou z Velkého Března až do Lovečkovic, takže musí být v původním stavu.
2: Mluvíme o kolejích, ale pak samozřejmě tady musí být nějaké ty mašinky.
1: Nemáme jich málo, máme 80 položek těch vozidel. Co je stěžejní, tak jsou to ty motorové vozy M131 přezdívaný Hurvínky, které tady vlastně zajišťují turistickou dopravu z Ústí nad Labem ze Střekova až sem do Zubrnic.
2: Teď se nám tady ozval zvonek a nevím, jestli ohlašuje poledne nebo příjezd vlaku nebo co vlastně.
1: To je signální zvon, který se přezdíval Číňan a ten vždycky upozorňoval na příjezd vlaku, odjezd vlaku a zajímavostí bylo, že ve 12, tak to byl příkaz, nařiďte si hodiny.
2: Zubrnice jako takové a zejména železniční zastávka se ovšem dostali i na filmová plátna.
1: Bratři Malinové tady natáčeli jeden z klipů, Rebelové se točili tady.
2: Lidé mohou vlézt i do budovy.
1: V budově se nachází skladiště zboží a zpěšnin. V dalších prostorách se nachází garáž s drezínami. Ještě v budově se turisti můžou podívat do dopravní kanceláře z přelomu století a čekárny. Máme tady pro ně i parní lokomotivu, která v současné době se dá vidět pouze na nějakých jednorázových akcích.
2: Zapomněli jsme možná říci něco o technických parametrech té trati, protože ona je svým způsobem velmi unikátní.
1: Je to druhá nejstrmější železnice v České republice. Trati Tanvel Harachov, 450 metrů výškový rozdíl na 15 kilometrech.
2: Radek Kubala a všichni jeho souputníci ze sdružení Zubrnická muzeální železnice se mohou obléct do dobových železničářských uniform, sednout na lavičku a točit mlýnek, ale prý to tak není.
1: Krajský úřad objednává historický autobus. Ty cestující jedou ze Zubrnic do Úštěka, tak se autobus zastaví v Lovečkovicích, kde o prázdninách je otevřený minimuzeum. Pak ten autobus teda pokračuje do toho Úštěka, kde se soustředili naše aktivity na opravu kolejí.
0: Říká Radek Kubala ze sdružení Zubrnická museální železnice, se kterým si o nostalgickém cestování vlakem povídala kolegyně Slávka Brádlová. Jízdu historickým motoráčkem z Ústí nad Labem Střekova do Zubrnic a zpátky si můžete užít každý víkend a taky o svátcích až do října. A nechte si dost času na prohlídku nádraží i velkého venkovního modelového kolejiště.

0: Nejčastější chyby, nové tvary nebo naopak už téměř zapomenutá slova si pravidelně připomínáme v našem jazykovém koutku. Tentokrát se kolega Vladimír Šťovíček s odbornicí na češtinu zastaví u výrazu, který se objevil už v prvním díle Jungmannova slovníku českého z roku 1835.
1: Dnes se pokusíme odpovědět na dotaz paní Anny, co přesně označuje slovo činžovník. Posluchačka ho nalezla ve staré matrice a správně usuzuje, že slovo asi označuje určitý obor činnosti, ale zároveň uvádí, že ho nenašla v žádném slovníku. Tak jsme na pomoc přizvali Helenu Chýlovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jak je patrno na první pohled či poslech, slovo činžovník má něco společného se slovem činže. Činže se k nám dostává z němčiny a do němčiny přešla pravděpodobně z latiny. Souvisí s latinským cenzus s významem cena, odhad a je příbuzným slovem k cenzuře. Činže původně v češtině označovala jakýkoliv poplatek nebo daň, nejen výnos z bytu, například činže na lampy, činže na kostel. Další stopou v našem pátrání může být slovotvorná přípona ík. Touto příponou vytváříme názvy osob podle zaměstnání nebo činnosti, odvozené většinou od podstatných jmen, například zedník, horník, kadeřník, méně často od sloves, například bojovník. Z toho vyplývá, že činžovník je označením člověka podle široce pojatého zaměstnání, tedy člověka platícího činži. Činžovník je slovo poměrně staré, je doloženo již v prvním dílu Jungmannova slovníku česko-německého z roku 1835 a nacházíme jej také v příručním slovníku jazyka českého. Zde můžeme najít zajímavé spojení. Spory o činže z nájmu, které dokládá, že činže opravdu ještě na počátku 20. století měla význam poplatek za nájem a postupně byla slovem nájem nahrazena. Činžovník je doložen i v díle Gabriely Priceové s významem činžovní dům, činžák, jde ale o doklad ojedinělý. V současných slovnicích činžovníka posluchačka opravdu najít nemohla. Slovo již vyšlo z užívání a stejnou skutečnost dnes označujeme slovem nájemník nebo nájemce.
1: Jazykový koutek pro nás přichystala Helena Chýlová. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A provázel jim kolega Vladimír Šťovíček. Posloucháte Pohodu a my se za pár minut zastavíme v kuchyni našich prababiček a nabídneme vám recept na jednu sladkou dobrotu z třešní. A taky už se pomalu blíží vyhlášení soutěžní otázky, tak buďte napřímo.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V listopadu jsme celý jeden tobogan věnovali čerstvým padesátníkům. Nad tím, jaké má tenhle věk výhody a nevýhody, mudrovali Tereza Bebarová, Roman Paulus a Michal Kavalčík.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Když se řekne kyselo, asi si vybavíte známou krkonošskou specialitu z chlebového kvásku. Kyselo ale také můžou být ovocné kaše a jednu takovou letní dobrotu si teď podle receptu našich předků připravíme z třešní. Pokračuje etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Ke skutečně základním jídlům tradiční lidové kuchyně patřily nesporně kaše. Byla to jídla jednoduchá, snadná a mohla být i úsporná. Kaše se dala připravit i velmi náročně a nákladně. Bylo to jídlo jak pro chudé, tak i jídlo obřadní. Kaše byla obvykle samostatné hlavní jídlo, tak například z pohanky i z prosa, ale i z jiných obilovin a luštěnin. Jen kaše hrachová bývala podávána kuzenému masu. Jiné kaše tvořily samostatný chod obřadních hostin, například kaše z višní, sýrová kaše svatební, kaše z ořechů a podobně. Kaše připravované z ovoce naše babičky nazývaly kyselo. A my si dnes jedno takové kyselo připravíme z třešní. Třešně se pěstovaly v Čechách už od 12. století a odpradávna byla třešeň považovaná za magický strom přivolávající lásku. Připomeňme si polibek po třešní o Filipo Jakubské noci či trhání třešňových větviček, takzvaných barborek v adventním období. Záhy lidoví léčitelé objevili i některé jejich ozdravující vlastnosti. Nejcennějším pomocníkem byla třešeň při onemocnění dnou. Šťáva z třešní pak léčila všechny zánětlivé choroby, klouby a podporovala zdravý stav kůže. No ale my dnes nebudeme tolik léčit, ale uvaříme si to. Zmíněné kyselo.
2: Spojení kysela a třešní mě zprvu trošičku vyděsilo, protože já mám kyselo dodnes spojené pouze s chlebovým kváskem.
1: Tohle je úplně jiný pokrm, tam opravdu použijeme jenom to ovoce a vodu a nějaké ochutiny, takže nebojte se, nebudeme to míchat s tím kyselem, které je velice známé. Budeme potřebovat 1,5 litr vody, půl kila třešní, 18 deka cukru, 4 deka cukru moučky, 4 prázdné buchty, 5 deka cukru, čtvrt litr husté smetany a skořici. Třešně zbavíme pecek, část pecek roztučeme a jádra vaříme v 1,25 litru vody s třešněmi, cukrem a skořicí tak dlouho, až třešně změknou. Mouku rozmícháme ve čtvrt litru studené vody a s třešněmi povaříme, pak to celé procedíme a necháme vychladnout. Na talíř dáme prázdnou buchtu, přelejeme ji tímto ovocným kyselem a přidáme na to žíci husté smetany.
0: Doporučuje etnoložka Vladimíra Jakoubějová. No a teď už je na řadě vyhlášení soutěžní otázky. V naší soutěži Pohádkové léto můžete vyhrát knihu od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém je deštník, látková taška, klíčenka a lékovka, propiska i reflexní páska. Abyste tyhle dárky získali, potřebujete k tomu náš web pohoda.rozhlas.cz. Po rozkliknutí na horní liště uvidíte slovo program. Kliknete, pak najdete v programu 8. srpen a podíváte se na popisek k pohádce Jabloňová pana, kterou budeme vysílat zítra, tedy v sobotu 8. srpna od 12 hodin. A pak už pro vás bude jednoduché odpovědět na soutěžní otázku. Ve kterém roce natočil režisér Karel Weinlich pohádku Jabloňová pana? Správnou odpověď mi pošlete mailem na adresu pohoda@rozhlas.cz a uveďte také, odkud jste. Pokud budete první, výhra je vaše. Tak se do toho pusťte, kolem 3:15 vám prozradím jméno výherce a držím palce.

0: Díváte se rádi na staré filmy? Pokud ano, věřím, že si s chutí poslechnete dnešní listování filmovým kalendářem, kterým nás provedou kolegyně Gábina Bláhová a publicistka Marie Formáčková.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Krásný den a pohodový poslech kolotoče všem, co se rádi vracejí v čase. Dnešní černobílé listování vzpomínkami rozsvítí jedna dětská herečka, ale nejprve se zastavíme u 2. srpna roku 1940. Právě tehdy měl premiéru Snímek pana. Podrobnosti předá publicistka a spisovatelka Marie Formáčková.
3: Je to film, který natočil František Čáp s Věrou Ferbasovou v hlavní roli a je to současný příběh, kdy rodiče, kteří mají penzion a ten penzion je zadlužený, tak vyberou dceři bohatýho ženicha, ale vošklivýho, starýho, protivného. A samozřejmě ona ho nechce, tak předstírá, že přišla o svou poctivost, protože on chce jedině dívku poctivou. No nakonec se ukáže, že ona poctivá je, ale on ne, protože on byl podvodník a vůbec nebyl tak bohatý, takže nakonec věrná láska zvítězila. Ona samozřejmě měla lásku chlapce, kterého hraje Jiří Vondrovič, takže to všechno dobře dopadne. A je to velmi hezký film, takže bych byla docela ráda, kdyby ho opět někdy v televizi dali. A když dají, podívejte se na něj.
2: Další výročí v našem filmovém kalendáři náleží herečce, která ve své době doslova okouzlila filmové publikum. Jana Konůbková se narodila 3. srpna 1935.
3: Vsadím se, že to nikomu z posluchačů nic neřekne, protože tato herečka zahrála jednu jedinou roli a to jenom tehdy, když jí bylo 5 let a vybavte si film Maskovaná milenka. Na ten si určitě vzpomenete, natočil ho Otakar Vávra s Lídou Bárovou hlavní roli. Byla to vznešená žena, která toužila po dítěti, ale neměla partnera, tak jako zamaskována svedla jednoho sličného důstojníka a pořídila si s ním děťátko a to byla tahle ta holčička Leonka, která byla k zulíbání a tehdy opravdu byla nesmírně populární a to jméno bylo i atraktivní natolik, že spousta maminek dávalo svým dcerkám toto jméno. No a Jana Konůbková opravdu víc rolí nenatočila, ale já jsem si ji vybrala proto, protože to je trošičku taková detektivní záhada. Ona samozřejmě pak ještě zpívala, hrála, snažila se o uměleckou kariéru, ta se jí nevyvedla. Pak se provdala v roce 68, emigrovala do Německa a pak zmizela. A Aleš Cibulka, který se zabývá historií filmu, tak uveřejnil jednou

0: Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
1: Posloucháte Páteční kolotoč a stále probíhá naše soutěž Pohádkové léto, ve které dnes odpovídáte na soutěžní otázku, která se týká pohádky Jabloňová pana. Vysílat ji budeme zítra v poledne a v soutěžní otázce se vás ptám, ve kterém roce natočil režisér Karel Weinlich tuhle pohádku, tedy Jabloňovou panu. No a já už mám od jednoho z vás, který mi odepsal jako první správnou odpověď. A tu vám prozradím spolu se jménem výherce hned, co dozní naše další pohádka. Pohodové evergreeny. Tak zůstaňte s námi.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda a vyhlášení dnešního výherce naší letní soutěže Pohádkové léto je tady. Jako první odpověděla na soutěžní otázku Martina Dvořáková z Třebíče. Správně napsala, že režisér Karel Weinlich natočil pohádku Jabloňová pana v roce 1979. Tak velká gratulace, Martino, kniha od vydavatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda jsou vaše. Produkční pohody Lucka se s vámi spojí a domluvíte se, jestli vám cenu zašleme nebo jestli si ji budete chtít třeba vyzvednout a uděláte si výlet do Prahy. No a vám ostatním děkuji, že jste se zapojili, někteří opakovaně, tak moc držím palce, aby vám to příští pátek vyšlo. Soutěž Pohádkové léto totiž probíhá celé prázdniny.

0: Dospívala Petra Černocká a dnešní kolotoč pomalu dojel do cílové zastávky a já vám popřeji hezký zbytek dnešního dne, pěkný víkend, snad na chvíli poleví ta velká horka, no a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda. Už za chvíli to bude četba na pokračování a zvu vás i k poslechu nejlepších písniček ze 60. let v pořadu Zlatá 60. od 17 hodin. Mějte se pěkně a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: otevřeného okna výstavného domu na okraji jednoho gubernského města, bylo to v roce 1842, seděly dvě ženy. Jedna asi 50letá, druhá 70letá. První se jmenovala Maria Dmitrievna Katilinová. Její manžel, bývalý gubernský prokurátor, zemřel asi před 10 lety. Maria Dmitrievna, za svobodná Pestovová, už jako dítě ztratila rodiče a po několika letech v penzionátu žila ve své rodné vesnici se svou tetou a starším bratrem. S Katilinem měla dvě dcery, které žily s ní, a syna, který byl v jednom z nejlepších státních ústavů v Petrohradě. Její dům patřil mezi nejpříjemnější ve městě. Jí mění měla velmi slušné, ani ne tak zděděné, jako získané jejím mužem. Stařenka, která s ní seděla, byla její teta Marfa Timofějevna Pestovová. K ní se kdysi po tajné svatbě utekl otec Fjodora Ivaniče Lavreckého a jeho matka u ní našla na několik let útulek. Marfa Timofějevna byla rovněž tetou Lavreckého. Měla pověst podivínky. Každý mu říkala pravdu do očí a se svými skromnými prostředky se chovala tak, jako by byla paní tisíců. Jarní světlý den se chýlil k večeru, neveliké růžové mráčky stály vysoko na jasném nebi a jak se zdálo, nepluli kolem, ale vzdalovali se do hloubky blankitu.
1: Ach, co je ti? Co pak vzdycháš, matičko?
2: Podívejte se, tetičko, jaká nádherná oblaka.
1: Snad těch není líto. Co pak, že nejde Gedeonovský? Ten by si povzdychl s tebou, anebo by si zase zaprášil?
2: Jak přísně se o něm vždycky vyjadřujete. Vždyť je to člověk úctyhodný.
1: Pěkně úctyhodný.
2: Ale ano. A vzpomeňte, jak byl odá neboštíku manželovi. Dodnes na něho nevzpomene bez pohnutí. A jak je oddán mně, mým dcerám i mému synovi.
1: Odán, odán. Neboští Katilin ho zrovna za uši vytáhl z bláta, tak aby ne. Kouká jako svatoušek, hlavu má celou bílou, ale jak otevře pusu, hned si zalže anebo někoho pomluví. A to je státní rada.
2: Kdo pak by byl bez hříchu, tetičko Marfo? Tuhle slabou stránku má, to jistě. Výchovu nemá, francouzsky nedovede. Ale říkejte si, co chcete, je to příjemný člověk.
1: Ano, však ti pořád líbá ruce. A tamhle už si vykračuje ten tvůj příjemný člověk. Snad nemáš šedé vlasy, matičko. Měla bys vyhubovat palašku, že na to nedbá.
2: Ale tetičko, vy vždycky...
3: Sergej Petrovič Gedeonovský.
4: Přeju dobré odpoledne, Mario Dmitrijevno. Dobré odpoledne, Marfo Timofejevno. Radši být Elizaveta Michajlovna zdráva.
2: Ano, je na zahradě. Posaďte se.
4: Děkuji, děkuji. A Jelena Michajlovna?
2: Lenočka je také na zahradě. Nevíte něco nového?
4: Abych nevěděl, prosím, abych nevěděl. A je to, prosím, něco překvapujícího. Přijel Fjodor Ivanič Lavrecký.
1: Féďa, můj synovec Féďa.
2: Bratránek? Opravdu?
4: Ano, prosím, viděl jsem ho sám osobně.
1: No to ještě není žádný důkaz.
4: Hodně zesílil. V ramenou je ještě širší, tváře mu jen kvetou.
2: Zesílil? Člověku by se zdálo, že by neměl proč sílit.
4: Ano, zajisté. Jiný na jeho místě by se styděl mezi lidi.
1: A proč pak, co je to za hloupost? Co pak něco udělal? Tak se vrátil do vlasti, kam se taky měl podít. A kdyby aspoň měl na něčem vinu?
4: Muž má vždycky vinu na tom, vážná Marfo Timofievno, když se jeho žena chová špatně.
1: To říkáš, panáčku, protože si sám ženatý nebyl. Já Féďu znám dobře, když byl dítě, pomáhala jsem jeho ubohé matce. Byl to hodný chlapec. Muže jen za to, že svou ženu rozmazloval. No však se taky ženil z lásky. A z těch zamilovaných svateb není nikdy nic kloudného. A teď si můžeš, panáčku, brousit zuby třeba na mě, já jdu pryč.
2: Je vždycky taková. Celou dobu, co se přestěhovala k nám.
4: To je tím věkem. Co se dá dělat?
2: A Fjodor Ivánič je opravdu zdravý, veselý?
4: Ano, prosím, veselý.
2: A neslyšel jste, kde je teď jeho žena?
4: V poslední době byla, prosím, v Paříži. Teď se proslýchá, že přesídlila do té talianské říše.
2: Je opravdu hrozná ta Feďova situace, myslím. Aha. Nevím, jak to může snášet. Pravda, neštěstí se může stát každému, ale jeho jméno se roznáší po celé Evropě.
4: Baba vždyť se povídá, že měla známosti i mezi herci a pianisty, i mezi těmi, jak jim říkají, lvy salonu. Docela ztratila stud.
2: Je mi to tolik líto, tolik líto. Z příbuzenského citu, víte? Uh-huh. Vždyť je to můj vzdálený bratranec.
4: Já vím, prosím, já vím. Jak bych neznal všechno, co se týká vaší rodiny.
2: Myslíte, že sem přijde?
4: Dá se předpokládat, ale slyšel jsem, že se chystá do své vsi.
3: Fjodor Ivanič Lavrecký.
2: Bože můj, už je to tady. Buďte zdrav, bratránku.
5: Buďte zdravá, moje milá sestřenko.
2: Posaďte se, můj drahý Fjodore Ivániči. Ach, jak jsem ráda. Dovolte mi, abych vám představila monsieur Gedeonovský. Jen se prosím posaďte. Jak se tak na vás dívám, nemohu ani uvěřit vlastnímu zraku. Jak vám slouží zdraví?
5: Jak račte vidět zrovna kvetu. Však ani ví, sestřenko, abych to nezakříkal, jste za těch 8 let nepohublá.
2: Ach vy. Ale když si tak člověk pomyslí, jak dlouho jsme se neviděli. Odkud nyní přicházíte? Kde jste nechal... Vlastně, chtěla jsem říci, přišel jste k nám na dlouho?
5: Přijel jsem z Berlína. A hned zítra se vypravím do své vsi. Bude to asi na delší dobu.
2: Budete jistě bydlet v Lavrikách?
5: Ne, v Lavrikách ne. Mám asi 25 verst od tu vesničku a tam pojedu.
2: To je ta vesnička, kterou máte po Glafíře Petrovně?
5: Ano, po své tetě.
2: Ale proboha, proč, Fjodore Ivániči? Máte přece v Lavrikách tak nádherný dům.
4: Ano, opravdu, takový skvělý dům.
5: Ano, ale i v té vesničce mám domek, pane. Milá sestřenko, já zatím nic víc nepotřebuji. Myslím, že se takové místo dnes pro mne nejvíc hodí.
4: Ach, ano, jistě, prosím, dovolíte, abych se odporoučil.
2: Velice mě těšilo, že jste nás navštívil, Sergeji Petroviči. Budu se těšit na shledanou.
4: Uctivě děkuji. Na shledanou.
2: Ach, ano.
5: Necítíte se zdráva, sestřenko?
2: Zaplať pambu. A proč pak se ptáte?
5: Jen tak, zdálo se mi, že nejste ve své kůži.
6: Mama, jede k nám Vladimír Nikolájevič. Promiňte, nevšimla jsem si.
5: A vy mě nepoznáváte. A já jsem vás poznal hned. I když je to už 8 let, co jsem vás viděl naposledy. Tehdy jste byla úplně dítě. Jsem Lavrecký. A vy se tuším jmenujete Jelizaveta.
6: Ano.
5: Dobře se na vás pamatuji. Už tenkrát jste měla takovou tvář, na kterou člověk nezapomene. Vozíval jsem vám bonbony.
6: Ano, trochu se pamatuji.
3: Vladimír Nikolajíč Pančin.
7: Buďte zdravá, Mario Dmitrievno. Nejhlubší poklon, Elizaveto Michajlovno. Neruším?
2: Buďte zdrav, Volodimír. Jak vy byste mohl rušit? Dovolíte? Můj bratranec Fjodor Ivánič Lavrecký, monsieur Panšin.
5: Těší mě.
2: Monsieur Panšin má zvláštní poslání na ministerstvu vnitra v Petrohradu. K nám přijel služebně a je přidělen přímo ke gubernátorovi, generálu Sonnenbergovi. Generál je jeho strýc. Není to skvělá kariéra v tak mladém věku. Co říkáte?
5: Zajisté, sestra.
7: Maria Dmitrievna je ke mně příliš laskavá. Tolik chvály si ani nezasloužím. Víte, že mě víc potěší, když mě někdo pochválí za můj zpěv nebo za mou romanci? Ale to už je úděl diletantů.
2: Co to říkáte, můj milý? Vy a diletant? Nevěřte mu, bratranče. To je jenom přílišná skromnost. Monsieur Pančin je skutečný umělec. Moje dcera to ví velice dobře a velice se mu obdivuje, není-liž pravda, Lízo?
6: Zajisté, maminko. Vladimíre Nikolajeviči, nesmíte o sobě říkat, že jste diletant. To není pravda. To mohu o sobě říkat já.
7: Ale teď musím zase já odporovat.
2: Tak velký spor nemůžeme připustit. Milý Volodimíre, doufám, že mě nesklamete a že jistě máte nějakou novou romanci, kterou ještě neznáme. Můj bratranec sám posoudí váš nevšední talent.
5: Obávám se, že hudbě moc nerozumí.
7: Náhodou jsem Mario Dmitrievno včera napsal novou romanci. Slova jsou také moje. Opravdu chcete, abych vám ji zaspíval? Ani nevím, jak dopadla. Bělenicinová ji pokládá za roztomilou, ale to víte, její slova nic neznamenají. Chtěl bych znát vaše mínění, Lizaveto Michajlovno. Ostatně myslím, že asi bude lépe až potom.
6: Jak si přejete, Vladimíre Nikolajeviči?
2: Ale proč až potom? Proč ne teď?
7: Rozkaz? Prosím,

0: Vaše romance Vladimíre Nikolajeviči má opravdu pěknou melodii.
1: Opravdu roztomilou.
2: Dobrý den.
3: Krištofe Fjodoriči, buďte zdrav. Ani jsem netušil, že jste přišel. Ve vaší přítomnosti bych si ani za nic netroufal zaspívat svou romanci. Vím, že nemáte lehkou hudbu v oblibě.
2: Já nic neslyšet.
3: Fjodore Ivaniči, Krištof Fjodorič je skutečný umělec. Skládá ovšem vážnou hudbu. Lizaveta Michajlovna mi ukázala duchovní kantátu, kterou jste jí věnoval. To je nádherná věc. Nemyslete si prosím, že já nedovedu ocenit vážnou hudbu. Naopak, někdy je nezáživná, ale za to myslím, že nesmírně prospěšná, Krištofe Fjodoriči.
2: Ale promiňte, já jít.
1: Monsieur Lem dává hodiny mým dcerám, bratranče. Dnes jste přišel dát hodinu Líze?
2: Ne, Lisafet Michajlovně ne, Jelen Michajlovně.
1: Dobrá, Lenočka je nahoře.
3: A po hodině neodcházejte, Krištofe Fjodoriči. Zahrajeme vám s Lizavetou Michajlovnou čtyřručně Beethovenovu sonátu.
2: Pardon.
0: Proč jste nedržel slovo, Vladimíre Nikolajeviči? Ukázala jsem vám kantátu jen pod tou podmínkou, že mu o tom neřeknete.
3: Je mi to opravdu líto, ale přišla na to řeč.
0: Udělal jste mu bolest. A mě taky.
1: Lízo, nebuď tak přecitlivěla.
0: Maminko, Krištof Fjodorič je tak nešťastný člověk, nic se mu v životě nepodařilo. V Rusku se 20 let namáhá, aby dosáhl úspěchu a skončil jako domácí učitel. Dnes by už neměl snad ani na cestu do Německa a ani odvahu se vrátit. Je to starý člověk, je nedůvěřivý a je sám. Mně věřil. Teď nebude důvěřovat už ani mě.
1: Přeháníš, Lízo. Nestalo se žádné neštěstí.
4: Ten člověk je asi velmi citlivý. Vaše dcera má pravdu.
1: Člověk v jeho postavení si to nemůže dovolit, milý bratranče.
0: Vždyť to není jeho vina, maminko. Krištof Fjodorič je skutečně velký umělec, ale neměl štěstí. Vladimír Nikolajevič umí posoudit lépe než já, jak skvělé jsou jeho skladby, nemám pravdu.
3: Ale jistě, Lizaveto Michajlovno, já jsem mu nechtěl ublížit, ale co mám dělat? Od malička nemohu klidně vidět Němce, zrovna mě to píchá, abych ho poškádlil.
0: A to jste si vybral právě ubohého, opuštěného a ubitého člověka, vám ho není líto?
1: Jestli chcete pokračovat o Monsieur Lemovi, tak tedy bez nás. Pojďte se mnou projít na zahradu, bratranče. Doufám, Lízo, že vás za chvíli najdeme u klavíru.
4: Sestřenko, už je na čase, abych se poroučel.
1: To je nemožné. Ještě vás neviděla Marfa Timofějevna. Ta by mi to do smrti neodpustila. Jen pojďte.
3: Měla jste pravdu, Lizaveto Michajlovno. Vina je ta moje věčná nerozvážnost. Ne, neodporujte mi, znám se dobře. Moje nerozvážnost mi už přinesla mnoho zlého. Její vinou jsem známý jako sobec. No, vždyť i ve vaší rodině je to podobné. Vaše maminka je mi jistě nakloněna, je tak hodná. A vy, nevím vlastně, jaké vy máte o mě mínění, ale vaše tetička Marfa Timofějevna, ta mě prostě nesnese. Patrně jsem jí urazil nějakým neuváženým hloupým slovem. Nemá mě přece ráda, vidíte?
0: Ne, nelíbíte se jí.
3: No a co vy? Připadám vám také jako sobec?
0: Ještě vás málo znám, ale nepokládám vás za sobce. Jsem vám vděčný.
3: Vím, co chcete říci. Za noty, za knihy, které vám nosím, za špatné kresby, kterými zdobím vaše album a tak dále a tak dále. To všechno mohu dělat a přece mohu být sobec. Myslím si, že se v mé společnosti nenudíte a že mě nepokládáte za zlého člověka, ale přece se domníváte, že bych, jak se říká, pro pěkné slovíčko nešetřil ani otce, ani přátel. Ne?
0: Jste roztržitý a zapomnětlivý jako všichni lidé znalí světa.
3: Poslyšte, už nebudeme mluvit o mně. Pojďte, začněme cvičit Beethovena. Jen o jedno vás prosím, myslete si o mně, co chcete. Říkejte mi třeba sobec, jen mi neříkejte člověk znalý světa. To zní pro mě nesnesitelně. Jsem také umělec, třeba špatný. A to, že jsem umělec špatný, to vám hned dokáží skutkem, tak prosím, začněme.
0: Dobře, začněme.

0: Ne, nezlobte se na mě, dnes prostě hrát nemohu. Ještě dobře, že nás neslyšel Lem. Padl by asi domdlob.
1: Co budeme tedy dělat?
0: To jste celá vy. Vy prostě nedokážete sedět se rukama v klíně. Kam pak, Krištofe Fjodoriči? Co pak si tu s námi nevypijete čaj?
2: Musím tomu. Bolí mě hlava.
0: Ale to nevadí, jen zůstaňte. Budeme se spolu přít o Shakespeara.
2: Bolí mě hlava.
0: My jsme se tu bez vás pustili do Beethovena. Ale vůbec se nám to nedařilo. Představte si, že jsem nedokázal správně zahrát ani dvě noty za sebou.
2: Měl jste raději snova zaspívat svůj romance.
0: No, zajdu pro vaše album, Lizaveto Michajlovno.
1: Odpusťte mi to, Krištofe Fjodoriči.
2: To nic.
1: Ukázala jsem vaši kantátu Vladimirovi Nikolajeviči, protože jsem si byla jistá, že ji bude umět ocenit. A ona se mu opravdu velice líbila.
2: To nevadí. Promiňte, že budu pokračovat německy. Víte, on není schopen něco pochopit. Jak to, že to nevidíte? Je diletant, toť vše.
1: Jste k němu nespravedlivý. Chápe všechno a skoro všechno umí dělat.
2: Ano. A všechno je druhořadé. Nesolidní zboží. Kvapná práce. Líbí se to. I on se líbí, bohužel až moc. A sám je spokojen se vším. Tak tedy bravo. Ale já se nezlobím. Ta kantáta a já, no, oba jsme staří hlupáci. Je mi tak trochu hamba, Lizaveto Michajlovno. Ale to nic nevadí.
1: Odpusťte.
2: Nevadí. Vy jste hodná dívenka. A teď mi promiňte, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Messie Lem nás už opustil. Díval jsem se do vašeho alba, začala jste obkreslovat mou krajinku a musím říci, že dobře, dokonce výborně. Jen tady podívejte se, dejte mi tušku, tohle není ještě dost hustě vystínované. V kreslení a vůbec v životě má být lehkost a odvaha na prvním místě.
3: A tu vy, milý Volodimíre, opravdu nepostrádáte. Na zahradě už je nepříjemně chladno. Víte, mon cousin?
4: Já nejsem tak choulostivý, sestřenko.
3: Ono je lepší být opatrný, alespoň pro ženu.
5: Snad to není Féťa.
3: Už jsem si myslela, že Fjodora Ivániče ani neuvidíte, tetičko.
4: Tetičko Marfo.
5: Féťo, není možná. Ukaž se mi, ty jsi ale zestar. A nejsi ani o trochu ošklivější na mou věru. No tak, co mi líbáš, ruce mě políp, jestli ti nejsou moje svraštělé tváře protivné. Já vím, že ses ani nezeptá, jestli je teta ještě naživu. Vždyť ses narodil zrovna na mých rukou, ty čtveráku. Ale to nevadí, jak pak by si mohl na mě vzpomenout, si hodný, že si přijel. Tak co, matičko, pohostila z honěčí?
4: Já nic nepotřebuju, tetičko.
5: No tak se aspoň napičaje, můj panáčku, pro pána boha, přijel buchví odkud a oni mu nedají ani šálek čaje. Lízo, běž to zařídit, ale pěkně z čerstva. Pamatuju se, že jako malý kluk si byl hrozně nenajedený a teď si asi taky rád pochutnáš.
0: Moje úcta, Marfo Timofějevno.
5: Odpuste mi. Ani jsem vás samou radostí neviděla. Féďo, bereš na sebe podobu své matky, holubičky. Jen ten nos si měl po oci a takový ti také zůstal. Přijel jsi k nám na dlouho?
4: Zítra odjíždím, tetičko.
5: Kam?
4: Domů, do Vasiljevské.
5: Zítra?
4: Zítra.
5: No, když zítra, tak zítra, jeď si s pánem Bohem, však sám nejlíp víš, co máš dělat, ale nezapomeň se přijít rozloučit.
4: Dobře.
5: Ani jsem nepomyslela, že se tě ještě dočkám, že bych chtěla umřít. Počítám, že to ještě takových 10 let vydržím. My pestovové se máme všichni k světu. Tvůj neboštík dědeček nám kdysi říkával, že jsme nezmarové, ale ty jsi chlapík, chlapík. Jistě 10 pudů uzvedneš jako dřív jednou rukou. Tvůj neboštík tatínek býval, odpust mi, střeštěný, ale udělal moudře, že ti najal toho Švýcara. Pamatuješ se, jak jste spolu zápasili? Říká se tomu, myslím, gymnastika. Ale to jsem se rozpovídala, vidíš, Féďo.
6: Vyrušila jsem pana Pančina. V jeho úvahách jistě byly hlubokomyslné. Víte co? Pojďme si vypít čaj a pochutnáme si na něm na terase.

Téhož dne v 11 hodin večer se v domě paní Marie Katilinové Vladimír Nikolajč Panšin v přízemí loučil s Lízou a řekl jí: Vy víte, kdo mě sem táhne. Vy víte, proč stále jezdím do vaší rodiny. K čemu jsou slova, když je i bez nich všechno jasné? Líza neodpovídala. Nahoře v pokoji Marfy Timofějevny, za svitu lampičky visící před starobílými zašlými ikonami, seděl v křesle Lavrecký, lokty opřené o kolena a tvář skrytou do dlaní. Stařenka stála před ním a občas mu mlčky pohladila vlasy. Nic své staré přítelkyni neříkal a ona se ho na nic nevyptávala. Všechno chápala a cítila se vším, čím mu překypovalo srdce.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Přišla tak, jako se chodí na malý výlet výletní lodí. Seděla tak, jak dívky sedí, když něco je v životě naposledy. Mluvila se mnou tak, jak se mluví s náhodným známým v podpalubí. A smála se nádherně. Jaka se směje, když láska je čistá a bez naděje. Odešla, jako se odchází po noci probdělé, když už nic neschází.

Píseň Teď už víš, že jsem to já jsem naspíval na album Romantika. K tématu našeho dnešního hudebního setkání mě přivedl úvodní recitativ, ve kterém jste mohli slyšet vynikajícího českého herce, skvělého recitátora a dabéra Jiřího Němečka. Ten disponoval pěknou dikcí a kultivovaným vystupováním, proto často hrával role mužů uhlazeného chování a intelektuálního vystupování. A proč vám o něm vyprávím? Dnes totiž vedle našich a zahraničních zpěváků uslyšíte i vynikající herce, které si pěvečtí interpreti pozvali jako hosty do svých duetů. Tak třeba v roce 1983 naspívala Shirley Bassey Tygřice z Walesu a nejúspěšnější zpěvačka v dějinách britské populární hudby píseň I Thought I'd Ring You. Myslela jsem si, že ti zavolám. A jako partnera tohoto duetu si vybrala francouzského herce Alana Delona.

Duet Shirley Bassey a Alana Delona, píseň, která vám byla pravděpodobně povědomá. A to proto, že ji v polovině 80. let u nás spopularizovali pod názvem Klíč ke štěstí Marie Rotrova a Jiří Bartoška s českým textem Pavla Kopty. Píseň tehdy nahráli tak věrohodně, že je veřejnost dlouho podezírala ze společně prožitého milostného románku. Nejsexuálnější písnička všech dob, to je přídomek slavného hitu Je t'aime mon pli. Na sklonku 60. let ho složil francouzský rebel a buřič, zpěvák, skladatel, režisér a herec Serge Gainsbourg. A to pro svou tehdejší milenku, francouzskou herečku a jeden z největších sex symbolů všech dob, Brigitte Bardot. Na desce ale nakonec vyšla z další z Gainsbourgových milenek, britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin. Proč tomu tak bylo? Gainsbourg měl poměr s Bardotovou v době, kdy byla provdána za německého továrníka, biznismena, playboye, fotografa Guntera Saxe. Filmová superstar po Gainsbourgovi chtěla, aby pro ní napsal tu nejzamilovanější píseň, jakou dokáže. A tak vznikl hudební dialog mezi dvěma milenci, inspirovaný prý ironickým výrokem katalánského surrealisty Salvatora Daliho. Picasso je Španěl, já taky. Picasso je genius, já taky. Picasso je komunista, já taky ne. Serge Gainsbourg ve své písni Je t'aime mon pli použil stejný vtip. Překladu, totiž název písně znamená Miluji tě, já tebe taky ne. Když Gunter Sachs zjistil, že Brigitte Bardot s Gainsbourgem píseň natočili, její vydání zastavil. Toho se pochopitelně chytla média a začala šířit pikantérie o obou protagonistech duetu a o tom, jak společné filmové natáčení promilovali. Serge Gainsbourg to později s ironií sobě vlastní komentoval slovy Díky bohu, k tomu nedošlo. Jinak bychom to museli vydat jako LPčko. Serge Gainsbourg dobře věděl, jak velký hit má v rukávu. A tak píseň nabízel dalším tehdejším velkým hvězdám. Například tehdejší přítelkyni Alana Delona, francouzské herečce Mireille Darc, nebo partnerce Micka Jaggera, anglické herečce a zpěvačce Marianne Faithfull, ale nepochodil. V roce 1968 se během natáčení filmu Slogan seznámil s britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin, v níž našel na 12 let nejen životní partnerku a matku svých dvou dětí, ale rovněž skvělou interpretku své nejslavnější písně.

Deska s písní, která právě dozněla, vyšla začátkem roku 1969 a na jejím obalu byla informace, že se může prodávat pouze zájemcům starším 21 let. Reakce byly pochopitelně velmi rozdílné. Od těch pohoršených a odsuzujících po nadšené. U posluchačů ale jednoznačně převládaly ty pozitivní. Ve Velké Británii vlasti Jane Birkin se single v létě roku 69 vyšplhal na druhé místo ostrovního žebříčku nejprodávanějších singlů. To vyvolalo zásah cenzury a deska byla stažena z prodeje. V zemích Albionu šlo o vůbec první zakázaný single. Chvíli před zákazem se dokonce prodával s fotografií nahé interpretky na přebalu. Serge Gainsbourg narychlo uzavřel smlouvu s novým vydavatelem, píseň znovu vyšla a ještě na podzim téhož roku okamžitě vystřelila až na první místo britské hitparády. Udržela se v ní neuvěřitelných 31 týdnů a skvěle se prodávala i v mnoha evropských zemích. Byť například ve Španělsku, Itálii, Švédsku či Portugalsku se nesměla vysílat v rozhlase. Vždy konzervativní a prudérní Amerika, ovládaná tenkrát hippies a volnou láskou, evropské nadšení tímto hitem až tak nezdílela a single se v tamním žebříčku zastavil na 58. místě. V roce 1986 nakonec na deskách vyšla i původní Gainsbourgova verze naspívaná s Brigitte Bardot a v průběhu let píseň do svého repertoáru zařadili Nick Cave, Donna Summer, Sean Lennon nebo Pet Shop Boys. Nikdo s ní ale neměl takový úspěch jako Jane Birkin a Serge Gainsbourg.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozená?
1: Teď.
0: Narozená kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co

0: chyba, tak buď přece blíž.
1: Není ti zima?
0: Ne.
1: Nechceš můj kabát?
0: Ne.
1: Jako když začíná pršet?
0: Ne.
1: Já vím, nezačíná.
0: Ne.
1: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Živá láska, duet z roku 1972, ve kterém nechal Karel Černoch zaznít erotikou nabitý hlas jedné z nejkrásnějších hereček v dějinách tuzemské kinematografie, Jany Brejchové. A když už jsem u filmových hereček, musím se zmínit o bohyni italského filmu Sophie Loren, se kterou jsem měl možnost se letos seznámit v Karlíckém hudebním divadle, a to během finále letošní české Miss. Vždycky jsem ji obdivoval, fascinovala mě její ženská krása a herecké umění například ve filmech Horálka, Manželství po italsku nebo Pád říše římské. Dokonce tak, že má nejmladší dcera Nelly po Sophie Loren získala své druhé křestní jméno. Ačkoliv se obvykle držím zpátky a slavné hvězdy většinou neoslovuji, abych je neobtěžoval, v případě Sophie Loren jsem udělal výjimku a ze svého obdivu se jí vyznal. Je to 5 let, co se režisér Bob Marshall rozhodl obsadit Sophie Loren do filmové verze muzikálu Moriho Jestna 9. O jiné herce pro roli zesnulé matky hlavního hrdiny než o Sophie Loren prý ani na okamžik neuvažoval. Do role filmového režiséra, dokončujícího během krize středního věku svůj poslední film a balancujícího pod vlivem svých osudových žen, si režisér vybral anglického herce Daniela Day-Lewise a skladatel Moore Easton do filmové verze tohoto muzikálu napsal Sophie Loren doslova na míru píseň Guarda la luna, podívej se na měsíc.
1: Caro, caro mio, guarda la luna che brilla lassù. How the moon glows as it smiles over you.

Sophia Loren se v září dožije 80 let a u příležitosti svého kulatého životního jubilea se po 5 letech vrací v režii svého syna Eduarda Pontyho před filmovou kameru ve filmové verzi divadelní hry Lidský hlas z pera francouzského dramatika, básníka, filmaře a malíře Jeana Cocteau z roku 1930. A také vydá svou první autorizovanou autobiografii. A protože já budu mít letos půlku leté, vychází v těchto dnech v mnichovském nakladatelství Riva má první skutečná biografie Můj život mezi dvěma světy, určená mému publiku v německy mluvících zemích. U příležitosti mých letošních narozenin se mohou mý domácí příznivci těšit na DVD Noční král z hity prvních 10 let tohoto století. Dále na nové album s písněmi českých, slovenských a německých autorů, napsanými speciálně pro mě a pochopitelně na sérii koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku. Ta vyvrcholí 6. prosince v pražské O2 aréně. Ve chvíli, kdy tohle všechno skončí, začnu pracovat na svém životopise, určeném pro české a slovenské publikum. Rozhodně nehodlám složit ruce do klína a krmit holuby v parku.

Michael Kocáb, s ním skvělý český herec Josef Kemmer a operní pěvkyně Libuše Márová v písni Petra Habky a Michala Horáčka Stáří z alba V penzionu svět. V 80. letech se zrodil i nesmírně populární televizní seriál Marie Rotrové Divadelko pod věží, do kterého si Marie zvala nejen své kolegy, ale i přední herce a výtvarníky. A skoro s každým z hostů naspívala do tohoto pořadu duet. Jeden z nich, Caciby, jí dodal Ivan Mládek a Marie si k jeho naspívání přizvala hosta přímo ideálního, herce Josefa Dvořáka, neodmyslitelně spjatého s hrdinou televizních večerníčků o Maxi Psovi Fíkovi.

0: Marie.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
4: Recital Marie Rotrové připravoval ostravský televizní režisér Zdeněk Havlíček a scénáře k ním psal tehdejší manažer zpěvačky Miloš Zapletal. Bez něho by nevznikly ani úspěšné televizní pořady Valašského krále, Bolka, Polívky, Manéž. A tak není divu, že se v televizním čtvrtletníku Marie Rotrové, natáčeném v divadelku v budově Nové radnice v Ostravě, objevil i Bolek Polívka. Společně naspívali duet Dialog s klaunem, který jim na míru dodali Jiří Zmožek a Zdeněk Borovec. Mimochodem, já jsem si po boku Bolka Polívky zahrál hned ve dvou filmech, ale duet spolu nemáme žádný. Ačkoliv, počkejte, vlastně jednou jsem si s Bolkem zaspíval v jeho manéži. Byla to píseň Oči barvy holubí. Ale ta bohužel na žádném nosiči nevyšla. No, budu se muset nad sebou zamyslet, kde byla chyba a co nejdříve to napravit.

Už jsem se zmínil o úspěšném duetu Marie Rotrové a Jiřího Bartošky Klíč ke štěstí. Mimochodem Jiří Bartoška je díky skvělé dikci a zajímavě zbarvenému hlasu zřejmě nejfrekventovanějším tuzemským hercem v duetech s našimi populárními zpěvačkami. Píseň Ondřeje Soukupa a Eduarda Pergnera z roku 1984 na dobu svého vzniku nesmírně moderní tercet Někdo nám do toho vlez Jitky Zelenkové a DJů Miloše Skálky a loni zesnulého Jakuba Jakoubka. Jsou to dva roky, kdy jsme s Jitkou přišli s Milošem a Jakubem oslavit 40 let jejich slavných diskoték, proslulých pod názvem Pouštěčina. Píseň Někdo nám do toho vlez měla rozhodně hitové ambice. Hudební dramaturgové Československého rozhlasu však u ní v šanonu nových nahrávek

V letech 1993 až 1998 vysílala Česká televize živě kontaktní pořad Hany Zagorové nazvaný Když nemůžu spát. 39 dílů tohoto pořadu, který si Hanka sama moderovala a psala si k němu scénáře, si diváci oblíbili natolik, že si nařizovali budíky, aby ho nepropásli, kdyby náhodou dříve usnuli. Vysílal se totiž v pozdních večerních hodinách a Hanka si do každého z dílů zvala tři hosty. Jednoho ze svých pěveckých nebo hereckých kolegů, jednoho lékaře a jednoho léčitele a společně se snažili odpovídat na dotazy diváků k určitému zdravotnímu problému. Jedním z Hančiných hostů tehdy byl i skvělý herec a vynikající pedagog na Pražské Damu Boris Rezner. Společně do programu Když nemůžu spát naspívali píseň Michala Davida a Václava Kopty Přijď aspoň na chvíli.

0: Po duetu Hany Zagorové a Borise Reznera je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Kohn jede na lyže do Švýcar a spadne na něj lavina. Horská služba pátrá, volá: Pane Kohn, tady je švýcarský červený kříž. Ozvěte se, tady je švýcarský červený kříž. Ozvěte se. V tom se spod sněhu ozve zoufale: Ale já už jsem přispěl.
1: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film.
0: Pro dnešek se s vámi rozloučím písní Lásko tvoje jméno je zkáza autorů Ondřeje Soukupa a Janka Ledeckého, kterou jsem před 22 lety naspíval se sborem Opery Národního divadla v Praze a s herečkou Ivanou Chýlkovou. Ivaně v této písni patří věta Poslední a osamělou noc ti dám. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

světem protřelý šoferský King of the Road, country novátora Rogera Millera, jako toulavý vůz dopravil do nejnovější dvorany Karla Hálu a otevřel tak naše dnešní exkluzivní vzpomínání na legendárního strejdu Karla Vlacha, který by ve čtvrtek 8. října oslavil 104. narozeniny. Jeho stejně legendární orchestr dlouhá léta modeloval svět naší populární hudby a na přelomu 60. let, stejně jako jemu podobní na celém světě, doplňoval svůj repertoár nejvýraznějšími tituly světa country. Třeba v roce 1970 s ním naspíval Milan Chladil Pole s bavlnou.

Orchestr Karla Vlacha s Milanem Chladilem a nejprve zámořská lidovka Cotton Fields, za její zachování vděčí svět Hudy Ledbetterovi, a pak o rok starší nahrávka elitní ukázky komerčního Nashville soundu My Illusive Dreams jako zář těch krásných let z roku 1969. O dva roky dříve vybral Karel Vlach písničku There Goes My Everything, která s Jackem Greenem tehdy stále ještě táhla peleton nejúspěšnějších zámořských singlů a svěřil ji Milanu Drobnému. Stop.

Milan Drobný s orchestrem Karla Vlacha a nejúspěšnější countryovka roku 1966 There Goes My Everything podle textu Jirky Grossmana Ztrácím svou lásku. Ovšem k nejvýraznějším interpretům, s nimiž Karel Vlach spolupracoval, patřili sestry Alanovy.

sestry Alanovi a z roku 1955 jejich verze celosvětového trháku kytaristy Les Paula a jeho manželky Mary Fordové Vaya con Dios jako Buď s Bohem. Přesně o 15 let později vyletěla mezi světovou elitu nedávno zesnulá Lynn Andersonová s písničkou Rose Garden a vlastně záhy poté ji s klíčem kráji přinesla k nám Iveta Simonová.

písnička legendárního countrymana Chrise Christophersona I May Smoke Too Much, tak jak ji 4 roky před Pavlem Bobkem, jako zprávu Chodím pozdě spát, přivedl na naše desky Jiří Štědroň s orchestrem Karla Vlacha. Tuhle ve své době bezvadnou, dokonalou a bezkonkurenční partu ovšem pamětníci spojí v první řadě s Rudolfem Cortezem. Tady jsou z jednoho z posledních studiových setkání s výletem do zpěvníku Tennessee Ernie Forda a vzpomínkou na Zapadákov.

světový evergreen In the Mood, jehož melodie provázela dlouhá léta koncerty, rozhlasové pořady, orchestru Karla Vlacha. Hudební skvost neznámých autorů, který spasil před zapomenutím aranžér a jazzový saxofonista Joe Garland, debutoval na gramofonových deskách v roce 1938 v nahrávce orchestru Edgara Hayese. Do dnešní dvorany ho přivedli Mary, Peggy, Anne a Gene Clarkovi. Bez většího zájmu zpívali v rodné severní Dakotě už od roku 1935 a úspěch přišel, až když je o 11 let později angažoval Jimmy Dorsey jako sentimentalistky. Právě z té doby je i její verze evergreenu Na sluneční straně ulice.

0: Slavná jeď Ačkem, Take the A-Train, Billy Strayhorna, tak jak i Mary, Peggy, Ann a Jean, znovu jako Clark Sisters, připomněli v roce 1959 na uceleném projektu slavných big bandových melodií. Zhruba o 10 let dříve měli Clark Sisters stále angažmá u tehdy silně populárního zpěváka s úsměvem v hlasu, baritonisty Jacka Smitha.
1: Darling Tom, darling Dick, darling Harry too. All the boys are darling.
2: Well, that's what's wrong.

Smiling Jack Smith s kvartetem Clark Sisters a její hitparádový trhách z roku 1948 You Call Everybody Darling. O 6 let později jej k nám přivedli sestry Alanovi.

Sestry Alanovi s orchestrem Karla Vlacha a zámořská klasika You Call Everybody Darling s textem Jiřího Appleta jako Ty chceš každého mít ráda, což je vlastně skoro totéž. Ve stejném roce k nám konečně díky textu Jiřího Brdečky a Rudolfu Cortézovi dorazilo i Ďáblovo stádo, které se tou dobou toulalo světem už celých 5 let.

Zřejmě nikdy dokonale nedostižná I Can Stop Loving You, dlouholeté country stálice Dona Gibsona s příjemným textem Jiřiny Fikejzové Chci zapomenout, se na našich deskách objevila v roce 1966 v časech nástupu Pavla Nováka. Přesně o 10 let později

se k ní vrátil v sestavě orchestru Karla Vlacha Karel Hála a jeho dlouholetý parťák Milan Chladil ve skutečně dokonale klenutém aranžmá střiženém nejsoudobějším Nashville stylem vyrazil za nejslavnější písničkou Krise Christophersona For the Good Times.

Naše dnešní setkání k nedožitým 104. narozeninám Karla Vlacha uzavřel Milan Chladil nejspíš nejvýraznějším evergreenem závěru minulého století. For the good times, hodinám, které přijdou. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Oho. Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, přicházejí k vám 345. toulky českou minulostí, což je seriál připravovaný na motivy knihy Petra Hory Hořejše v Českém rozhlase Brno pro vlny druhého programu Českého rozhlasu. Režisér
2: Jaromír Ostrý.
1: Ano, obsazuje do 4 rolí interpretů stále stejná jména, jestli se mu osvědčila, nebo co, nevím. Jsou to
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ti všichni jsou již přichystáni, aby pokračovali v líčení životních osudů dánského astronoma, matematika, jakož i astrologa a alchymisty Tychona Brahe.
3: Žijeme silou ducha.
1: Ano, minulý díl jsme uvedli první části nápisu umístěného na Tychonově sextantu. Ta věta není celá, má ještě pokračování a my jsme je použili jako titul těchto toulek.
3: Všechno ostatní propadne smrti. Když roku 1588. zemřel dánský král Frederik II. A na trůn nastoupil jeho následovník Kristián, tehdy sotva 11letý, pro Tychona Brahe se na první pohled nic nezměnilo. Nová vláda mu zpočátku potvrdila všechna práva, vyplatila mu 6 000 dolarů a souhlasila i s vybudováním nové hvězdárny v samotné Kodani. Na ostrůvek Hven, který dostal Tycho Brahe do léna a kde si vybudoval hvězdárnu Uraniborg, neboli hrad Můzy Uránie, mu docházely četné pocty z ciziny, mimo jiné z Českého království. Rudolf II. Mu udělil výsadní právo tisknout své knihy. V celé říši bylo zakázáno vyrábět patisky pod pokutou konfiskací.
1: Abychom získali tyto informace, nalistovali jsme si příslušnou stránku ve spisu historika Františka Jáchyma, pojednávajícím právě o Tychonovi Brahe.
0: Zkrátka, náš starý dobrý známý Tycho měl prakticky neotřesitelné postavení, úctu po celé Evropě, prestiž doma.
4: Jenže žádná prestiž není bezedná.
0: Stačí, když na příslušném místě přestaneme mít toho, kdo jest nám nakloněn, a naše postavení se jaksi začne vyklat.
1: Tycho se taky začal vyklat.
0: Pocítil to.
4: Ale ta změna nepřišla tak docela bez jeho viny.
1: Co pak provedl?
4: Jeden z vládnoucích regentů, který byl Tychonovi nakloněn, zemřel.
0: Ale Tycho si k problémům pomohl i sám.
4: K jeho osobnosti se jako svízel ke kalhotám vinuli i takové nepěkné vlastnosti, jako arogance, pýcha, velikářství a netaktnost.
1: Těchto vat na kráse se neuvaruje leckterá osobnost. To platilo, platí a platit bude.
4: Své určitě sehrála jistá osobní zášť.
1: Ta se nedá nikdy vyloučit.
4: Vypráví se o tom, jak jeden z královských úředníků se musel při návštěvě na Tychonově ostrově Hvenu zachraňovat útěkem před jeho dogami.
0: Ale byly tu ještě další zádrhele.
1: Jaké?
0: Tím, že Tycho Brahe dostal před lety ostrov Hven jako léno, nastaly mu kromě práv také povinnosti.
4: On je ovšem zcela zaujat astronomií nevnímal.
1: Zřejmě byly pod jeho rozlišovací schopnost.
4: Jako kanovníkovi mu příslušela péče o královskou kryptu a taky o činnost ostrovního majáku.
0: Krypta spustla a maják byl trvale temný, což vyvolávalo nespokojenost vlády.
4: Jednoho dne se ucho utrhlo a vláda Tychonovi zrušila jeho roční penzi.
1: Kolik?
4: 500 dolarů.
1: No, to se na ulici nenajde.
0: A když poklesla královská přízeň, ozvali se okamžitě poddaní,
4: o které se mezi námi Tycho nikdy moc nestaral.
0: Taky církev se připojila.
4: A ještě někdo vytáhl na světlo denní pochybnosti o zákonnosti Brahova manželského soužití.
0: A svou úlohu sehráli i závistiví zájemci o ušlechtilé Tychonovy chrty.
4: Tycho si nedal nic líbit, všem to pěkně slovně vracel.
0: A celá událost se dostala do poněkud nechutné polohy.
3: Události dostaly nezvratný spád a spěly k velkému životnímu mezníku v hvězdářově životě a současně ke konci tak slavné hvězdárny. Jistě s lítostí pozoroval ničivé a zlodějské návštěvy na Uraniborgu a trpce nesl i zásahy do svého soukromí. Po nelehkém rozhodování vstoupil roku 1597. s rodinou, s některými žáky, na loď a Hven i Dánsko opustil.
2: V té době si zapsal pár veršů a v nich je i tento řádek.
3: Co jsem ti, Dánsko, udělal, že mne zavrhuješ?

0: Na té lodi zamířil Tycho nejprve do Roztoku.
1: Na něj, jak víme, neměl nejlepší vzpomínky, protože zde v souboji ztratil kus svého nosu.
0: Ale zbylo mu tady ze studentských časů pár přátel.
2: Jenomže právě tu řádili mor a epidemie a tak se raději městu vyhnul.
0: Na pár měsíců se usadil v Hamburku, kde napsal knihu
3: Přístroje obnovené astronomie.
0: V ní podrobně popsal i s vyobrazeními přístroje a observatoř na Hvenu.
2: Protože nic z toho se nedochovalo do dnešních dnů, má tato publikace neocenitelnou hodnotu.
0: V Hamburku začaly Tychonovy pražské námluvy.
1: Kdo pak ho získával pro Čechy?
0: Rudolfův vyslanec v Dánsku, císařský místokancléř Jakub Kurz.
2: Aby ho nalákal, nabízel mu pro začátek případného pobytu u nás svůj dům na Hradčanech.
0: Dokonce poslal Tychonovi jeho nákres a chtěl od astronoma vědět, jaké úpravy domu bude potřeba provést, aby se stal nejenom přijatelným obydlím, ale i dobrým pracovním prostředím.
2: Hlavní zásluhu na tom, že se nejslavnější evropský astronom té doby Tycho Brahe nakonec do Prahy vydal, má však jeho český kolega Tadeáš Hájek z Hájku.
0: I díky němu je dnes Praha uznávána za rodiště moderní astronomie.
3: Pocházel z rodiny usedlé v Praze a dům u Hájků, nebo také u Zelených Hájků, v sousedství Betlémské kaple, byl jedním ze středisek intelektuálního života v Praze. Hájkův otec Šimon Hájek, zvaný Bakalář, je autorem spisu o české mluvnici a měl na tehdejší dobu rozsáhlou knihovnu s mnoha vzácnými spisy. Mladý Tadeáš projevil velkou všestrannost. Studoval v Praze, Vídni, Boloni a Miláně medicínu, matematiku a astronomii. Působil na Pražské univerzitě jako profesor geometrie, ale pro neutěšený stav této školy a také proto, že profesoři byli nuceni žít v celibátu, univerzitu opustil. Stal se osobním lékařem císaře Maximiliána a pak i jeho syna Rudolfa. Působil jako lékař na tureckém tažení a nakonec se stal protomedikem Českého království.
1: Funkce protomedika tkvěla v tom, že to byl nejvyšší zemský lékař.
0: Nebyla to ale pouze medicína, ve které se vyznal.
2: Jako doma byl i v matematice a v astronomii.
0: Bádal v metoposkopii.
2: Což je disciplína, kterou lze vykládat jako předchůdce psychologie.
0: Věnoval se i technologii vaření piva.
2: Prováděl triangulaci a mapování Prahy a jejího okolí a snil o tom, že jednou pořídí podrobnou mapu celého království.
0: Působil v něčem, co snad lze nazvat jakousi výběrovou komisí. A
1: co pak vybíral?
0: Badatele, kteří se hrnuli do Prahy k Rudolfovu dvoru. Měl za úkol odhalovat šarlatány.
1: Jaké bylo tehdy procento šarlatánů?
0: Značné.
1: Ještě větší než ku příkladu dnes?
0: Mnohem větší.
1: Tak to je co říct.
2: Jelikož Hájek ovládal několik jazyků...
0: A jelikož jedním z jeho četných koníčků byla i botanika?
2: Není divu, že se pustil do překladu slavného herbáře Petra Ondřeje Matioliho, který vyšel v Praze jako jeden z nejkrásnějších renesančních tisků.
3: Herbář, jinak bylinář, velmi užitečný.
1: Líbezný název a na tehdejší poměry docela stručný.
2: Omyl. On je ten titul mnohem delší.
1: Že bychom si jej vychutnali?
0: Případné sloveso. Neboť celý název Matioliho herbáře se doporučuje opravdu vychutnat beze zbytku.
3: Herbář, jinak bylinář, velmi užitečný a figurami pěknými a zřetedlnými podle pravého a jako živého zrostu bylin ozdobený i také mnohými a zkušenými lékařstvími rozhojněný, ještě takový nikdy v žádném jazyku prvé vydán nebyl, od doktora Petra Ondřeje Matioliho Senenského, nejjasnějšího arciknížete Ferdinanda, předního životního lékaře, nejprv v latinské řeči sepsaný a již pro obecné dobré obyvatelů v království českého na českou řeč od doktora Tadeáše Hájka z Hájku přeložený a vůbec všechněm vydaný. Vytištěno v Praze, v starém městě pražském, u Jiříka Melantricha z Aventína, léta páně 15. 62.

0: Pokud tedy Tycho na Bráhe zval do Prahy Tadeáš Hájek z Hájku, tak ho sem zval opravdu pan někdo.
1: Proto Tycho příliš neváhal a rozhodl se.
0: Rozhodl se jak?
1: Že ano.
0: Ano. Ale jak?
2: Toť otázka. Tehdy i dnes.
0: No, jak to všecko přestěhovat? Rodinu, přátele, přístroje?
2: Do Prahy to vzal Tycho přes starý známý Wittenberg.
1: Kde se trochu zdržel, protože v Praze zase zrovna řádil mor.
2: Na druhé straně tady našel výborného společníka doktora Jana Jesenia, který kromě toho, že byl lékařem a provedl v Praze první pitvu, se zajímal i o astronomii.
0: Takže si ti dva měli co povídat.
1: Nejenom povídat, leč i pozorovat. Ku příkladu úplné zatmění slunce v poslední lednový den roku 1599.
2: V Praze už ale Tychona očekávali.
1: Dali mu to i písemně najevo.
2: Tycho usedl k psacímu stolu a svému českému kolegovi a příteli Tadeáši Hájkovi píše odpověď.
3: I poslechl bych byl jistě velebného toho a přemilostivého vybídnutí beze všeho odkladu. A hned bych byl cestu nastoupil, kdyby cesty skoro všude vysokými sněhy zaváté nebyly a kdyby příhodní koně po ruce bývaly. Neboť jak oznámil jsem posledním listem, koně své onehdy jsem v Lipsku rozprodal. Avšak vynasnažím se, aby v několika dnech pro jeden nebo dva vozy jiní koně koupeni anebo najati byli a záležitosti své tak zařídím, abych po 14 dnech s pomocí boží cestu k vám mohl podniknouti. Vezmu sebou několik jen průvodců a služebníků, ostatní rodinu ženskou s čelátkou zde zanechám, až se o nejmilostivější vůli císařově něčeho jistějšího dozvím. Přál bych si co nejvíce, kdybys potom tam byl přítomen, abych s tebou pohovořiti a se poraditi mohl, kdykoliv by bylo potřebí. Poněvadž já jakožto cizinec místa i osob jsem nepovědomý. Přál bych si také, abych byl spraven, do které pohodlné hospody v Praze měl bych se obrátiti, která by morem nakažena nebyla. Velice bych byl rád, kdyby taková hospoda nebyla veřejná, abych pokojněji a ve zvláštním oddělení pohodlněji zůstávati mohl. Milou náhodou se stalo, že dnes naskytl se jakýsi vozka olomoucký, Valentin Miller jménem, kterýž s prázdným vozem do Prahy se navrací, odkudž těchto dnů přijel. Týž veze bednu s přihrublejšími věcmi a krabicemi, v nichž jest nástroj, jenž skobami rozevříti i sevříti se dá a k zevrubnému zkoumání vzdálenosti a výšky hvězd se hodí. A kromě toho ještě jiné kusy některé pro takové zkoumání určené, které snadno přenášeti se mohou. Smluvil jsem s ním, že mu dám 10 jáchymovských od dovozu těch věcí, polovici, že zaplatím zde, ostatních pak $5 slíbil jsem, že dostane od tebe. Měj se dobře, Tadeáši můj nejmilejší. Dejž Bůh, abych tě nalezl zdravého a šťastného a mohl užít ti přežádoucího s tebou obcování. Tebe nejvýše milující, Tycho Brahe.
2: Cestování a stěhování nebylo tehdy věru snadnou záležitostí.
1: Často skutečně záleželo na boží pomoci.
0: Nejvíc si tak člověk pomohl tím, že se voskovi zaplatila jenom půlka honoráře a řeklo se, zbytek ti zaplatí můj kamarád v Praze, já mu napíšu. Dobrá metoda.
2: Do Prahy dorazil Tycho v červnu 1599.
1: S transportem přístrojů to bylo horší.
2: Šlo totiž o přepravu rozměrných aparátů přes půlku Evropy.
1: Při cestě vozem hrozilo jejich mechanické poškození, proto byla dohodnuta cesta po vodě.
2: Některé přístroje ještě pořád zůstávaly v laboratoři na ostrově Hvenu. Další byly opuštěny v Magdeburku a sebou do Prahy přivezl Tycho jenom několik malých exemplářů.
0: Kde se v Praze Dán ubytoval?
1: Císař mu dal vybrat.
0: Rudolf? Mezi čím?
1: Mezi královskými zámky. Lysou nad Labem, Brandýsem nad Labem a novými Benátkami nad Jizerou.
2: Tycho si prohlédl všechny tři.
0: No a?
2: Zvolil si.
0: Co?
2: Místo nejméně rušné. Benátky.
3: Tycho Brahe byl postavy dosti vysoké.
0: Z doby, kdy se u nás poprvé objevil, pochází tento popis jeho osoby, tedy alespoň tak, jak ho dotyčný popisovatel stačil vzhledem ke krátkosti jeho pobytu poznat.
3: Byl silný a složitý a v posledních letech náchylnost jevil k tloustnutí. Obličej jeho byl přísný, ano zamračený, vysoké čelo vráskami rozoráno. Světlé narišavělé vlasy nosil prosto a krátce přistřižené, od hořejšího pisku visely mu mocné kníry dosahující až k okruží okolo krku. Brada pak jeho byla jen řídko porostlá. Zlatý jeho nos, jakkoliv uměle byl dělán, nemálo znetvořoval jeho obličej. Mýval proto obyčej nositi při sobě ve zlatém pouzdru líčidlo životní barvy, jímž jej natíral. Oblek jeho byl obyčejně jednoduchý. Hladký, žlutý živutek, plundry.
0: Plundry, to není nevěstka v množném čísle, tak se říkalo pánským kalhotám pod kolena.
3: Plundry a k tomu vlněné punčochy a střevíce s pentlemi. Navrch pak nosil šedivou kožešinami podšitou řízu. Hlavu přikrýval biretem z černého aksamitu, ozdobenou dvěma pštrosými péry, v dílně užíval obyčejně šedivé kukly. Bez čestného řádu krále Kristiána nikam nevycházel. Slonovým však řádem řídko se ozdoboval.
1: Bylo mu 54 a působil jako muž rozhodný, cílevědomý a důstojný.
2: Takový Tycho Brahe vstoupil do zámku vévodícímu malému městečku Benátkám.
0: Zajímavou zprávičku o tom vykutal historik František Jáchym, a to v díle pražského rabína a současně astronoma a matematika Davida Ganse.
1: Tento pán,
0: tedy David Gans,
1: se považoval za žáka rabína Sinaje ben Becalela a možná i jeho slavnějšího bratra Jehudy Léva ben Becalela.
2: Snažil se o zblížení židů a křesťanů a v astronomii a přírodních vědách viděl příhodné pole pro takovou vzájemnou spolupráci.
1: Literárně byl značně plodný, i když většina jeho spisů zůstala v rukopise.
0: No a právě díky němu se můžeme na Benátecký zámek podívat jeho reportérskýma očima.
3: Náš císař Rudolf, naplněn moudrostí, věděním a znamenitými znalostmi vědy astronomické a příznivec vážených a schopných učenců, poslal do země Denmarku, aby odtud povolal vyhlášeného učence, největšího badatele v oboru astronomie ze všech, kdo byli před ním, jednoho ze šlechticů té země jménem Tycho Brahe. A usadil ho na zámku zvaném Benátky, nedaleko hlavního královského města. Tam žil s 12 muži, z nichž všichni byli vzdělaní a znali vědy a pracovali tam s astronomickými přístroji a velkými a dokonalými pozorovacími zařízeními, jaké oko nevidělo. Císař pro ně dal vybudovat 13 velkých místností v řadě za sebou a v každé z těchto místností byl zvláštní přístroj a těmi pozorovali postavení a pohyb všech planet a většiny stálic. Neustále po všechny dny roku pozorovali a upřesňovali a zaznamenávali do knihy pohyb a postavení slunce na jeho sféře podle délky a výšky na obloze a jeho vzdálenosti od země a totéž zkoumali u všech ostatních planet. A já, pisatel, jsem tam byl 3x6 za sebou následujících dní a seděl jsem s nimi v místnostech observatoře a viděl jsem podivuhodné věci nejen co se týče planet, ale i stálic, které nazývají jmény. Jakmile hvězda prošla půlnoční čarou, byla změřena pomocí 3 druhů přístrojů a u každého přístroje seděli 2 učenci a všechno bylo zapisováno do knihy. A pro ten účel zde stály hodiny podivuhodného typu, takže skutečně musím říci, že něco podobného tak velkému úsilí a zkoumání jsme v našem životě neviděli, ani o tom neslyšeli, ani naši otcové o tom nevyprávěli, ani jsme to nenalezli v žádné knize.
1: V Benátkách nad Jezerou měl Tycho nějaké problémy.
2: Týkaly se neochoty boleslavského hejtmana investovat do přestavby zámku pro potřeby hvězdárny.
1: Takže se raději odstěhoval za císařem do hlavního města.
2: Praha ho uvítala tak, že šel rovnou na pohřeb svému příteli Tadeáši Hájkovi z Hájku.
1: A pak se, ubytován v hostinci u Zlatého noha na Hradčanech, pustil do práce na nové hvězdárně.
2: Ta se nalézala v budově Belvedéru, neboli letohrádku královny Anny.
0: Císař Rudolf dokázal být velkorysý.
1: Což je patrno i z toho, že Tichonovi koupil v ulici na Pohořelci dům.
2: Ticho mohl přímo ze svého domu a taky z jeho zahrad pozorovat oblohu.
1: Často za tímž účelem chodil do královské zahrady k Belvedéru.
2: Hvězdárnu měl stranou od ruchu císařského dvora, ale přitom kousek od domova.
0: Zachoval nám o tom svědectví pan Pierre Bergeron, Francouz, který se zúčastnil poselství svého krále k císaři Rudolfovi. To, co v letohrádku královny Anny viděl, byl stav 2 roky po smrti Tichona Brahe.
3: V přízemních arkádových ochozech v Belvedéru je vidět nespočet sfér, globů a astrolábů, kvadrantů a tisícero dalších matematických přístrojů vesměs z bronzu a cínu a úžasné velikosti.
0: V té době už zásilky z Dánska a Německa zřejmě za Tichonem doputovaly.
3: Jsou tam analemnata, kvadranty, sférické triangly, dioptrie a Ptolemájova měřítka k přesnému stanovení výšky, vzdálenosti a konstelace slunce a hvězd. Jsou dělena na mnoho menších dílů a stupňů. Také jsou tam mnohé pomůcky na měření váhy. To vše bylo zhotoveno za času velkého Tichona Brahe, dánského matematika. Jehož císař hostil po určitou dobu.
1: V Belvedéru s Tichonem spolupracoval Jan Kepler.
2: Tomu císař nabídl místo dvorního matematika pod podmínkou, že spolu s Tichonem sestaví nové tabulky poloh planet.
0: Proč záleželo Rudolfovi na nějakých tabulkách?
2: Protože je potřeboval k astrologickým výpočtům.
1: Kepler se do nich pustil.
2: Ale Ticho, jako jeho nadřízený, ho úkoloval jinak.
1: Ty budeš pozorovat Mars.
0: To Keplerovi řekl?
1: Tak nějak.
0: A jak se pozoruje Mars?
1: Špatně a dobře.
0: Aha, nechápu.
1: Protože to je nejneposlušnější planeta, která se nechová tak, jak se spořádaná planeta má chovat. Ku příkladu nejvíce se odchyluje od předpokládaného pohybu po kruhové dráze.
2: Na druhé straně se pozoruje dobře, protože není daleko a celou svou dráhu urazí asi za 2 roky a skoro nikdy se nestratí ze zorného pole.
3: Ticho má převeliké bohatství, ale jako většina boháčů neužívá ho správně.
0: Napsal o svém kolegovi Jan Kepler.
1: Tím bohatstvím nemyslel hmotné statky.
2: Tím bohatstvím myslel výsledky pozorování, databází.
1: O tu se Ticho nechtěl s nikým dělit.
3: Pracuj také.
1: Říkával Keplerovi.
3: Pracuj také. Na hostině pořádané mocným Petrem Vokem z Rožimberka v jeho paláci na Hradčanech zasedl Ticho Brahe 13. října roku 1601. K tabuli plné jídla a pití. Noční hodování se ukázalo jako začátek rychlého konce. Poměrně rychle propukla v jeho těle urémie, provázená několik dalších dní bolestmi, horečkami a polovědomím, končícím neodvratnou smrtí.
0: Říká se ale něco jiného, a to už přes 4 století, že totiž Ticho Brahe, když vypil veliké množství vína, nemohl odejít od stolu kvůli etiketě, protože byl přítomen císař, a tak hvězdář statečně odolával tak dlouho, až mu praskl močový měchýř.
3: Abys nedopadl jako Ticho Brahe.
0: Ano, to se dodnes říkává, když má dotyčný jaksi neodbytné nucení.
1: Nesmysl.
0: Císař tam nebyl?
1: Ale byl, jenže to s tou etiketou, bo taky s tím měchýřem, je to nesmysl.
0: Ale když si člověk nemůže ulevit, tak je to fakt těžké.
1: Odborníci na urologii ale dokazují, že zemřít tímto způsobem prakticky není možné.
0: Jak to?
1: Přirozené reflexy dřív nebo později nad etiketou zvítězí.
2: Chudák Ticho by se patrně dopustil ještě trapnějšího společenského prohřešku, než kdyby předčasně opustil společnost u stolu.
1: Ostatně na císařském dvoře se hodovalo často a pilo ještě víc. A takové pravidlo by pánům a paním dost komplikovalo život.
2: Není však známo, že by se ještě někdo jiný dostal do podobných problémů.
1: Takže zůstaneme raději u již jednou citované urémie.
0: Urémie je v podstatě selhání ledvin s následnou otravou organismu s plodinami látkové výměny, které jsou normálně odváděny močí.
1: Taky to mohlo být u Tychona onemocnění prostaty.
2: Vyskytlo se sice i podezření na otravu rtutí a arzénem.
1: Ale i když stopy těchto jedovatých prvků v Tychonových vlasech švédští odborníci našli, nemusí to ještě nic znamenat, protože hvězdář měl za koníčka alchymii.
2: A tím pádem se pokládal i za obeznámeného lékaře, který se přece může léčit klidně sám. Ku příkladu rtutí nebo arzénem.
0: Tohleto tajemství už asi nikdo nikdy nevyluští.
3: Nevyhlašuji Tychona Brahe za boha, neboť vím a přiznávám, že byl člověk, jenž jako my druzí všichni, bloudit a chybovat mohl.
0: Pohřební řeč pronesl jeho blízký přítel, doktor Jan Jesenius.
3: Nezapírám ani, že měl své vady, jakýchž i jiní lidé nejsou prázdní. Tu však mohu především a před každým směle říci, že se vždy zachoval, jak se na křesťana a učeného muže patří. Schotí svou žil v největší svornosti a svoje dítka přidržoval k bohabojnosti a způsobilosti. Žádnému v rodině své nedovoloval oddati se lenosti, tomuto semeništi hříchů. V slovech jeho nacházela se pravdivost, v posuncích a v zezření poctivost, v radě jeho rozum a v počínání štěstí. Nebylo v něm nic nepravého a licoměrného, nýbrž všecko čistě vyřkl, což bylo i příčinou nenávisti, kterou k němu někteří chovali. Studie byly jeho životem, rozjímání jeho zábavou, vědy jeho bohatstvím, víra jeho rozkoší. Nenáviděl pýchu a všemarné vychloubání se rodem. Hněv dlouho nechoval, nýbrž uměl brzo odpustit. Vynasnažoval se být všem prospěšný a nikomu škodný. Měl bych ještě mnohé věci k slávě jeho povědět, kdyby tomu nezabraňovala truchlivost má a kdybych nevěděl, že všem již dosti známi jsou. Takovými dary ducha skvěl se Tycho Brahe, dokud živ byl, a nyní jimi v paměti upřímných ještě žije a vždycky žíti bude.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Par moments, je ne te comprends pas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech muzikant, skladatel a rockový zpěvák Michal Prokop.
1: V posledním ročníku cen Anděl za rok 2025 si odnesl hned dvě sošky.
0: Jsme rádi, že si inspirativní postřehy Michala Prokopa připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pondělí 10. srpna vás zveme k návštěvě nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého.
1: Středa 12. srpna bude patřit tandemu Jana Rosáka.
0: A v sobotu 15. srpna zařazujeme rozhovor Michala Prokopa s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Olha que coisa mais linda.

0: Ramp na pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla Ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Dnes si ke mně přisedl muž, se kterým jsem v Tandemu jel mnohokrát. Ne sice v tom našem rozhlasovém, ale kdysi jsme spolu vozili divákům v České televizi Magion. A myslím, že docela dobře. Jsem rád, že pozvání do Tandemu přijal dnes hlavně dabingový režisér Zdeněk Štěpán. Já tě zdravím a vítám.
3: Ahoj, Indo.
2: Než ovšem vyjedeme, tak poprosím do režie o pěknou písničku.
0: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Magion to bylo, jak známo, vysílání pro děti a mládež, na prvním stupni tedy, a právě proto se dostáváme se Zdeňkem Štěpánem nejprve k povídání o dětství. Tak kde pak jsi se narodil, Zdeňku?
2: Já jsem se narodil v Příbrami.
1: Ty seš Příbrama?
2: V krásné Příbrami.
1: Prosím tě.
2: Nádherný. Chodil jsem do školy na Březové hory, což je část Příbrami. Chodil jsem do školy, kde na chodbách jsme měli fotografie slavných rodáků, kteří se v Příbrami narodili.
1: A kdo to třeba byl?
2: A byl tam pan Hlinomas, pan Efa, pan Jedlička. A mě tehdy vůbec nenapadlo, že se s těmito lidmi někdy setkám. A povedlo se mi, že jsem třeba od pana Hlinomaze, když jsem studoval filmovou školu a byli jsme ročníkem na nějakém festivalu, tak tam byl pan Hlinomas a večer v nějaké hospůdce mi nakreslil svůj, protože víme, že on krásně maloval, krásného tygra na účtenku z té hospody. Bohužel jsem to už ztratil. S panem Efou jsem se potkal, když jsme točili Pepka námořníka, potom ještě v tom dabinku, a s tou Jedličkou jsme natočili toho spoustu, protože on dělal ty dětské věci, ty zvířátka a všechny ty zvuky okolo. To mě tenkrát vůbec nenapadlo.
1: To je zvláštní, že tedy opravdu ti to zůstalo teda v paměti a že se to stalo pro tebe vlastně osudem. Když tě to nenapadlo, že budeš někdy s nima dělat, co tě napadalo spíš tehdy?
2: Tak chtěl jsem být spíš archeolog. Bavil mě věci, bádání a hledání těch starých věcí. To mě docela bavilo.
1: No zase Příbrami tam, kde si kopnul, tak tam spíš ruda nějaká, uran.
2: No tam to bylo, tam uran, to máš pravdu. No. Tam byly rudní doly, uranový doly, stříbrný doly. Mm. Vlastně v Příbrami, když vemeš, teď tam je krásný muzeum hornický, ale my jsme si na těch šachtách hráli, my jsme tam běhali. Tam je třeba důl Anna, který, já myslím, donedávna ještě byl nejhlubším evropským dolem. Šachta, tuším, že 1600 metrů hluboká.
1: A to chceš říct, tam jste si hráli, jo?
2: Tam dole ne. Ne, ale po těch šachtách jsme chodili a sbírali jsme různý kameny, kde byly nějaký krystalky, nebo něco tam jsme tam se hledali.
1: No archeolog si chtěl být, no archeolog, prosím tě, no ale potom si se najednou zpamatoval.
2: Pak jsem se zpamatoval, protože jsem začal recitovat, fotografovat a začal jsem spíš tíhnout tyhle ty humánější, ne technické věci, protože...
1: Ale k můzám spíš.
2: Můzám, matematika, fyzika, chemie mi byly cizí.
1: No a koukám, že tady mám napsanou Čimelickou střední filmovou školu.
2: To byly nejkrásnější leta. Asi v mém mládí, jako každý prostě od těch 16, od těch 19, začíná poznávat pořádně ten život a začíná navazovat takový ty velký přátelství, že jo, a prožívat spoustu takových těch krásných zážitků a prvních lásek a hospod a všeho možného, tak to byla nádhera.
1: No, na Čimelickou filmovou školu vzpomíná rád Karel Čáslavský, Karel Šípek.
2: Karel Šípek, tam chodil spoustu.
1: Tam je spousta slavných absolventů, no. Tak jak tak koukám, tak i Zdeněk Štěpán, který ovšem to potom dotáhnul až na špičku naší dabingové tvorby.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, myslím si, že se Zdeňkem Štěpánem si popovídáme dneska hlavně o dabinku, i když už, jak jsem třeba v úvodu zmínil, jsme spolu dělávali taky pořady pro děti, třeba Magion a podobně, když jsi mě vedl jako režisér, ale ten dabing je, myslím, tvoje taková jaksi nejdůležitější část tvýho uměleckého života. Tahle ta kategorie si myslím, že...
2: Je to pravda, no. Já jsem vlastně, když jsem dělal tě Magiony Vegy, tak jsem v tom dětském vysílání jako zapadal, začínal jsem dělat tyhle ty věci. Ale pak mi ten dubbing jako úplně schramstnul, abych tak řekl, pohltil a ty práce bylo tolik, že jsem na jiný věci neměl čas prakticky.
1: Já si myslím, že to ani tak běžný divák nepozná. Možná, že ta technologie dabinku se třeba změnila, protože on prostě vidí v televizi film, který je nadabován do češtiny, více či méně pořád stejně, i když jak si třeba herci bývávali tehdy, ano, Dacumal, takový ti špičkový, to znamená i činoherci, kteří jsou na divadle v televizi a ve filmu na prvních místech titulkových listin. A dneska jsou to herci třeba už méně známí, ale ten dabing je pořád v podstatě jaksi velmi slušný. Ale co ta technologie? Změnila se, Zdenku?
2: No, technologie se změnila úplně šíleně. Když vezmeme, že se začínalo dabovat někdy po válce, v 50. letech.
1: To už vážně v 50. letech?
2: No, televize. Když si vzpomeneš na pana Schwarze Bobu, tak ten jako byl první daber, první slova, to všude vypráví.
1: Ale to ještě bylo snad živě, ne?
2: A to se dělalo i živě právě. To se zkoušelo, vlastně se 2-3 dny zkoušela. Ale to já nepamatuju osobně. Z vyprávění, že se 2-3 dny zkoušel ten film a pak se to živě vysílalo. To musely být strašný nervy. Ale pak se začalo prostě točit na ty filmové pásy a jestli si vůbec dokáže ten posluchač představit, každý známe od pana Čásavského tu plechovou krabici, tak tyhle filmy, ten film se vlastně promítal tam a ten film jako takový měl 13 těchto krabic plechových, kde byl film. Další 13 krabic byl magnetofonový pásek, stejně silný, na kterém byl natočený dialog. Dalších 13 krabic byla hudby, dalších 13 krabic byly ruchy a dalších 13 krabic byly sbory. A to všechno se pak muselo smíchat dohromady na další pásek. To znamená, že se tehdy neustále stěhovalo do 4. patra v besedě nebo kdekoliv. Přijeli 2 taxíky a vynášeli jsme krabice do pater a nahoru a dolů. To bylo šílený. A to pokračovalo snad do takového roku 76, kdy se začal točit na Ampex, což byl jako pásek magnetofonový, asi tak 80 cm široký, na kterém byl obraz a 8 stop zvukových, kam se dalo zaznamenávat. Tak což byla taková velikánská krabice, která se nosila. A pak to dalo strašný nožičky, strašný. Že z těho pásku byl menší, potom to byla jenom kazeta, pak to byla nějaká datová kazeta a teď vlastně, když si vymyš jenom nějakou flešku, tam na tu flešku si nahraješ film v digitální kvalitě.
1: Chceš, že dneska, když to vezmu tedy jaksi trošičku zjednodušeně z toho taxiku, vystupuješ už jenom s tou fleškou?
2: Už jenom s tou fleškou.
1: Vážně.
2: A vlastně ty všechny ty data se posílají. Já třeba dřív jsem musel si dojet někam pro nějakou kazetu, pro nějaký text. Teď mají ty studia, mají filmový kanál FTP na internetu. Někdo mi zavolá, že by chtěl, abych pro ně udělal ten film a řekne, hele, tam máš ten film, stáhni si ho a my ti posíláme překlad. Takže já doma 3x kliknu, během půl hodiny se mi ten film ve velice dobré kvalitě stáhne do počítače a dostanu mailem text a sednu si a už můžu pracovat na tom filmu, můžu udělat úpravu dialogu, můžu obsazovat. Je to strašný, strašně se to prostě zjednodušilo, ta technologie, je to úžasný.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
3: Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrádce.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vrátíme se teď zpátky k životopisu mého dnešního hosta, dabingového režiséra Zdeňka Štěpána. Skončili jsme v podstatě vlastně po Čimelické filmové škole. Ty jsi potom dostal nabídku do televize rovnou? Nebo?
2: Ne, to ještě do Čimelic. Tehdy přijela paní režisérka Blanka Nováková, jedna z prvních dabingových režisérek, která s ním začínala. A přijela se tam vybrat asistenta. Takže jsem tam vybrala.
1: Rovnou tam?
2: Vezme asi tři adepti, udělali s námi takový lehký pohovor a ve čtvrtém ročníku už mi jako nabídli práci v České televizi v dabinku.
1: V dabinku rovnou? No prosím tě. Takže ty jsi bez nějakého mezistupně po Čimelicích rovnou nastoupil?
2: Rovnou nastoupil jako asistent režie v České televizi.
1: Aha, tak to znamená, já jsem si myslel, že jsi se k tomu dostal teprve přes režírování těch dětských pořadů. Tak tohle to bylo naopak?
2: Naopak dřív.
1: Dřív, aha. Dřív. Jak jsi se dostával potom k těm Magionům a Vegám?
2: No prakticky v Jindřišské ulici ve čtvrtém patře byla hlavní redakce pořadu ze zahraničí a v druhém patře byla dětská redakce. Potkával jsem se s lidmi z dětské redakce, zjistili, že jsem velice kreativní a sami mi nabídli práci.
1: A už jsme se začali potkávat. Já myslím, že docela rád vzpomínáš na tyhle ty naše společné aktivity, Magiony a
2: Vegy. Bylo to nádherný, ale bylo to spousta nervů, jestli ty si vzpomeneš, protože jsme to vysílali živě.
1: Právě.
2: Později, pak už si byli populárnější, tak se nám odcházel, tak jsem tam ještě nalákal Tomáš Jančeříka, Standu Hloška.
1: Petr Jančeříka.
2: Petra, pardon.
1: Tomáš jeho bratr je režisér.
2: Peťu. Pak je mladý Honza Dolanský, Matěj Hádek, Michal Jagelka. A třeba s tím Standou to byly věčný boje, protože my jsme vysílali od 5 do 6 asi, po nás šlo počasí. Takže ten kdo čet počasí, tak měl připravenou 3-minutovou povídání stránku. A nám 2 minuty předtím řekli z věže, pozor, za 3 minuty konec. A Standa se rozpovídal s nějakým hostem a povídal a povídal. A teď já jdu uší kameramonům, zastavte ho, ať končí, ať udělá tečku, musíme se odstřihnout. A pořád povídal, tak byla 1 minuta pryč, 2 minuty pryč. A když se to konečně podařilo někde v nějaký větě odstřihnout, tak tam přišel chudák ten počasář a řekl, dobrý večer, zítra bude hezky. Neměl žádný čas. Ale my jsme dostávali pokuty za to.
1: No jo, Standa měl hezký pocit, no. Že si popovídá, no. Ale zpátky zase k tomu dabinku. Já mám takový pocit, že v dabinku dneska je to trošičku takové zvláštní, že už nedělají, nebo mám ten pocit jenom já, že nedělají už ti úplně špičkoví herci dabing, že dneska je to spíš záležitost jaksi takové specializace, tak jako to bývalo třeba v Německu, jo.
2: Máš přesně pravdu.
1: Specializovaných skupin.
2: Je to tak. Když se můžu třeba prásknout něco na Víťu Prajze, jo.
1: Samozřejmě.
2: Něco taky dělají leta. Tak jsem ho nedávno chtěl do jednoho filmu pro Disneyho do kina, tak mu volal produkce a on se kroutil, jakože to, tak mi ho předal Jirke, tak se s ním domluv ty. A já říkám, Víťo, já bych tě rád, je to přesně role pro tebe, přijedeš. A Viktor mi říká, víš, a kdy v pátek je to? No když já od nás, když já bych vyjel na tu jižní spojku, tak já tam pojedu 1.5 hodiny. To je Hlzdondon, nezlob se. Jsou kluci unavený.
1: No, tak mají hodně práce.
2: Mají hodně práce, to je pravda, že ty špičkoví herci mají hodně práce, ale jako když je to hezká, nějaká hezká role a mají čas, tak přijdou.
1: Ale většinou, jak říkám,
2: je to specializovaných
1: herců, kteří jinak třeba člověk je vůbec nikde nevidí.
2: Nevidí, ale je tam určitě obrovský množství šikovných lidí, strašně šikovných. A říkám to všude, že jsou šikovní herci, ale ty herečky jsou ještě o kousek vejš.
1: Vážně?
2: Ty ženský, opravdu. Ta děvčata jsou strašně šikovná.
1: No, tak teď jsi to u nich našplhal, to je hezký.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zavítáme samozřejmě i dnes mezi klasiky českého humoru a to díky výběru Zdeňka Štěpána, dabingového režiséra, mého dnešního hosta. Je pravda, že herec, kterého jsi vybral, tedy Jarda Štercel, tak ten asi mezi tvoje klienty v dabingu nikdy nepatřil.
2: Nikdy nepatřil, ale divil by se, Jarda měl bratra Václava, kterému se řeklo Betl, jako malý, protože byl o maličko menší než ten Jarda a s tím jsem pracoval v dabingu. Ten nám chodívával dělat takový sbory a menší roličky.
1: Byl mu podobný, ano.
2: Říkal jsem mu Vašek Betl Štercel.
1: Betl, to je hezký.
2: Ale pana Štercela jsem si vybral, já už jsem ho strašně dlouho neslyšel nikdy. Jo, takže bych jste mi udělali velikánskou radost, kdybyste tam vybrali nějakou jeho scénečku.
1: Já si myslím, že to je dobře, že jsi to vybral, protože na takovéhle herce, jako je Jarda Štercel, by se nemělo zapomínat. Tak teď k tomu hezky přispějem.
3: Dovolte mě, vážení přátelé, tedy zkrátka je konec roku a dělá se bilance. Vrchní účetní tomu říkají uzávěrka. Ano, i komik má udělat uzávěrku. Pokud ovšem není pod uzávěrkou. A co pak se k tomu člověk dostane? To je pro samý dekády, plánování, inventury, ukazatele, stimuly a teďko hlavně ankety. Ankety, to frčí, pane, v anketách je život Čechů. Co Žižka palcátem, to naše denní listy anketou. Prej, co se vám líbilo a nelíbilo v právě uplynulém roce? A to se ptáte mě? Teď už zase nebude dlouho amnestie. Tak helejte, napište tam, že se mi líbilo všecko. Hlavně se mi líbí, jak často u nás vítězí dobrý nápad nad zdravým rozumem. Ano. A líbí se mi odvaha řešit neřešitelné. A imponuje mi, kolik je u nás legrace. A nejvíc tam, kde by člověk nejmín čekal. Ano, začíná zima. Dny se krátí, noci se natahujou. Začíná poletovat sníh a automobily po zledovatělých vozovkách. A zvířata a dálkoví maturanti ulehají hypnopedickému spánku. Ano, když Vánoce tak veselí, když novej rok, tak kvašňák. Ne, ono to s tou naší mládeží není tak špatný, povídá paní Cimrlajsnová v samoobsluze. Já jsem četla onedy ve večerní drbně, že prej ten náš kvašňák udělal jednou Polákovi jesle, rozsvítil svíčku a ještě zahrál na roh. Někdo má rád lásky, někdo plavou lásky. Jeden dobrovolně odchází ze světa, druhý nevítán přichází na svět. Ne, prosím, svěřím se vám. Ne, to já tady dneska tak trochu zastávám taky tu linku důvěry. Ano, táží se mě redakce ženských časopisů na ten nový antikoncepční prostředek Antigest. Teda já osobně s tím mám zkušenosti výborné. Já výborný teda. Manželka už je teďko daleko klidnější. Už k nám netelefonuje tolik ubrečených ženských.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

0: Tandem volá. Tak s kým by si měl tak popovídat po telefonu režisér než s hercem? Ovšem, tohleto spojení, ke kterému za chviličku dojde, je docela zvláštní, protože když tady sedí u mě ve studiu tandemu režisér dabingu Zdeněk Štěpán, tak na druhé straně bych čekal nějakého dabingového herce, ale to je herec divadla Mladé Boleslavy, Ota Jirák, který v dabingu když tak dělá Ju a Hele, že jo? Nebo medvědy. Halo, halo, Oto?
1: No jsem tady, poslouchám to.
0: No nazdar, Otíku, prosím tě, ale já jsem se dověděl právě od Zdeňka, že vy jste spolu dělali takový plnohodnotný, plnokrevný divadlo.
1: No jistě.
0: A jak tomu došlo?
1: Jak tomu došlo? Spáchal jsem hru a říkali, ať si to režíruju, a já jsem říkal, to ne, to chce jiný oko. Hmm. A vzpomněl jsem si, že se Zdeňkem máme celkem společnou notečku, že co se humoru týče, ať se známe už opravdu dlouho. A říkal jsem si, on je furt zavřený v té díře, někde přijde taky mezi lidi, že jo, jiný. Tak jsem ho oslovil a jemu se to líbilo, musím říct, a počínal si jako divadelní herec velmi rozumně. Bylo to bezvadný.
2: No, ono taky od to samozřejmě, když režíruješ hru a hraje ti v tom autor, tak ten
1: To je nebezpečný,
2: no. Byly tam nějaký lehký třenice, ale opravdu jenom lehký.
0: A Zdenku, vybral bys si tuhle režii, kdyby to byl někdo jiný než tvůj kamarád Ota Jirák?
2: Nevím, čili. Já jsem s tím neměl žádný zkušenosti a on tam mě chvíli přemlouval, ale pak to pro mě byl úžasný prostě zážitek, kdy jsem 2 měsíce dojížděl do Mladé Boleslavy.
0: Ještě jste neřekli vůbec titul?
2: Smím prosit.
0: No a to prosím tě, no tak to je, myslím, úspěšný titul, ne? U vás o to co?
1: No tak poměrně jo, no tak teď bude mít v Boleslavském divadle Dernieru, ale ještě se s ním jezdí.
2: Mm-hmm. Dva roky se to hrálo.
1: No. Problém je v tom, že já mám, že jo, jak jsem dělal Léta pantomimu, tak mám potíže, jak si pamatovat si text. A všichni říkají, kluci, když to napsal, jak to, že si nepamatuješ to, co jsi napsal. A já jim říkám, no tak pak si člověk může pamatovat každou blbost, kterou napíše, jo, to je volovina. A když něco náhodou skočím, nebo přidám, tak říkám, to bylo po poradě s autorem.
0: Prosím,
1: dobrou výmluvu.
0: Já tě teď trochu budu parafrázovat. Napíšeš zase nějakou s prominutím ptákovinu, kterou by si zase si střihnul se Zdeňkem Štěpánem?
1: Ano, tak mám jednu napsanou, jsem mu ji poslal, on si ještě nepřečet, takže nevím, jestli se mu ta první tak líbila, jak tvrdí.
2: Není čas, Otíku, není čas zatím.
1: Není čas, viď, no, já nemám čas na psaní. Zas, no.
0: Chlapci, na to si musíte udělat čas, na příjemné věci by si člověk čas měl udělat. Otíku, moc ti děkuju za tvůj dnešní příspěvek do našeho tandemu. Slyším, že jsi někde v nějaké komorní místnosti, asi se chystáš na zkoušku, nebo jsi na zkoušce, ne?
1: Ne, já tady sedím u počítadla ve skříni. Zděnek to zná tady na chalupě. Ty jsi tady nebyl ještě, víš, to musíš přijet.
0: Přijedu tam rád, jasně.
1: Chod, já si takhle plním dětský přání, víš.
0: Měj se moc hezky a díky, ať se všecko daří, ahoj.
2: Ahoj, to.
1: Mějte se krásně, ahoj.
2: Papa.
0: Český rozhlas Pohoda.
3: Medicine man.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já jsem před chvilkou, před písničkou, když jsme si povídali s Otou Jirákem, tak jsem řekl, že Ota Jirák spíš jaksi dabuje takové postavičky jako třeba UL a podobně, ale on dělá u tebe, Zdeňku, taky docela velké role, hlavně v animovaných věcech, viď?
2: Hlavně, no. Ale my jsme teď třeba dodělali Medvídka Pů.
1: No.
2: Podle A. Milného by už byl seriál a tohle je udělaný film skutečně podle té knížky, takže je to takový miloučky, krásnoučky. A Ota tam dělá tygra. Nádherně, nádherně, prostě živočišního takového tygra, který tam lítá. Je taky šikovnej moc.
1: Je šikovnej, je. Ale prosím tě, já se zastavím rád u těch zvířátek, protože k ním se pojí jedna taková story, která ti možná trošičku způsobila taky malinko takový ten studený pod na zádech, protože si najednou byl postavený před nutnost volby, že si neměl kačera Donalda, tedy hlas, a že si ho nakonec
2: na
1: začal dělat sám.
2: Ne, to byla v začátku v těch 90. letech, když jsem začal lifrovat z Ameriky spousta těch seriálů, tak byly kačeří příběhy. DuckTales, myslím, že se to jmenuje kačeří příběhy. A to jsem najednou začal jezdit z Ameriky i producenti a dělali se castingy na ty role. No a v tomhletom seriálu přijel kačer Donald v prvním díle, přivez tři své malé synovce, strýčkovi, Skrblíkovi,
1: ano.
2: Jsme tenkrát přemýšleli, jak se má jmenovat, jestli Držgrešle, nebo já jsem pak, mě napadlo Skrblík, protože v celém seriálu, kdyby řeklo strýčku Držgrešle, komu jsi to dal, strýčkovi Držgrešlovi, tak by to byly strašný potíže.
1: Strašný.
2: No tak mu je přivez a jen řekl tři věty, tady je máš a odešel. No. Tak jsme to dělali zkoušky a já dělal s Karlem Heřmánkem, Rudlou Rušinským mladším, spousta lidí a všem jsem předváděl, jak to má dělat. A nakonec mi řekli všichni, víš co, udělej si to sám. Tak já jsem do té Ameriky musel poslat ty vzorky a jako šestý nebo sedmý vzorek jsem natočil sebe a oni nám pak zavolali a řekli, že všechno

0: velice šikovný.
1: A jak se k tomu vůbec dostal? Jak se objevil?
0: No tak vlastně jsme dělali, někam jsme napsali, že scháníme a posílali nám lidi vzorky. A já jsem v Ostravě měl jednu spolužačku z Čemelic ze školy, která, přes kterou někdo říkal, že tam někdo takový to dělá, tak mi se hnal na něj kontakt, já jsem ho chvíličku přemluval a teďka už jezdí. Ale tam to je zřejmé, protože oni chodili do školy Ostrava, Polsko. V Polsku svýho času všechny peníze utratili za americký filmy a za žvíkačky, se říká. Takže v té době oni chytali polskou televizi a tam ty Disneyovky jeli.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže on od malička zkoušel toho Kačera, asi ve třídě byl úspěšný a tak dlouho piloval, až je teď opravdu to je Kačer, ale jemu hlavně rozumět. Jestli ještě můžu, když tady byl ten pán z té Ameriky, tak jsme to zkoušeli s těma lidma a já mu říkám tomu pánovi, říkám, ale on tomu Kačerovi, když je to takhle, tak ono mu není rozumět. A on řekl, no to je právě ono, o to jde. A Pavlovi Frankovi je rozumět a dělá to výborně.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dabingový režisér Zdeněk Štěpán má za sebou opravdu strašnou spoustu práce a já bych neřekl ani práce, možná, že to je pro nás, pro všechny samozřejmě příjemná zábava, pro něj to byla práce, ale když se tak se podívám na ten výčet Simpsonovi, Městečko Twin Peaks, Stargate, Letopisy Narny, Shrek, Příšerky Jesero a další samozřejmě, to jsem vyjmenoval jenom takové, já nevím, co mě tady hned napadly, ale seš za Simpsonovi dokonce držitelem ceny, zvláštní ceny Františka Filipovského.
2: Ano, to jsem dostal před 6 lety. Mm-hmm. Před 6 lety, ale já ti Simpsony točím od roku 90, 91.
1: Už se tam vystřídali i interpreti.
2: Dejme tomu těch prvních

0: pět let o nějakých těch rolí se střídali, ale řekl bych, že posledních 10 let každý si mluví svoji postavičku. Akorát, že mi odešel Vlastík Bedrna, nebo odešel, měl mozkovou příhodu, zdálo se, že to všechno nějak ustojí, ale pak chudák ochrnul na půl těla a dotklo se toho i toho řečového centra, takže nemohl a dělali jsme casting. Ten byl taky strašně složitý, protože se to 10 nebo 15 let vysílalo. Že měli Simpsonovi mají svoji velikánskou skupinu lidí, která je fandí na internetu, mají svoje stránky. Takže když jsme to dělali, tak jsem vybral několik scének a pozval jsem k tomu z těch Simpsonů. A pozval jsem jako hodnotitele dva dramaturgy z té simpsonovské sekce, dva zvukaře a já jsem měl ještě poradní hlas. A natočil jsem to zase asi s 8 lidmi. A nechal jsem, já jsem teda ten svůj tajný typ, že to bude dělat Vlastík Zavřel, jako měl, protože ten Vlastík Zavřel je z gruntu. To je z gruntu prostě Simpson, že vidíš. A o to tam jde. Tak jsme to prostě jako natočil s těmi lidma, nechal jsem těch 6 lidí vybírat a můj hlas pak nakonec rozhodl.
1: Ale Vlastík Zavřel je, myslím, opravdu.
0: Vlastík Zavřel, to je Homer Simpson.
1: Prosím tě, vůbec jsme si nepopověděli o tom, o tvých zájmech, zálibách, třeba o tom, že máš 4 kluky, většinou hokejisty, protože vím, že ty taky strašně rád hraješ hokej, víš. Jsi sportovec tělem i duší, hraješ tenis, jezdíš na kole, ale ti tvoji kluci to jsou dobří hokejisti, víš?
0: No tak ten druhý byl v Kanadě, zůstal tam už, hrál tam, vystudoval tam, tady hrával s Tomášem Vlasákem za Slávy, byli mistři republiky jako junioři. A tenkrát se ho tady někdo vyhlíd a tak se ptali, jestli ho tam pošlem, tak jsem ho tam poslal. On tam už zůstal, hrál, teď už nehraje. Ale já jsem hrál i fotbal, já se vrátím do té Příbramy. V té Příbramy byl Baník Příbram a Spartak Příbram. A můj tatínek, který pocházel z Prahy, tak ten dokonce hrál za Viktor Ježiškov. A v jedné knize pana Laufra Josefa je fotka, kde on jako hráč, který je Žižkov, je prostě na té fotce.
1: To je hezký.
0: A v té Příbrami potom on tam něco dělal, v tom Baníku Příbram, trénoval, no a my, jako i moji bráchové, jsme hráli fotbal, hokej, všechno.
1: To je pěkný, tak vidíš to, tak vlajku rodu Štěpánů, i když ne sportovní, nese teď zase na té kulturní frontě dál Zdeněk Štěpán, můj dnešní host. Moc děkuji, Zdenku, za tvoje dnešní povídání.
0: Není zač, já jsem byl rád sebou jim dal.
1: Ať se daří, protože vždycky, když uvidíme tvoje jméno na titulcích, tak budeme vědět, že to bude zase stát za to, protože v dabinku tvoje jméno opravdu hodně znamená. Díky a měj se hezky.
0: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Písničku s názvem Koukol v obilí od Karla Valdaufa a Ladislava Jacory nám za doprovodu Valdaufinky zpívali Josef Zíma a Zorka Kohoutová, které je dnešní pořad muziky věnován. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Královna české dechovky, tak byla přezdívána zpěvačka Zorka Kohoutová. Psal se rok 1954, když Zorka Kohoutová dostala ve svých 23 letech angažmá v orchestru Karla Valdaufa jako konferenciérka. Jenže Karel Valdauf si všiml, že Zorka Kohoutová také pěkně zpívá. A tak to začalo. Karel Valdauf probudil vzorce vztah dechovce.

Společně se Zorkou Kohoutovou zpívali Erika Bauerová a Dana Nikediová a byla to píseň, kterou Karel Waldauf napsal pro Zorku Kohoutovou. Text je dílem Bohuslava Nádvorníka. Zorka Kohoutová se narodila roku 1931 v Praze a už ve škole chodila do pěveckého a tanečního kroužku. Po skončení války začala závodně tančit, nějaký čas si vydělávala jako modelka. Veřejně začala vystupovat v roce 1952, kdy ji herečka Nataša Golová požádala, aby ji zastupovala v zájezdovém představení, protože tehdy točila s Janem Verichem filmy Císařův pekař a Pekařův císař. Později začala jezdit na zájezdová vystoupení a zpívat s různými orchestry a skupinami. Po Karlu Waldaufovi byl jejím manželem zpěvák Jaroslav Vaňátko a tak si jej můžeme poslechnout v písni od Josefa Poncara a Vaška Zemana Ten večer májový.

této písni od Karla Waldaufa a Ladislava Jacury byl pěveckým partnerem Zorky Kohoutové Jaroslav Šprongl. Po orchestru Karla Waldaufa Zorku Kohoutovou více než 30 let doprovázela kapela Kutilka, se kterou Zorka Kohoutová nevystupovala jen v tuzemsku. Kapela získala záhy značnou popularitu. Po několika měsících byla pozvána na první zahraniční turné do tehdejší NDR. Během let zde Kutilka absolvovala mnoho dalších turné i televizních vystoupení. S Kutilkou procestovala Zorka Kohoutová řadu evropských zemí, tehdejší Spolkovou republiku Německo, Švýcarsko, Polsko, Rakousko a mnohé další. Tak si opět poslechněme, tentokrát s Josefem Zímou.

I tuto píseň napsali Karel Waldauf a Bohuslav Nádvorník, se Zorkou Kohoutovou zpívala Svatava Černá. Zorka Kohoutová vystupovala v mnoha epizodách oblíbeného televizního pořadu Sejdeme se na Vlachovce. Její diskografie čítá více než 130 desek, které nahrála pro tuzemské i zahraniční nahrávací společnosti. Po roce 1989 začala jezdit na zájezdní představení buď sama, nebo s kamarádkou Ivetou Simonovou, například s pořadem Od Vlacha až po Waldaufa. Ale my si ji teď poslechneme opět s Jaroslavem Vaňátkem.

Zpěvačka Zorka Kohoutová, které se přezdívalo Královna české dechovky, se stala držitelkou čestného občanství Prahy 7, které obdržela z rukou starosty tohoto městského obvodu v dubnu roku 2011 při koncertě, který byl uspořádán u příležitosti jejich 80. narozenin. Mohla se z něj těšit ještě celých 8 let až do 19. srpna roku 2019, kdy se odebrala do muzikantského nebe. Tak si její krásný hlas poslechneme ještě s Jaroslavem Vaňátkem a závěr dnešního pořadu Muziky muziky patří trumpetové selance od Jaroslava Kohouta, který velkou část svého života spojil s městem Holíšov. Poslechneme si vynikající trumpetisty Plzeňské filharmonie Martina Chodla a Otu Palečka společně s rozhlasovou Plzeňačkou. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí. Ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, v Lestkově, Domaslavi, Vysokém Jamném nebo ve Stanu. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Nedávno jsem pozorovala malou holčičku, která si prohlížela obrázkovou knížku. Knížka se jí očividně líbila. Nad některým obrázkem se rozesmála, nad jiným se trošku zadumala. Asi přemýšlela, co jí chce namalované zvířátko povědět. Obrázky v knížce namalovala malířka Alena Ladová. Dlouhá léta ji už známe jako ilustrátorku dětských knih, která pokračuje v tradici svého tatínka Josefa Lady. Ve svém vyprávění, které budete následující půl hodinku poslouchat, se přiznává, že přes odborná studia se jejím nejvzácnějším a nejmilovanějším učitelem stal právě on, tatínek Josef Lada. I její dětství je spjato s jeho dětstvím, s proslulými Hrusicemi, protože tam často pobývala.
1: Moje dětství vlastně je rozdělené na část Hrusickou, kde jsme jezdívali každé léto na prázdniny, ale my jsme tam přijeli už v březnu a končili jsme v říjnu, když byl krásný podzim. Takže já jsem venkovského života užila hodně, ale vzhledem k tomu, že maminka byla rodilá Pražačka z Podskalí, tak zase z toho důvodu jsem měla ráda starou Prahu a maminka nás jako malé děti vodila po staré Praze a po Podskalí a vyprávěla nám různé pověsti o Praze. Takže já jsem vlastně byla rozdělená tak na půl. Tatínek, protože jsem se zajímala hodně o zvířata a o květiny, tak jsme chodívali spolu v Hrusicích, po lesích, po starém mlýně Hubačově. A on mě vyprávěl různé historky, které si vymyslel, ale které vždycky nějakým způsobem patřily do hrusické oblasti. V té době mě naučil znát květiny, různé ptactvo a stromy. A protože jako malý chlapec chodil pást krávu, kozu a housata, takže v těch volných chvílích vlastně se to všechno naučil znát. Tátovy výjemy za dětství byly vlastně jakousi pokladnicí malíře v pozdější věku. On si to vlastně všechno tak báječně pamatoval, že jeho obrazy jsou většinou vzpomínkama z dětství. Ať jsou to čtyřroční období, nebo Hastrman, který sídlil u rybníka Hubačova, nebo ať jsou to různé víly, které se objevovaly v Ondřejovských lesích. Souvisí to vlastně i s mým dětstvím, protože toto mě všechno táta vyprávěl. Vodil mě právě po těch místech, kde on jako chlapec chodil. Tak mi vlastně začal vyprávět o kocourku Mikešovi, kterého měl jako chlapec doma za pecí. Tak ho táta naučil mluvit. To se mně hrozně líbilo. No a ten kocourek zase naučil mluvit své zvířecí kamarády, kozla Bobeše a čuníka Pašíka. No a teď každý večer jsme taky se sestrou Evou na něm nutili, aby nám vykládal ještě pořád další a další příhody. A on si musel táta každý večer na to vzpomínat, co ještě tato zvířata vyvedla spolu. No a ten kocourek Mikeš se stal takovou dominantní postavou tátově vyprávění. A jednou k nám přišel redaktor Ferdinand Krch, který byl redaktorem časopisu Červeného kříže. A ten se nás ptal, nás děvčat, co nám táta vypravuje. Pak my jsme se pochlubili, jakýho měl táta kocourka, co spolu všechno vyváděli. No a pan redaktor říkal, poslechněte, to není dobře, že to poslouchají jenom děvčata Ladovy. To by bylo dobře, kdybyste to napsal ještě pro jiný děti. No tak milý tatínek začal psát na pokračování do toho časopisu. No a byla potom z toho knížka, další knížka, až to byly 4 díly. Dětem se to strašně líbilo, psali mu báječné dopisy a nakonec vlastně ten Mikeš vychází ve spoustě zemí světa, takže Mikeš se dostal do celého světa.

K mým šťastným zážitkům z dětství patří každodenní návštěva tátovy pracovny, kde jsem si přinesla k jeho stolu stoličku, na tom jsem si klekla a dívala jsem se, jak maluje, nebo jak kreslí zvířata. To bylo pro mě obrovský zážitek. Mně se líbilo, jak jsou ta zvířata jednoduchá a jak je na nich vidět, co si myslí, co dělají. A některá zvířata taky mívala lidské vlastnosti. To táta dobře dovedl vystihnout. Potom v pozdější době, když táta začal kreslit své krajiny a já už jsem chodila do grafické školy a potom na Úprum, tak mě velice zaujalo jeho pojetí barvy. Hlavně to byly jeho noční nálady, když maloval Hastrmana u Hubačovského rybníka. Ta obloha s tím měsícem byla nekonečná, měla krásnou, no nechci říct perspektivu, ale prostě nebyla to plocha, byl to plné vzduchu. Zrovna tak, jako voda byla průzračná, čistá a byla to skutečně voda. Takže když táta pokládal několika tahy štětce svých akvarelek plochu rybníka, tak vytvářel vlastně něco jako příroda. Prostě dělal krásný rybník. A to jsem hrozně u táty obdivovala a už jako v dospělém věku jsem u toho vydržela hrozně dlouho stát. Proto jsem taky od táty se naučila spoustu věcí ohledně zacházení s barvama a to mě dalo potom, když jsem začala sama ilustrovat knížky, do budoucna velice mnoho. Právě tak, jako ve mně zůstala láska ke zvířatům, ke květinám a vůbec k přírodě, k ptákům, protože už, jak jsem řekla, z toho dětství ten táta mě to všecko vysvětlil, naučil mě všechno znát. A já jsem to v dospělém věku, když jsem pracovala na svých ilustracích, všecko jsem to měla vlastně v hlavě jako ten táta. Já jsem ve válce začala chodit do grafické školy profesoru Tondlovi, profesoru Odrážkovi a taky tam byl Karel Miller, grafik, báječně ilustroval Jana Nerudu anebo bratry Mrštíkovi. A učila jsem se různé grafické techniky a poslední rok války jsem byla jako kreslička v kresleném filmu ve Zlíně, kde byl taky Karel Zeman a tam jsem byla celý rok, až před koncem války jsem přijela do Prahy. Po válce jsem začala na umělecko-průmyslové škole u profesora Fili, protože táta měl k němu velice vřelý vztah i pracovní, měli se moc rádi. A to už jsem potom ale později začala ilustrovat knížky a znova musím říct, že vlastně nejlepším učitelem byl stále táta, protože to, že jsem se na něj mohla dívat, jak pracuje, to mě právě dalo to nejvíc, co jsem potřebovala jako ilustrátorka. Tak když my jsme bývali v Hrusicích přes to leto, to jsme ještě neměli svůj domek, dneska v té vilce je památník, který vybudoval můj manžel, který vlastně s tátou spolupracoval od 47. roku a dal mu vlastně do pořádku celý archiv a dneska z toho archivu se dělají knížky pro děti. Tak my jsme bydleli u tety Svobodový a táta nahoře pod krovním pokojíku měl takový malý ateliér a tam vlastně začal ilustrovat Mikeše. Ta podkrovní světnička měla okna směrem k Ondřejovským lesům a táta kreslil tak, že viděl na ty krásné lesy. My jsme s Jindřiškou Svobodovou seděli a s Evou u tátovýho stolu pracovního a tam jsme si povídali. Táta říkal, to jsem se velice bavil, protože tyhle ty holčičí povídání jsem měl moc rád a krásně se mě přitom malovalo.
Ale když potom byl večer a já jsem někdy přišla sama nahoru do té jeho pracovny, tak jsem viděla nad Ondřejovskými lesy byl měsíc žlutý jako svítek. A to byla vlastně ilustrace tátově knížce a ta ilustrace se jmenovala Měsíček vychází nad ty lesy. A bylo to přesně to, co jsem viděla z toho okna. Pak mi táta vykládal, jak jako malý kluk se bál chodit u nich v domku na půdu, protože tam bylo veliký dřevěný ševcovský kopyto, uvázaný řetězem, protože bylo hrozně vzteklý. A to bylo kopyto velice slavnostní, protože bylo použito jenom jednou v roce na husickém ševcovském bále. No a protože dědeček byl Švéd, tak ho dali na ten celý rok do úschovy na tu půdu a můj tatínek se ho hrozně bál, protože můj dědeček říkal, že to kopyto je steklý. Ale jinak měl na hraní malá kopyta ševcovská a dělal z těch kopyt vlaky takový a různý. Prostě si tam s nima krásně hrál.

0: Když jsem si vzpomněla na tátovo dětství a na moje dětství s ním, nesmím zapomínat na maminku, která byla rodinná Pražačka z Podskalí. Já jsem měla o 3 roky mladší sestru Evu, která bohužel za války zahynula, a maminka vždycky nás v neděli vzala a vodila nás právě po staré Praze, po starém Podskalí, vyprávěla nám, jak jezdila na vorech, to ještě byli na Vltavě voraři. A procházeli jsme spolu starou Prahou, starým městem, kampou, všecko znala, všecko jí velice zajímalo. A my jsme vlastně získávali dokonalý přehled o staré Praze. S tatínkem jsem chodívala na procházky na nábřeží a to jsme taky chodívali do starého Podskalí, protože ho zase zajímali voraři a podskaláci jako typy, sedávali na těch kládách a kouřili fajfku a vykládali si. Ale hlavně jsme prolezli spolu všechny podskalské domky, kterých tam ještě bylo tenkrát hodně a které se mě strašně líbily. To byla taková krásná pražská čtvrť, z které dneska vlastně zbyl jenom ten jeden domek na nábřeží u železničního mostu. Taky se těšil, když byly průvody Vltavanů, protože se mu líbily jejich kroje a hlavně se mu líbila takzvaná matka práporu, což byla většinou velice mohutná paní, protože musela nést prapor a ten prapor, když byl vítr, tak měla co držet. Ještě se vrátím k zimnímu období, kdy jsme s Evou chodívali na Vltavu brusli. Měli jsme brusle na kličku a rejdili jsme po Vltavě. Táta nám říkal, vy máte brusle, vy se máte. To já jsem měl v kousku dřeva zaražený nůž, který jsem si vázal ke dřeváku motouzem a tím dřevákem a tím nožem jsem prostě jezdil tou nohou a tou druhou jsem se odstrkoval, protože brusle měl snad jeden synek ze statku. V Rusicích byly takový zvláštní nátury a povahy a to právě dělalo ty lidi zajímavým. Každý byl nějaký zvláštní, každý se vyjadřoval nějak zvláštně, měl svý vzpomínky, vyprávěl svý zážitky. Jeden byl houbař, velice vzácný houbař, protože ho znali v celém okolí. Táta byl vlastně taky veliký houbař. S maminkou chodívali do Turkovského lesa, nosili košíky hub. A maminka neustále vařila sama dobrá jídla z hub, jako fleky s houbama a kubu. Kubu se dělala u nás na Vánoce. Tu měl táta hrozně rád, to byly vařený krupky. Když se krupky uvařily, tak se promastily a rozprostřely se do pekáče a zmíchaly se s dušenými houbami, s česnekem, s mariánkou, ze solí, s pepřem a s kvínem. To všechno se krásně urovnalo a dalo se to do trouby.
1: Hladové obrázky vesnického života přinášejí pohodu a dobrou náladu. A to se týká i těch několika obrázků, které na pohled jaksi nejsou pohodové, například taková hospodská rvačka. Lidé, zvířata, všecko je v jednom chumlu a nade vším visí žehnající obraz. Vzpomínáte si?
0: Husitské rvačky, což je epizoda sama pro sebe, protože jak víte, táta asi 2 nebo 3 obrazy rvaček namaloval, což byly velice autentické obrazy. Já to můžu potvrdit, pač jednu takovou pračku jsem tajně viděla, když byla jednou v Rusicích tancovačka a my jako malí holky jsme se tam šli tajně podívat oknem a tam se teda mydlili pěkně. Takže všechny ty rvačky tátovi jsou skutečně autentické pozorování a ve světě se to moc líbí. Jestli doufají, že z toho vyčtou českou povahu, tak já nevím, ale řeknu vám jednu zajímavou věc. Jednu rvačku, nevím, kde byla otištěná, a přišel nám dotaz, že finský ministerstvo kultury znáší dotaz, jestli bychom tu rvačku dovolili reprodukovat pro finský plagát proti alkoholismu. To jsme samozřejmě dovolili, takže vlastně tato hrusická pračka dneska je celý ostrašující případ alkoholiku. Hrusicí chodíval táta do Sejkovy hospody, kde vedl s různými strejci a dětky, jak on říkal, vedl řeči. Tenkrát se lidi scházívali skutečně večer po práci v té Sejkově hospodě, která je i do dneška vyhlášená, a táta ji vlastně nakreslil taky na několik obrázků. No a tam si povídali zajímavosti, co kdo zažil, kolik hřibů kde kdo našel, jak mu sype obilí a vůbec nejenom takové věci o zemědělství, ale skutečně některé veselý i legrační příhody. A z té klidné hospody je také obraz. Tam jsou všichni strejcové a dětkové skutečně báječně vypodobněny. Hlavně taky starý pan Sejka, který tam čepoval pivo. Tak jsem chodívala s krásným džbánkem, který mám dodnes kovaný, k Sejkomu pro pivo. No a můj manžel Honza, ten zasměl v rezortu víno. On měl velice rád bílý a červený víno, ale manžel nikdy nevěděl, jaké víno bude pít večer. Třeba přišel do pracovny a říkal, tak jaký víno dneska budete pít, bílý nebo červený? Bílý. A kdo říkal bílý, povídá táta. Dneska se pije červený. Od manželova otce, který byl pochopitelně z Moravy, vzhledem k tomu, že můj muž je taky z Moravy, tak mu manžel dovážel slivovici, což byla velice vonavá slivovice a krásná vůně to byla. A táta říkal, to je lék, to není pití, to je lék. A jeho lékař, profesor Weber, ten říkal, že mu věří, že zapíjí i harburny proti kašli slivovicí. Když jsme byli v Hrusicích, v poslední době teda, se dával večer na zahrádce a koukali jsme se na hvězdy, to bylo moc hezký. A nebo jsme chodili za zahradu a před námi bylo celé údolí až k Senohrabům. Po pravé straně byl Huačovský rybník, po levé straně byly lesy až k Sázavě. Tak jsme si tam sedli, ta mes voněla mateřidouškou, jak tam do ní pralo celý den sluníčko. No a táta říkal, zase, co bylo s Hubačovským rybníkem, jak chodíval do Hubačova k mlináři, když se pekl chleba. A pak jsme se vraceli, to už bylo hodně pozdě. A třeba někdy ze vsi, když se vraceli od někaď muzikanti, tak jsme slyšeli trubku a ona se nesla nocí až k nám.

0: Tak pro děti jsem ilustrovala asi celkem 85 knížek a ilustrování se mi stalo takovým životním posláním, abych řekla. Mám hrozně ráda práci s dětmi, hlavně když jdeme s manželem na besedy, tak se mně hrozně líbí, co všechno děti zajímá. Jak chlapci, tak holčičky mají velice rádi obrázky, jasné a barevné. A myslím, že ty vlastně formujou jejich další názor na umění. Vím, že jako malá holka, když jsem prohlížela tátův veselý přírodopis, tam byl jeden obrázek, kde ovečka jde s košíčkem a za skálou čeká vlk s nožem. Já jsem ten obrázek vždycky přeskočila, protože jsem nesnesla pomyšlení, že by se mohlo stát, že by ten vlk tu ovečku tím nožem zabil. Všechny děti jsou stejně citliví na takovéhle věci. Dneska chlapci jsou daleko techničtější. Vidím to na svém vnukovi, tomu jsou 3 roky a už se zajímá o spoustu věcí, hlavně automobilů. Což za mých dětských let rozhodně nebylo. Ale to všechno dělá doba a technika. Dnešní děti vlastně mají všechno, co jim člověk může dát. Ale myslím, že jim velice chybí takový přímý vztah k přírodou, která bohužel už dneska je v některých oblastech velice zdevastovaná. Já vím, že jako dítě jsem neustále byla někde venku. Když jsme bývali v Hrusicích, já jsem mimo, když jsem chodila domů na oběd, tak jsem byla vlastně neustále s hrusickými dětmi, prožívali jsme spolu spoustu věcí. Hráli jsme takový báječný, vymyšlený hry. No a to myslím, že dneska dětem velice chybí. Já doufám, že se k tomu vrátí, že najdou pochopení u starších lidí, kteří jim poskytnou poznání přírody a zvířat a květin, stromů, protože děti jsou většinou velice hloubaví tvorové a zajímají se o všechno, co se jim podává. Vzhledem k tomu, že jsme, jak táta i já, měli veliké znalosti té přírody, což jsem se naučila zase od něho, tak jsem si mohla vymýšlet zase věci, které s tím nesouvisely, třeba různé příhody, různé zvláštnosti. A taky jsem se snažila, aby ta zvířata nebyla jenom namalovaná zvířata, ale aby každé zvíře něco vyjadřovalo, nějaký taky, musím říct, lidský pocit, i když se to neříká. Ale vzhledem k tomu, že co jsem na světě mám psa, tak vím, že pes se tak zžije s člověkem, že okamžitě já poznám, co chce pes a on pozná, co chci já. Takže já jsem proto říkat, že přeci jenom zvířata mají určitou inteligenci, která je staví vedle člověka v určité takové společenské symbióze.
1: No a teď jsem tady za oknem viděla i kočku. Máte také kočky?
0: Kočky nemám. Kočky jaksi nejsou mými oblíbenými zvířaty, mimo teda Mikeše. Ale to jsem přišla jednou, jedna hubená kočka v jiném stavu. Byla hrozně zubožená. Tak jsem jí začala krmit. No a ona chodila každý den na jídlo, pak se na nějaký čas ztratila. No a začas mi přišla s 2 koťaty. Tak teď to mám 3 kočky, které denně chodí na jídlo. No a jsou někdy tak neodbitný, že mi chodí na okno a šťouchají mě hlavou a packama do okna, abych si jako všimla, že už je čas k jídlu. No taky vždycky nakrmím a oni zase odejdou. Má to jednu výhodu, protože mám tady na zahradě, kde je spousta stromů a keřů, mám tu spousty zpěvného ptactva, který celou zimu krmím, a všechny síkorky, strakapoudi, brhlíci.
2: Taky přišla jednou poštolka. Takže já neustále v zimním období rozvěšuju po zahradě kousky loju a sypu jim slunečnice. Takže všechno ptactvo přežije zimu bez problémů, protože jsou v těch křovinách, kterými s manželem nestříháme tak, aby si tam prostě měli svůj kryt. No a vzhledem k tomu, že tady ty kočky jsou denně krmený, tak jsem si kolikrát všimla, že ona tady sedí a ptáci klidně zobou z krmítka a vůbec si ji nevšímají. A ona si nevšímá těch ptáků.
3: Ta holčička, kterou jsem pozorovala, když si prohlížela obrázkovou knížku, se najednou rozesmála. Je, tohle je hezká kočička a určitě má z něčeho radost. Bodejť by neměla radost, když se právě dobře najedla. Vzpomněla jsem si na žebronící kočku za širokým oknem barandovské vilky, kde paní Alena Ladová bydlí a kde maluje své obrázky. Ty obrázky si necházejí cestičku k dětským srdcím. A co lepšího si může ilustrátorka dětských knih přát?

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje

kolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: U otevřeného okna výstavného domu na okraji jednoho gubernského města, bylo to v roce 1842, seděly dvě ženy. Jedna asi 50letá, druhá 70letá. První se jmenovala Maria Dmitrievna Katilinová. Její manžel, bývalý gubernský prokurátor, zemřel asi před 10 lety. Maria Dmitrievna, za svobodná Pestovová, už jako dítě ztratila rodiče a po několika letech v penzionátu žila ve své rodné vesnici se svou tetou a starším bratrem. S Katilinem měla dvě dcery, které žily s ní, a syna, který byl v jednom z nejlepších státních ústavů v Petrohradě. Její dům patřil mezi nejpříjemnější ve městě. Její jmění měla velmi slušné, ani ne tak zděděné, jako získané jejím mužem. Stařenka, která s ní seděla, byla její teta Marfa Timofijevna Pestovová. K ní se kdysi po tajné svatbě utekl otec Fjodora Ivaniče Lavreckého a jeho matka u ní našla na několik let útulek. Marfa Timofijevna byla rovněž tetou Lavreckého. Měla pověst podivínky. Každému říkala pravdu do očí a se svými skromnými prostředky se chovala tak, jako by byla paní tisíců. Jarní světlý den se chýlil k večeru, neveliké růžové mráčky stály vysoko na jasném nebi a jak se zdálo, nepluli kolem, ale vzdalovali se do hloubky blankitu.
1: Co je ti? Co pak vzdycháš, matičko?
2: Podívejte se, tetičko, jaká nádherná oblaka.
1: Snad ti jich není líto. Co pak, že nejde Gedeonovský? Ten by si povzdychl s tebou, anebo by si zase zaprášil?
2: Jak přísně se o něm vždycky vyjadřujete. Vždyť je to člověk úctyhodný.
1: Pěkně úctyhodný.
2: Ale ano. A vzpomeňte, jak byl odá neboštíku manželovi. Dodnes na něho nevzpomene bez pohnutí. A jak je oddán mně, mým dcerám i mému synovi.
1: Odán, odán. Neboštík Katilin ho zrovna za uši vytáhl z bláta, tak aby ne. Kouká jako svatoušek, hlavu má celou bílou, ale jak otevře pusu, hned si zalže anebo někoho pomluví. A to je státní rada.
2: Kdo pak by byl bez hříchu, tetičko Marfo? Tuhle slabou stránku má, to jistě. Výchovu nemá, francouzsky nedovede. Ale říkejte si, co chcete, je to příjemný člověk.
1: Ano, však ti pořád líbá ruce. A tamhle už si vykračuje ten tvůj příjemný člověk. Snad nemáš šedé vlasy, matičko. Měla bys vyhubovat palašku, že na to nedbá.
2: Ale tetičko, vy vždycky...
3: Sergej Petrovič Gedeonovský.
4: Přeju dobré odpoledne, Mario Dmitrijevno. Dobré odpoledne, Marfa Timofejevno. Ráčí být Elizaveta Michajlovna zdráva?
2: Ano, je na zahradě. Posaďte se.
4: Děkuji, děkuji. A Jelena Michajlovna?
2: Lenučka je také na zahradě. Nevíte něco nového?
4: Abych nevěděl, prosím, abych nevěděl. A je to, prosím, něco překvapujícího. Přijel Fjodor Ivanič Lavrecký.
1: Féďa, můj synovec Féďa.
2: Bratránek? Opravdu?
4: Ano, prosím, viděl jsem ho sám osobně.
1: No to ještě není žádný důkaz.
4: Hodně zesílil. V ramenou je ještě širší, tváře mu jen kvetou.
2: Zesílil? Člověku by se zdálo, že by neměl proč sílit.
4: Ano, zajisté. Jiný na jeho místě by se styděl mezi lidi.
1: A proč pak, co je to za hloupost? Co pak něco udělal? Tak se vrátil do vlasti, kam se taky měl podít. A kdyby aspoň měl na něčem vinu?
4: Muž má vždycky vinu na tom, vážná Marfo Timofijevno, když se jeho žena chová špatně.
1: To říkáš, panáčku, protože si sám ženatý nebyl. Já Féďu znám dobře, když byl dítě, pomáhala jsem jeho ubohé matce, byl to hodný chlapec. Může jen za to, že svou ženu rozmazloval. No však se taky ženil z lásky. A z těch zamilovaných svateb není nikdy nic kloudného. A teď si můžeš, panáčku, brousit zuby třeba na mě, já jdu pryč.
2: Je vždycky taková. Celou dobu, co se přestěhovala k nám.
4: To je tím věkem. Co se dá dělat?
2: A Fjodor Ivánič je opravdu zdravý, veselý?
4: Ano, prosím, veselý.
2: A neslyšel jste, kde je teď jeho žena?
4: V poslední době byla, prosím, v Paříži. Teď se proslýchá, že přesídlila do té italianské říše.
2: Je opravdu hrozná ta Feďova situace, myslím. Aha. Nevím, jak to může snášet. Pravda, neštěstí se může stát každému, ale jeho jméno se roznáší po celé Evropě.
4: Baba, vždyť se povídá, že měla známosti i mezi herci a pianisty, i mezi těmi, jak jim říkají, vy salonu. Docela ztratila stud.
2: Je mi to tolik líto, tolik líto. Z příbuzenského citu, víte? Vždyť je to můj vzdálený bratranec.
4: Já vím, prosím, já vím. Jak bych neznal všechno, co se týká vaší rodiny.
2: Myslíte, že sem přijde?
4: Dá se předpokládat, ale slyšel jsem, že se chystá do své vsi.
3: Fjodor Ivanič Lavrecký.
2: Bože můj, už je to tady. Buďte zdrav, bratránku.
5: Buďte zdravá, moje milá sestřenko.
2: Posaďte se, můj drahý Fjodore Ivániči. Ach, jak jsem ráda. Dovolte mi, abych vám představila monsieur Gedeonovský. Jen se prosím posaďte. Jak se tak na vás dívám, nemohu ani uvěřit vlastnímu zraku. Jak vám slouží zdraví?
5: Jak račte vidět zrovna kvetu. Však ani ví, sestřenko, abych to nezakříkal, jste za těch 8 let nepohublá.
2: Ach vy. Ale když si tak člověk pomyslí, jak dlouho jsme se neviděli. Odkud nyní přicházíte? Kde jste nechal... Vlastně, chtěla jsem říci, přišel jste k nám na dlouho?
5: Přijel jsem z Berlína. A hned zítra se vypravím do své vsi. Bude to asi na delší dobu.
2: Budete jistě bydlet v Lavrikách?
5: Ne, v Lavrikách ne. Mám asi 25 verst odtud vesničku a tam pojedu.
2: To je ta vesnička, kterou máte po Glafíře Petrovně?
5: Ano, po své tetě.
2: Ale pro boha, proč, Fjodore Ivániči? Máte přece v Lavrikách tak nádherný dům.
4: Ano, opravdu, takový skvělý dům.
5: Ano, ale i v té vesničce mám domek, pane. Milá sestřenko, já zatím nic víc nepotřebuji. Myslím, že se takové místo dnes pro mne nejvíc hodí.
4: Ach, ano, jistě, prosím, dovolíte, abych se odporoučil.
2: Velice mě těšilo, že jste nás navštívil, Sergej Petroviči. Budu se těšit na shledanou.
4: Uctivě děkuji. Na shledanou, na shledanou.
2: Ach, ano.
5: Necítíte se zdráva, sestřenko?
2: Zaplať pambu. A proč pak se ptáte?
5: No jen tak, zdálo se mi, že nejste ve své kůži.
6: Maman, jede k nám Vladimír Nikolájevič. Promiňte, nevšimla jsem si.
5: A vy mě nepoznáváte. A já jsem vás poznal hned. I když je to už 8 let, co jsem vás viděl naposledy. Tehdy jste byla úplně dítě. Jsem Lavrecký. A vy se tuším jmenujete Jelizaveta.
6: Ano.
5: Dobře se na vás pamatuji. Už tenkrát jste měla takovou tvář, na kterou člověk nezapomene. Vozíval jsem vám bonbony.
6: Ano, trochu se pamatuji.
3: Vladimír Nikolajíč Pančin.
7: Buďte zdravá, Mario Dmitrievno. Nejhlubší poklon, Elizaveto Michajlovno. Neruším?
2: Buďte zdrav, Volodimír. Jak vy byste mohl rušit? Dovolíte? Můj bratranec Fjodor Ivánič Lavrecký, monsieur Panšin.
5: Těší mě.
2: Monsieur Panšin má zvláštní poslání na ministerstvu vnitra v Petrohradu. K nám přijel služebně a je přidělen přímo ke gubernátorovi, generálu Sonnenbergovi. Generál je jeho strýc. Není to skvělá kariéra v tak mladém věku. Co říkáte?
5: Zajisté, sestra.
7: Maria Dmitrievna je ke mně příliš laskavá. Tolik chvály si ani nezasloužím. Víte, že mě víc potěší, když mě někdo pochválí za můj zpěv nebo za mou romanci? Ale to už je úděl diletantů.
2: Co to říkáte, můj milý? Vy a diletant? Nevěřte mu, bratranče. To je jenom přílišná skromnost. Monsieur Pančin je skutečný umělec. Moje dcera to ví velice dobře a velice se mu obdivuje, není-liž pravda, Lízo?
6: Zajisté, maminko. Vladimíre Nikolajeviči, nesmíte o sobě říkat, že jste diletant. To není pravda. To mohu o sobě říkat já.
7: Ale teď musím zase já odporovat.
2: Tak velký spor nemůžeme připustit. Milý Volodimíre, doufám, že mě nesklamete a že jistě máte nějakou novou romanci, kterou ještě neznáme. Můj bratranec sám posoudí váš nevšední talent.
5: Obávám se, že hudbě moc nerozumím.
7: Náhodou jsem Mario Dmitrijevno včera napsal novou romanci. Slova jsou také moje. Opravdu chcete, abych vám ji zaspíval? Ani nevím, jak dopadla. Bělenici nová ji pokládá za roztomilou, ale to víte, její slova nic neznamenají. Chtěl bych znát vaše mínění, Lizaveto Michajlovno. Ostatně myslím, že asi bude lépe až potom.
6: Jak si přejete, Vladimíre Nikolajeviči?
2: Ale proč až potom? Proč ne teď?
7: Rozkaz, prosím,

0: Vaše romance Vladimíra Nikolajeviči má opravdu pěknou melodii.
1: Opravdu roztomilou.
2: Dobrý den.
3: Krištofe Fjodoriči, buďte zdrav. Ani jsem netušil, že jste přišel. Ve vaší přítomnosti bych si ani za nic netroufal zaspívat svou romanci. Vím, že nemáte lehkou hudbu v oblibě.
2: Já nic neslyšet.
3: Fjodore Ivaniči, Krištof Fjodorič je skutečný umělec. Skládá ovšem vážnou hudbu. Lizaveta Michajlovna mi ukázala duchovní kantátu, kterou jste jí věnoval. To je nádherná věc. Nemyslete si, prosím, že já nedovedu ocenit vážnou hudbu. Naopak, někdy je nezáživná, ale za to myslím, že nesmírně prospěšná, Krištofe Fjodoriči.
2: Ale promiňte, já jít.
1: Monsieur Lem dává hodiny mým dcerám, bratranče. Dnes jste přišel dát hodinu Líze?
2: Ne, Lisafet Michajlovně ne, Jelen Michajlovně.
1: Dobrá, Lenočka je nahoře.
3: A po hodině neodcházejte, Krištofe Fjodoriči. Zahrajeme vám s Lizavetou Michajlovnou čtyřručně Beethovenovu sonátu.
2: Pardon.
0: Proč jste nedržel slovo, Vladimíre Nikolajeviči? Ukázala jsem vám kantátu jen pod tou podmínkou, že mu o tom neřeknete.
3: Je mi to opravdu líto, ale přišla na to řeč.
0: Udělal jste mu bolest. A mě taky.
1: Lízo, nebuď tak přecitlivělá.
0: Maminko, Krištof Fjodorič je tak nešťastný člověk, nic se mu v životě nepodařilo. V Rusku se 20 let namáhá, aby dosáhl úspěchu a skončil jako domácí učitel. Dnes by už neměl snad ani na cestu do Německa a ani odvahu se vrátit. Je to starý člověk, je nedůvěřivý a je sám. Mně věřil. Teď nebude důvěřovat už ani mě.
1: Přeháníš, Lízo. Nestalo se žádné neštěstí.
4: Ten člověk je asi velmi citlivý. Vaše dcera má pravdu.
1: Člověk v jeho postavení si to nemůže dovolit, milý bratranče.
0: Vždyť to není jeho vina, maminko. Krištof Fjodorič je skutečně velký umělec, ale neměl štěstí. Vladimír Nikolajevič umí posoudit lépe než já, jak skvělé jsou jeho skladby, nemám pravdu.
3: Ale jistě, Lizaveto Michajlovno, já jsem mu nechtěl ublížit, ale co mám dělat? Od malička nemohu klidně vidět Němce, zrovna mě to píchá, abych ho poškádlil.
0: A to jste si vybral právě ubohého, opuštěného a ubitého člověka, vám ho není líto?
1: Jestli chcete pokračovat o Messie Lemovi, tak tedy bez nás. Pojďte se mnou projít na zahradu, bratranče. Doufám, Lízo, že vás za chvíli najdeme u klavíru.
4: Sestřenko, už je na čase, abych se poroučel.
1: To je nemožné. Ještě vás neviděla Marfa Timofějevna. Ta by mi to do smrti neodpustila. Jen pojďte.
3: Měla jste pravdu, Lizaveto Michajlovno. Vina je ta moje věčná nerozvážnost. Ne, neodporujte mi, znám se dobře. Moje nerozvážnost mi už přinesla mnoho zlého. Její vinou jsem známý jako sobec. No, vždyť i ve vaší rodině je to podobné. Vaše maminka je mi jistě nakloněna, je tak hodná. A vy, nevím vlastně, jaké vy máte o mě mínění, ale vaše tetička Marfa Timofějevna, ta mě prostě nesnese. Patrně se mi urazil nějakým neuváženým hloupým slovem. Nemá mě přece ráda, vidíte?
0: Ne, nelíbíte se jí.
3: No a co vy? Připadám vám také jako sobec?
0: Ještě vás málo znám, ale nepokládám vás za sobce. Jsem vám vděčný.
3: Vím, co chcete říci. Za noty, za knihy, které vám nosím, za špatné kresby, kterými zdobím vaše album a tak dále a tak dále. To všechno mohu dělat a přece mohu být sobec. Myslím si, že se v mé společnosti nenudíte a že mě nepokládáte za zlého člověka, ale přece se domníváte, že bych, jak se říká, pro pěkné slovíčko nešetřil ani otce, ani přátel. Ne?
0: Jste roztržitý a zapomnětlivý jako všichni lidé znalí světa.
3: Poslyšte, už nebudeme mluvit o mně. Pojďte, začněme cvičit Beethovena. Jen o jedno vás prosím, myslete si o mně, co chcete. Říkejte mi třeba sobec, jen mi neříkejte člověk znalý světa. To zní pro mě nesnesitelně. Jsem také umělec, třeba špatný. A to, že jsem umělec špatný, to vám hned dokáží skutkem. Tak prosím, začněme.
0: Dobře, začněme.

0: Ne, nezlobte se na mě, dnes prostě hrát nemohu. Ještě dobře, že nás neslyšel Lem. Padl by asi domdlob.
1: Co budeme tedy dělat?
0: To jste celá vy. Vy prostě nedokážete sedět se rukama v klíně. Kam pak, Krištofe Fjodoriči? Co pak si tu s námi nevypijete čaj?
2: Musím tomu. Bolí mě hlava.
0: Ale to nevadí, jen zůstaňte. Budeme se spolu přít o Shakespeara.
2: Bolí mě hlava.
0: My jsme se tu bez vás pustili do Beethovena, ale vůbec se nám to nedařilo. Představte si, že jsem nedokázal správně zahrát ani dvě noty za sebou.
2: Měl jste raději snova zaspívat svůj romance.
0: No, zajdu pro vaše album, Lizaveto Michajlovno.
1: Odpusťte mi to, Krištofe Fjodoriči.
2: To nic, to nic.
1: Ukázala jsem vaši kantátu Vladimirovi Nikolajeviči, protože jsem si byla jistá, že ji bude umět ocenit. A ona se mu opravdu velice líbila.
2: To nevadí. Promiňte, že budu pokračovat německy. Víte, on není schopen něco pochopit. Jak to, že to nevidíte? Je diletant, toť vše.
1: Jste k němu nespravedlivý. Chápe všechno a skoro všechno umí dělat.
2: Ano, ano, ano. A všechno je druhořadé. Nesolidní zboží. Kvapná práce. Líbí se to. I on se líbí, bohužel až moc. A sám je spokojen se vším. Tak tedy bravo. Ale já se nezlobím. Ta kantáta a já, no, oba jsme staří hlupáci. Je mi tak trochu hamba, Lizaveto Michajlovno. Ale to nic nevadí.
1: Odpusťte.
2: Nevadí, nevadí, nevadí. Vy jste hodná dívenka. A teď mi promiňte, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Messie Lem nás už opustil. Díval jsem se do vašeho alba, začala jste obkreslovat mou krajinku a musím říci, že dobře, dokonce výborně. Jen tady podívejte se, dejte mi tušku, tohle není ještě dost hustě vystínované. V kreslení a vůbec v životě má být lehkost a odvaha na prvním místě.
3: A tu vy, milý Volodimíre, opravdu nepostrádáte. Na zahradě už je nepříjemně chladno. Víte, mon cousin?
4: Já nejsem tak choulostivý, sestřenko.
3: Ono je lepší být opatrný, alespoň pro ženu.
5: Snad to není Féďa.
3: Už jsem si myslela, že Fjodora Ivániče ani neuvidíte, tetičko.
4: Tetičko Marfo.
5: Féďo, není možná. Ukaž se mi, ty jsi ale zestar. A nejsi ani o trochu ošklivější na mou věru. No tak, co mi líbáš, ruce mě políp, jestli ti nejsou moje svraštělé tváře protivné. Já vím, že ses ani nezeptá, jestli je teta ještě naživu. Vždyť ses narodil zrovna na mých rukou, ty čtveráku. Ale to nevadí, jak pak by si mohl na mě vzpomenout, si hodný, že si přijel. Tak co, matičko, pohostila z honěčí?
4: Já nic nepotřebuju, tetičko.
5: No tak se aspoň napičaje, můj panáčku, pro pána boha, přijel buchví odkud a oni mu nedají ani šálek čaje. Lízo, běž to zařídit, ale pěkně z čerstva. Pamatuju se, že jako malý kluk si byl hrozně nenajedený a teď si asi taky rád pochutnáš.
0: Moje úcta, Marfo Timofějevno.
5: Odpuste mi. Ani jsem vás samou radostí neviděla. Féďo, bereš na sebe podobu své matky, holubičky. Jen ten nos si měl po oci a takový ti také zůstal.
4: Ale tetičko,
5: přijel jsi k nám na dlouho?
4: Zítra odjíždím, tetičko.
5: Kam?
4: Domů, do Vasiljevské.
5: Zítra?
4: Zítra.
5: No, když zítra, tak zítra, jeď si s pánem Bohem. Však sám nejlíp víš, co máš dělat, ale nezapomeň se přijít rozloučit.
4: Dobře.
5: Ani jsem nepomyslela, že se tě ještě dočkám. Že bych chtěla umřít. Počítám, že to ještě takových 10 let vydržím. My pestovové se máme všichni k světu. Tvůj neboštík dědeček nám kdysi říkával, že jsme nezmarové. Ale ty jsi chlapík, chlapík. Jistě 10 pudů uzvedneš jako dřív jednou rukou. Tvůj neboštík tatínek býval odpust mi střeštěný, ale udělal moudře, že ti najal toho Švýcara. Pamatuješ se, jak jste spolu zápasili? Říká se tomu, myslím, gymnastika. Ale to jsem se rozpovídala, vidíš, Féďo. Vyrušila jsem pana Pančina. V jeho úvahách jistě byly hlubokomyslné. Víte co? Pojďme si vypít čaj a pochutnáme si na něm na terase.

Téhož dne v 11 hodin večer se v domě paní Marie Katilinové Vladimír Nikolajč Panšin v přízemí loučil s Lízou a řekl jí: Vy víte, kdo mě sem táhne. Vy víte, proč stále jezdím do vaší rodiny. K čemu jsou slova, když je i bez nich všechno jasné? Líza neodpovídala. Nahoře v pokoji Marfy Timofějevny, za svitu lampičky visící před starobílými zašlými ikonami, seděl v křesle Lavrecký, lokty opřené o kolena a tvář skrytou do dlaní. Stařenka stála před ním a občas mu mlčky pohladila vlasy. Nic své staré přítelkyni neříkal a ona se ho na nic nevyptávala. Všechno chápala a cítila se vším, čím mu překypovalo srdce.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon?
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Od někud povědomí. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: kdyby tak ještě jednou zavolala, co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Alo, c'est moi.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
2: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
3: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

tak jako dřív. A můj byt je prázdný. Denně domů utíkám, tak jako dřív.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

světem protřelý šoferský King of the Road, country novátora Rogera Millera, jako toulavý vůz dopravil do nejnovější dvorany Karla Hálu a otevřel tak naše dnešní exkluzivní vzpomínání na legendárního strejdu Karla Vlacha, který by ve čtvrtek 8. října oslavil 104. narozeniny. Jeho stejně legendární orchestr dlouhá léta modeloval svět naší populární hudby a na přelomu 60. let, stejně jako jemu podobní na celém světě, doplňoval svůj repertoár nejvýraznějšími tituly světa country. Třeba v roce 1970 s ním naspíval Milan Chladil Pole s bavlnou.

Orchestr Karla Vlacha s Milanem Chladilem a nejprve zámořská lidovka Cotton Fields, za její zachování vděčí svět hudy Ledbetrovi, a pak o rok starší nahrávka elitní ukázky komerčního Nashville soundu My Illusive Dreams jako zář těch krásných let z roku 1969. O dva roky dříve vybral Karel Vlach písničku There Goes My Everything, která s Jackem Greenem tehdy stále ještě táhla peleton nejúspěšnějších zámořských singlů, a svěřil ji Milanu Drobnému. Strach.

Milan Drobný s orchestrem Karla Vlacha a nejúspěšnější countryovka roku 1966 There Goes My Everything podle textu Jirky Grossmana Ztrácím svou lásku. Ovšem k nejvýraznějším interpretům, s nimiž Karel Vlach spolupracoval, patřili sestry Alanovy.

sestry Alanovy a z roku 1955 jejich verze celosvětového trháku kytaristy Les Paula a jeho manželky Mary Fordové Vaya con Dios jako Buď s Bohem. Přesně o 15 let později vyletěla mezi světovou elitu nedávno zesnulá Lynn Andersonová s písničkou Rose Garden a vlastně záhy poté ji s klíčem kráji přinesla k nám Iveta Simonová.

písnička legendárního countrymana Chrise Christophersona I May Smoke Too Much, tak jak ji 4 roky před Pavlem Bobkem, jako zprávu Chodím pozdě spát, přivedl na naše desky Jiří Štědroň s orchestrem Karla Vlacha. Tuhle ve své době bezvadnou, dokonalou a bezkonkurenční partu ovšem pamětníci spojují v první řadě s Rudolfem Cortezem. Tady jsou z jednoho z posledních studiových setkání s výletem do zpěvníku Tennessee Ernie Forda a vzpomínkou na Zapadákov.

světový evergreen In the Mood, jehož melodie provázela dlouhá léta koncerty, rozhlasové pořady, orchestru Karla Vlacha. Hudební skvost neznámých autorů, který spasil před zapomenutím aranžér a jazzový saxofonista Joe Garland, debutoval na gramofonových deskách v roce 1938 v nahrávce orchestru Edgara Hayese. Do dnešní dvorany ho přivedli Mary, Peggy, Ann a Gene Clarkovi. Bez většího zájmu zpívali v rodné severní Dakotě už od roku 1935 a úspěch přišel, až když je o 11 let později angažoval Jimmy Dorsey jako sentimentalistky. Právě z té doby je i její verze evergreenu Na sluneční straně ulice.

0: Slavná jeď Ačkem, Take the A-Train, Billy Strayhorna, tak jak i Mary, Peggy, Ann a Jean, znovu jako Clark Sisters, připomněli v roce 1959 na uceleném projektu slavných big bandových melodií. Zhruba o 10 let dříve měli Clark Sisters stále angažmá u tehdy silně populárního zpěváka s úsměvem v hlasu, baritonisty Jacka Smise.
1: Darling Tom, darling Dick, darling Harry too. The boys are darling.
2: Well, that

Smiling Jack Smith s kvartetem Clark Sisters a její hitparádový trhách z roku 1948 You Call Everybody Darling. O 6 let později jej k nám přivedli sestry Alanovy.

Sestry Alanovi s orchestrem Karla Vlacha a zámořská klasika You Call Everybody Darling s textem Jiřího Appleta jako Ty chceš každého mít ráda, což je vlastně skoro totéž. Ve stejném roce k nám konečně díky textu Jiřího Brdečky a Rudolfu Cortézovi dorazilo i Ďáblovo stádo, které se tou dobou toulalo světem už celých 5 let.

k nástupu Pavla Nováka. Přesně o 10 let později se k ní vrátil v sestavě orchestru Karla Vlacha Karel Hála a jeho dlouholetý parťák Milan Chladil ve skutečně dokonale klenutém aranžmá střiženém nejsoudobějším Nashville stylem vyrazil za nejslavnější písničkou Chrise Christophersona For the Good Times.

Naše dnešní setkání k nedožitým 104. narozeninám Karla Vlacha uzavřel Milan Chladil nejspíš nejvýraznějším evergreenem závěru minulého století. For the good times, hodinám, které přijdou. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka. Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho Noční linka. Tentokrát z historické karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: ČÁP!
1: Kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat ČÁP? Co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti? Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky? Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho ČÁPa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny, přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak ČÁP. No jo, ale s ČÁPem se nevystačíte dlouho.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jak se rodí děti podle vás, jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma ČÁP přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Posloucháte Český rozhlas, noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji a kdo ji otevírá, já už to vím, je to Jana z Frenštátu, zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ne, to o těch čápech je, ale prostě my jsme byli 4 děti. A tak nějak, já nevím, no my jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš jí hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes a ona nechtěla štěňata, ona říká, musíš jí hlídat, aby tam ten pes nešel. A já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsci, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou, říkám, teto, pojď se podívat, co oni to dělají, podívej se, teta já, teta prýjala, já, ježišmarja, teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rupala, jenomže jak se oni spojí, tak to už nešlo, že? Pes chodil tam, sem a tam. No, nakonec tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byli štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatu. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom chlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a my jsme potom měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo? On si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No jo.
1: To bavila tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka přece jenom na tom venkově vidí sem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s většinou. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde. Já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil? Je teda pravda, že čím víc prostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový anděl, on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A mi říkala, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. Tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, mně to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, proč to ty tak těla tu feňku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, Líre, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju, dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct ano. Jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko a přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetíko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepíčku, mě štípnul čáp. A on říká, no, teti, to je divný, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuju, zdravím vás.
1: Dobrou noc, až vždycky se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A neb, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: A já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a pověděl mě, mami, je to 10 čáp. Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a já už se viděl to dělat císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo. Jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane starý, dbám to dvojče. To prvě je jenom jedno děcko. A byl uzlobený, s každým by šel. Lehl si za zem, protože se bude kopila, bude koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdil právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11, se už zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, ani vnučata, protože on se ženit nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve holku má a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No, dobře, stane se. No, děkuju pěkně, takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdybych přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím.
1: A já jsem teď sama, protože bych zemřel před po roku, bylo před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl, zrobil si páteř jako atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek už 63 lety.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: Jo,
0: jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona? Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Dneska se mi... Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, já jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady tadyhle u baráku, jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, protože mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady, když jsem pozorila čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec jich bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezky a ten jeden přidýchnul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party no, tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí. Takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt. A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta.
2: Ale tohle, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No
2: to
0: tak...
2: jsem říkal, to by to stačilo natočit jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak pojďme se podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Naschledanou.
3: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Maruško, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička? Máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku a my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta je jedna, od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, že se tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. No prostě to roj ještě nešlo, a měla tak 6 let, jo. A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to miminko ukradla? Říkám, barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemáš žádnou výzvu. Ty jsi ho ukladla. Musíš ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce a oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, víš, teď ti pomoc, on už se směl a začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, tak je to zábavné na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta. Já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek. Tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano. Takže to bylo všechno takové napůl. A jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy v tramvaji na takové 4 sedačce, takže jsem seděl já, naproti seděli oni a vedle mě nějaká cizí paní a já říkám, Kajdo, co se děje? Co ti lítá v hlavě? Ty se tváříš dneska celý den tak, jako kdyby ti uletěly včely. A ona mi říká, Strejdo, já mám velké dilema. Já jako vím, jak jsem se narodila, což se mi teda jako hned jsem se jako oddych, protože to bych nezvládl. Já jako vím, jak jsem se narodila, ale nevím, nechápu, jak jsem se dostala do toho břicha. což bylo pro mě poněkud jako problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na tu odpověď a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
2: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom. On prostě všechno bere doslova, jako je takový to. A jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnilo. Říkám, prosím tě, tak mě ho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila babička, říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamenán normální porod. A já říkám, a teď se nevěděl, co mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuju i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
2: Dobrou noc. Naschledanou.
1: Noční linka.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
1: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
0: Ano, zdravím, asi podle hlasu bude to Staňka.
1: Ano, určitě.
0: Tak povězte. Tak v Bohumíně taky čáp?
1: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem nikdy neměla ani na mysli se na něco takového ptát. Aha. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
0: Ano, znalejší kamarádku.
1: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama, a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako, a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
0: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás se o tom vůbec nemluvilo. Když jsme byli malí,
1: takže ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
0: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale
1: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí, a když lžou? Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
0: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě, děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to, tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
1: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Kryša, Krištof, jo, nebo Křišek a to. Co tě a muž pro mě českou čekuláde, jo, pravím, mum, ale bydě Jezus chodí dní, tak budeš mít chvojínky jako stromeček a budeš mít za duše čekulat. A on mi na to praví, co tě a byť knom do předškola, tam nás učím zakone pany. A oni ti to všecko opovím. A i do kostela Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačkenom přinese. Ale Jezus mě chodit, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
0: Staňko, děkuju. Jo? Děkuju moc, přeju
1: za
0: dobrou
1: málo.
0: Noc.
1: Děkuji a dobrou noc.
0: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali a jak dlouho vám to věřili?

0: Tady je Noční linka, vysílá Praha, Honza Macoun na téma Když čáp přestane stačit, a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka. Krásný večer vám.
1: Dobrý večer, všetky zdravím.
0: Taky, taky.
1: Já mám takové, bylo mi tak kolem 9 roku.
0: Ano.
1: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
0: Ano.
1: A tatínek to vyřešil po svém. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal v náboženství a to všecko. A on mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo? A on prostě tak, no tak to vysvětlil.
0: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
1: Ano.
0: Jo.
1: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. My až, myslím, tak sedmice nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to my jsme žili takové vzdělaní až v té škole, že byla tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
0: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
1: No to už asi věděli.
0: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
1: Aha, ne. Ale já jsem to brala tak nakonec. Ale chtěla jsem právě říct, že u nás teda nebylo i čápí, ale bylo toto, no.
0: Tak to si znamenám, to je také zajímavé, osvítí.
1: No je to zajímavé.
0: No, je to...
1: Jak pana Maria osvítěna Duchem Svatým, no.
0: Milé to je.
1: To tak bylo, nám to nedošlo úplně, tak... Prostě on to měl vyřešené a hotovo.
0: Jarko, děkuju, pobavila jste mě náramně, náramně, děkuju.
1: Že jo? No. Já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápy nenosí teda, no.
0: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Není za dobrou nočem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože, jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No jo, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, to u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících se miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a aha, to miminko vyleze ven.
0: A tak myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
3: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že No jak, najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak, jako, tak tam musela být...
3: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a jo. V tom bříško byla drážka, takhle jsem tam sundala.
0: Takhle,
3: no.
0: Tak to už bylo po chirurgickém zákroku, nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat, až později jsem zjistil, chirurga, ortopeda. A to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam, až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
3: Je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to v nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím, teda si to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička mu procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme, ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
3: Já bych ještě na

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky duch svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím vás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní párty. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala: dobrý večer, všichni, jsem ročník 53 a tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic, všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12-13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož, tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal: dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel: snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá: Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví: ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku, a druhý den do učebny vstoupí paní a říká: dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: se mi to podařilo najít, proč děti nosí většinou čáp. No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přines tě čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhletu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp? A nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás vrána otočila?
2: Vrána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu evidentně. Ne.
2: No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratřička. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku. A já bratřička nechci, no náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: A já pak dávat to dolů, že... no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak
2: jsou babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo...
2: To oni všechno vědí, oni jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak no. Předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám vrána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: No, dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky, miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký prachan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon.
0: Nic to neděje. Melanie, dobrý u vás je to jak?
1: No já vám to hned povím.
0: No protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky spad za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Pala jsem střídavě obojí.
0: Jo.
1: A jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jedno duše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit. Prostě sourozen nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček.
0: Mm-hmm.
1: Chlapeček začal chodit do školy a začal si dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všechno, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat a on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka a já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor jí to se vyhodilo.
0: Mm-hmm.
1: A proč mě neschovala?
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořápky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo.
0: No, chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju. Teda, ano.
1: No, tak kořátky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho dostalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se neschovával. Ale to si uchoval v paměti a jak říkám teď kolegové při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla, byla to nějaká večeře ve sklípku. Mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořátky.
0: No jo, tak ne. Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Pěknou skořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba, zdravím vás, Honzo, i noční linku. Když mě bylo 6 let, tak, že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přilétl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnůj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš, zdravím, z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek. Zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete. O sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přežiju a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí, mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás, téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: Chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební bránu, na tu si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru. No, jako.
1: A tak jako zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě jo. Z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných a já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno to, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, tati to vysvětlí. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil, nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul ty. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovnované Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: To byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Emma z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Emma. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale jak když se na ně podívám dobře a za ně, to máme taky nějakou květinu, ale nikdo v ní není. Nikdo. Ani Petr Kubala tam není. Ne. Tak tady je to v pořádku. Poprosíme případně namazat. No a ještě jeden příběh jsem tady zaznamenal. Kdo mi to napsal? Nemám podpis. Jo, mám v mailové adrese, takže Majka. Zdravím vás i posluchače. No asi v 6 letech, kdy se mě měl narodit sourozenec, tak jsem mamince objevila brožurku, jak se přichází na svět od začátku až do konce. No a tak jsme to s kámoškou proštudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná děcka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let, nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák má sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všichni jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipů a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s příškem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom břišku je.
0: No 3+1.
1: že tam je miminko. Takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem vehementně hlásila všem, že miminka jsou z bříška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase bříško, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl, a na Vánoce k nám přijeli s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
0: Jo takhle, takovýhle dárek.
1: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku a tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak já se, teta se strejdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět, takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že jim byl trošku větší, ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
0: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
1: Přeju vám hezký večer.
0: Děkujeme. Naschledanou.

0: další čapí okénko tady máme, anebo vraní. Mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Vaníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající. Haló, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, a vy povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu. Já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici.
0: Já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici. A on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl otec strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No, co tě, ježiš, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatíkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve
0: já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ve slevě ne, ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No ale jako neměla jsem z toho žádný trauma prostě. Já to vyprávím ještě teď a budeme 80.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní furt mě tam odháněla, no tak jsem vydržela, tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. Děkujeme. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se sem hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme. Dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy 2 nebo 2 z Prahy z té porodnici v Londýnské, teda ono už tam není, ale byla, teda máma říkala, vy jste mi to teď vlastně částečně potvrdila, ale vlastně to teď, když nad tím přemýšlím, tak asi maminka s tatínkem taky tam asi šli na nákupy a mě koupili. Nebo nevím.

0: Nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavel Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrý den, přejeme dobrou noc, dobrou mezeckou noc, Petra. Já občas vyučuji děti čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, tak je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít, prostě nastudujte si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct a proto, aby se dvě bynky spojily, jsou rodiče vybaveni tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu říct technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo,
1: funguje to.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme moc. Naschledanou, dobrou noc, no je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp. A teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek, právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti ten správný důvod toho proč. Ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářka z Valašska, posluchačka.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No. Já jsem měla dvě dcery, jsou o roku, po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici.

0: měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. A dívej se, jakou to má hlavu. A ta dílka je tak malá, to nevěla. Takže tím to pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě ještě.
1: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
0: Dobrou noc.
1: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: i Michal Tuční si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal to jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde. Jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kratičkou příhodu. Jela jsem autobusem, babička tam cestovala se dvěma dětma, takový, řekla bych, chlapeček, první třída, holčička, menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vnitřiha. Takže tohle to bylo prostě rezime dětského

0: jeho dětské úvahy.
1: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
0: Já bych, co jsem to zkrátila.
1: Děkuju, dobrou noc.
0: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do 5 raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v 5 ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí, v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovým víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny. Samozřejmě klid, pohodu, úsměv. Loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda. Jsou pro vás připravené další pořady. No a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně. Doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu. Ta moje bára mi stačí. No ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn. Ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí. Téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macon, z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel a plný páry zítra naslyšenou. Zítra do uvozovek.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

pískání. Jak nás už jako kluky bavilo pískání. Vzpomínáte si? To se rozlejhalo v lese, když jsme byli. To byla ozvěna. Ozvěna. Smrky, borovice, do toho ptáčkové. Nebo v polích zase tamto naše pískání mizelo v nekonečnu a mísilo se se zpěvem skřivanů a v lomu na Hůrce. Tam se to rozléhalo hezky, tam byla taky hezká ozvěna. Hezká ozvěna byla taky v cihelně u Černých dole, co postavili cihelnu u potoka. Tam pod střechou, kde byly stoly s formama, do kterých se vtlačovala ta červenice, než ty cihly skončily v peci, kde se vypálily. Tam se to naše pískání taky tak hezky rozlejhalo. Na chodbě ve škole by se bývalo rozlejhalo nejlíp, ale tam se pískat nesmělo.

zase nám vrže židle. To není možný. To není možný sedět na takovýhle. Já mám tamhle takovou vyřezávanou staříčkou židli. Ještě od babičky, když ještě bydleli ve vsi. V čísle 3 tam naproti byl rybník, ve kterým prej se zjevoval Hastrman. To je taková stará židle, která má opěradlo do srdíčka. Ty prkna, jo? No to je židle tak 150 let stará a má pevný 4 nohy, zasazený do sedáku. Ty nohy vystrkujou skrz ten sedák, takže trošičku tlačí, ale ta vrzat nebude. Já jdu pro ní, protože to bychom se daleko nedostali. Kdyby jsme takhle, jo, na takovýhle vrzací židli.

Slyšíte to? To je zvuk. 4 cm silný sedák. A bude po vrzání.

Tak mě tak napadá, jak jsme bláhoví. My všichni lidi, jak jsme takový krátkozrací. Nevidíme si ani na špičku nosu. Žijeme jenom tu svou dobu. Pachtíme se od jednoho dne k druhýmu. A vůbec si neuvědomujeme, že tu už před námi, dávno před námi, byl nekonečný čas, nekonečný generace. Že my tu na tom božím světě jsme jen na kratičký návštěvě a že i po nás, až my tady nebudem, tady bude zas a zas ten čas letící do toho nekonečná, na věky věku.

Tak jsme nějak zahleděný jenom tak sami na sebe a maximálně tak, co bude zítra, možná za rok, ale vůbec se nechceme zamyslet nad tím, jak třeba ten pohled z okna, na který se koukáme, jak to vypadalo ta krajina třeba před 100 nebo 200 lety, nebo i před 1000 let. A přitom, co to je 1000 let proti věčnosti? Nic. Žaninka tady dělá pěkný binec. Žando, zaspíváš nám, ty si minule ani nevrzla, jenom si tak zavrkala. Tepak, ta svačí, pilně svačí.

No, minule jsme si povídali o lavičce v naší ulici, jenomže jsme vůbec neřekli všechno a slíbili jsme vám, že se tam ještě vrátíme. Protože taková lavička, pár prkýnek, přibitejch na kůlech, který byly zasazený v zemi, opěradlo, to nebyla jen tak nějaká obyčejnická věc. Taková lavička, to byla televize, divadlo, rádio a cirkus dohromady. No jo, tak by se to dokonce dalo říct. Tam se odehrávaly věci a ovšem se tam povídalo. Tam se semlelo všecko. Z celého širokého kraje, ale dokonce i kolikrát ze světa. To, co se odehrálo. Třeba v Arábii, nebo v Americe, protože i z Pavlíkova byli lidi v Americe. Nebo v Kanadě. No a to pro nás, pro děti, to si dovedete představit, co to bylo. Jaká to byla univerzita. A to, co řekli velký lidi, všemu jsme věřili. Ty nám mohli nabulíkovat, jak tomu nabulíkovat, to je krásný slovo. Mohli nám nabulíkovat všecko a my jsme všemu věřili a rádi.

Jak jsme si minule povídali o tom kouzelném noži kapesním zavíracím, jak panu Truxovi zachránil život, protože ho měl v kapse, tam, kde je srdce, zavřené pěkně a přiletěla ta koule. Jak jsme si říkali, jo, jako byla pecka, jako kdyby mě někdo motykou praštil. Ten nůž od té doby byl kouzelnej a pan Truxa nám vyprávěl. A to poslouchejte dobře, co všecko ten nůž dokázal. Když byl na té frontě a třeba měli ležení, že se zrovna nebojovalo a oni chytali ryby, to bylo šmyk a pstruh, který ho chytli, byl vykuchaný na to tata. Nebo to bylo úplně takový jako až pohádkově hezký, jak ten nůž měl jakoby vycvičený. Já jsem ho vycvičil, že to byl kouzelný nůž. Představte si, že když jsem přišel do lesa a měl jsem ten nůž v ruce, protože jsem věděl, že hned na kraji, na první pasece za modřínama, že rostou poddubáci. Myslíte, že když jsem ten nůž měl v ruce otevřený a ty hřiby poddubáci ten nůž viděli, že se nechali uříznout? Depak, ty zastrčili hlavy a byli v mechu schovaný. A nedali se vůbec najít. A nebo v té další březině, jak tam rostly ty kozáci. To bylo to samé, jak řemenáči taky. Jak by jsme bílý hřiby potom na té stráně, co jde k senci. To samé, jak viděli, že mám nůž v ruce, tak hned zalezli do mechu. Je to vůbec možný, jsme říkali. No jo, no ju, Pavlíkově se říká no ju. To je zajímavý. Na Rakovnicku a na Kladensku se neříká jo. Nebo ju, no ju, a hned byli v mechu. Tak já jsem to udělal, víte jak? No jak, jsme říkali napjatě. Když jsem viděl, že je tam hodně hlav, třeba křemenáčů, tak jsem se skrčil pomalu. Ten nůž jsem vyndal z kapsy, otevřel jsem ho, položil jsem ho na mech a řekl jsem: můj kouzelný nožíčku, uřízni mi houbičku, uřízni mě všecky, ať je u nás hezky. A ten nůž, jako kdyby měl malý nožičky, rejdil a ty houby, protože ho neviděli, vystrčili všechny hlavy a ten nůž je pokosil, že ty houby ležely na té pasece a já jsem je mohl hráběma schrabávat do košíku. A to samé bylo na té pasece březový, kde rostly ty kozáci s křemeňákama, i na té smrkový, kde rostly bílý hřiby. Já jsem přinášel domů rance hub díky tomu kouzelnému nožejčku. To je co?

0: pane Truxa. To muselo být pěkný, pane Truxa. Půjčte nám ten nůž. Vy jste se zbláznili.
1: Pan Truxa šišlal, já jsem zapomněl, že měl jenom ty dva zuby.
2: Toho se nesmí žádná cizí ruka ani dotknout, to by ztratil svoji kouzelnou moc.
0: Tak nám ho udělejte, pane Truxo.
2: To musíte si každej udělat takovej kouzelný nůž sám. Jenom se na něj můžete kouknout, tady ho vidíte, ale nedotýkat. Ani se ho nesmíte dotknout prstem.
0: A je tam letopočet 15. října 1916 vyřezaný.
2: No, to jsem tam musel vyřezat jako na památku, když tam padla do něj ta trefa, která mě zachránila život.
0: Tak starý to byl nůž. To by mě zajímalo, kde skončil ten vzácný kouzelný předmět, který pro nás, pro děti, byl předmětem doslova magickým.

Mezitím někdo třeba odešel, uvolnilo se místečko na kraji lavičky, ale přisedl si pan policajt Kepard, který už měl za sebou šichtu, prošel celou ves, na každém nároží zabubnoval a zakřičel. Měl už chraptěný hlas, už mě to tak nejde. Já jsem dřív křičíval, že když jsem stál u řeznictví a křičel jsem, slyšte, slyšte, na vědomost se dává, tak to slyšeli až na druhém konci ovčárny i nahoře u školy. Teď už mám hlas slabej. Bubínek tam ale byl opřenej o lavičku. Pan policajt Kepard měl zastrčený paličky v takovým koženým řemení. To byl biograf. Když se vozejvalo rachocení, jako když se sypou brambory z vozu do koryta, když se skládali do sklepa, na podzim, když se vybírali, tak to přesně vypadalo, když pan policajt Kepard vybubnovával předtím, než začal vykřikovat. Bubínek rachotil, pan policajt vykřikoval, co se všecko dává na vědomost. Lidi poslouchali. Potom řekli, baba, tak takhle to je. Tak jsme se to dozvěděli. Tak víme, co máme dělat. A rozešli se domů.

No, pan policajt si taky přisedl a smál se. Pan policajt se smál panu Truxovi pod fousy. Měl taky fousy, jako pan Truxa. Jenomže delší. Pan Truxa měl takovej knírek. A pan policajt Kepard měl fousy delší, i licousy, trošku jako císař pán. A ty fousy měl zahnědlý mnohem víc než pan Truxa, protože pan policajt vykouřil mnohem víc fajfek, zřejmě tabákových. Protože přece jenom pan Truxa jako legionář bral nějakou legionářskou podporu a moc peněz na tabák neměl, kdežto pan policajt Kepard byl taky legionář, taky bral podporu válečnou, ale tu a tam ještě od obce nějakou tu korunu, takže si mohl u trafikanta vidry dopřávat větší množství tabáku a protože kouřil víc, tak mu o to víc hnědli fousy. No to všecko bylo pro nás děti úplně jako tajemný. No. Pořád jsme měli o čem přemýšlet a na co se koukat.

To byly lavičky v zabráně. Kolik jich tam bylo? U pavlíčků dole, u rybníka, hned pod oknem, kde bydlel pan listonoš Pavlíček. Ve válce tam bydlela rodina Demečkova, strážníka. Protože to byl český strážník, který byl v Sudetech, tam bylo lidí ve válce, v každé místnosti bydlela rodina. Protože jak utíkali před Němcema, když Němci zabírali Sudety, tak tam málo který dům, to třeba jenom u statkářů. Ale i tam kolikrát propachtovali, pronajmuli nějakou místnůstku, aby tam bydlela nějaká rodina, která musela před Němcema utíct ve válce. Jinak ale v domkářských malých domech u nás v Zabráně v každé místnosti bydlela jiná rodina. Tam bylo lidí a dětí a tolik legrace, protože pořád se něco dělo. Každá lavička měla svý osazenstvo, jak se tomu říkalo. Na té lavičce u pavlíčků dole u rybníka vedle vrb chodíval švedskepart, když zrovna neměl něco nutného na práci, nemohl podrážet boty, už to měl všecko hotový. I v zástěře od Vixu tam přišel a sedl si. Ten tak hezky voněl všelijakýma těma krémama na boty a taky takovýma těma voskama a těma tinktúrama, jak tomu říkal vznešeně. Tinktúrama. Když rašploval podrážku, tak jí potřel vonavou tinktúrou, tmavohnědou, aby zabarvil zlatavě zářící kůži do tmavé barvy.

Přicházel tam pan Ledvinka, pan starý Ledvinka i jeho syn, který byl později pošmistr. Pan Vít, když skončil práci v cihelně, tam taky přised. Pan Vosika od naproti, pan Černý vysoký, hrobař tam přicházel. Pan Vosika, který měli hokynářství, tam přicházel a obyčejně měl v kapse něco dobrýho, třeba rychlo kvašenou okurku. A když jo měl dobrou náladu, tak měl v novinách zabalený třeba 4 nebo 5 a každý dostal rychlo kvašenou okurku. Protože no to bylo u Vosíku jako hůzka na krámě. Rychlo kvašený okurky, když měli hokynářství, ne? Jedli jste rychlo kvašený okurky? Jablo se do ní kouslo a z druhé strany to vystříklo a někomu to stříklo do oka, třeba nějakýmu druhýmu klukovi, a ten začal řvat, jako když ho na nože berou, protože ten ocet ho pálil. Ale byla to dobrota.

No a bavilo se o tom, jak šel život. Kolik koza měla kůzlat, nebo koho bolí záda. Kdo se třeba nechá od zajíčkový namasírovat, to moje babička, když třeba dětkové seděli na lavičce, najednou z dálky byla vidět taková postavička, která se přibližovala, tenký nohy, no jako polednice, pod plachetkou osoba, ona to byla moje babička, která měla na zádech nůši, v té nůši byla tráva, napěchovaná, byla ta nůše tou trávou a na té nůši ještě byl ranec plátěnej další porcí trávy, takže ta hlava nebyla skoro vůbec vidět, protože nad tou hlavou ještě byl velký ranec trávy. A v tom ranci byl zaseknutý srp. A ona šla, protože naše pole bylo za hůrkou a tam babička věděla, že tou dobou pozdního léta ještě může nažít nůši i ranec. Jeden z posledních ranců a jedna z posledních nůší té trávy babího léta. Tak k nám přichází a chlapi, tak co Mářo, ty se tady takhle dřeš? No vidíte vy otrapové a vy tu jenom mlátíte pantem, místo abyste něco taky dělali. No proč si nedáš pokoj, ji říkali zase ty dětkové. Pokoje budu mít dost, toho si užiju dost, až budu ležet támhle, a ukázala na hřbitov. Víte, proč jsem já na tu trávu šla? Mě ráno tak brala noha a já jsem si řekla, já tě dám, ty potvoro. Já tě dám, já tě proženu. No a já jsem to rozejbala, ta noha, vidíte, už mě nebolí. A taky jo, babička si vykračovala, teď já kdybych si lehla a nic nedělala, tak já bych byla snad za týden pryč. Baba, tak to je, řekli dětkové a každý si popotáhl z fajfky.

Ale nejvýznamnější střed vesmíru to byl. Střed celého světa byla lavička naproti poště, naproti kostelu, naproti národnímu výboru, kterou si nechal od truhláře Beneše udělat z verpánových fošen, z modřínových fošen pan Pánek. Aby se pánkové rozlišili, protože tam bylo pánků několik rodů, tak se tomuhle tomu pánkovi říkalo pan Páneček. Nezlobil se, protože to bylo něco takového roztomilýho. Pane Pánečku, si klidně nechal říkat. To byla pevná lavička, pevně udělaná, jako kdyby pan Pánek tušil, že mu bude údělem z té lavičky pozorovat běh života po několik desetiletí.

co vám mám říkat? Tak dlouho ten pan Pánek na té lavičce vysedával, jako kdyby jí měl propachtovanou. A každý, kdo šel kolem pošty, obecního úřadu, na zastávku autobusu, na autobus, když vystupoval z autobusu, do Konzumu, z Konzumu, k Řezníkovi Svobodovi, k Řezníkovi Aiblovi, k pekaři Kaválkovi, nebo do kovárny ke kováři Královi, nebo za rok ke kováři Šídlovi, tak musel chtě nechtě pár slov s panem Pánkem prohodit. Pan Pánek takový úzký rty měl. Jeho syn Václav, ze kterým jsem před pár dny mluvil, se mu trošku podobá. Akorát, že není tak udělaný. Pan Pánek, to byla vazba. Ten se nosil tak hrdě. Brada mu vystupovala dopředu. Byl hrdý na to, co v životě dosáhl. No. Pocházel z Kalubic, což byla tak maličká vesnice, kde snad bylo 13 čísel, zastrčená v křivokládských lesích, mezi Všetatama, myslím, a Lašovicema. Vedla tam jenom taková lesní cesta, která tam končila v těch Kalubicích, a z těch Kalubic pan Pánek pocházel. Do těch Kalubic jsem jezdíval, protože jsem tam měl zase Slávka z Otročína, který se tam přiženil, tam jsem jezdil kreslit. Tam byl takový staříčkej špejchar, který byl památkově chráněný a přesto ho neuchránili a zbořili ho. To je škoda. Špejchar dřevěnej.

kde jsem přestal. O tom, jak jsem pana Pánka, jak ho vidím jako dnes, jak sedí, hruď se mu klene. I to břicho, nebylo to takový to velikánský sudovitý břicho, jako měl třeba pan Kolařík, ale takový akorát. To břicho obepínala vždycky vesta a v té vestě nebyly hodinky z obyčejného kovu, jako je mývali chlapi v Zabráně. To byl trošičku jiný svět, tady se ty dva světy lišily. Ty chlapi v Zabráně měli záplatované kalhoty, záplatované vesty, zašívané rukávy u kabátů. Když měli vestu, tak vesta visela na vyhublým, vychrtlým těle a v té vestě byly hodinky jenom z obyčejných kovů. Kdežto sedláci, kteří seděli na lavičkách ve vsi, ty měli lepší šaty, ne úplně ty nejlepší, ve kterých chodili třeba v neděli, a ve vestách, v kapsách vest. Neměli hodinky jenom tak z obyčejného kovu, ale měli tam hodinky z kovů vzácných, třeba ze stříbra. I řetízky měli stříbrný a zlatý a na těch řetízcích měli jako ozdoby vybrušovaný barevný kameny. To byla nádhera. Někdo měl žlutý kámen, někdo do zelenkava, někdo do modra, někdo do červená. A někdo měl na těch hodinkách, myslím pan Frič, kompas. To bylo něco tak pěkného, když jako děti jsme říkali, pane Frič, půjčte nám. No, musíte ho držet rovně, děti, aby vám ukázal, kde je sever. A maličký kompas, ale vždycky ta střelka ukázala. Takhle, jak byla lípa, kovárna a náš dům, stýná se a to byl přesně sever.

Takže pan Pánek, ten na té lavičce královal, s tím promluvil každý pár slov. Takže pan Pánek věděl všecko. Pan Pánek, dnes by se řeklo, že to byla taková tisková zpravodajská služba, taková malá agentura ČTK nebo Reuters. Když pospíchal po silnici třeba pan řezník Aibl, tak pan Pánek hned z něj vytáhl, jak mu rostou kapři v rybníce, protože pan řezník Aibl měl propaktovaný rybníky nejenom v Pavlíkově i ve Všetatech a pěstoval v nich kapry, který krmil. A to jsme my kluci na to mohli oči nechat, když on krmil kapry, když tam házel to krmení, jak se tam vařila voda a ty hřbety, krásný takový bežově šedivý hladký, jak se myotali pod tou hladinou té vody.

pan pánek byl informovaný, že teda kapři rostou hezky. Protože je dobře krmím. Jen ty kluci, rošťáci mi tam pytlačí. Ale až já je chytím, ty to slíznou. Je pravda, že tu a tam nějaký kluk si tam hodil udíčku a chytil rybičku, no.

Ráno, protože pan Pánek tam seděl už od rána. Kolik tam bylo pošťáků? Měli stát kola před poštou. Vycházeli jeden po druhém z pošty. Ty pošťácký kabely byly napraný poštou. Rozváželi poštu po okolních vesnicích. Kolik pak toho dnes, Josef, máš? Ale vidíte, pane domácí, on mu říkal, každý pane domácí, to je hezký. Plnou tašku, to já mám vše, taty, skřivaň, oujest i hvost. Tak tě potěš, pán Bůh, řekl pán Pánek, to přijedeš až odpoledne, viď? No jo, a to přijedu a praštím sebou a jsem utahanej jako kotě. To ti věřím.

Tak kam pak o to zase volá na pana Friče, ten, který měl ty hodinky a na tom řetízku ten kompas. Ale jedu pro Vojtěšku k Oujezdu. Je docela pěkná a už jí musím odvíst, už je suchá. Pan Frič měl statek za svatým Vojtěchem, hned vedle hůlů, hned vedle hospody u Jirkovských. Ty všechny statky byly postavený do velikýho obdélníku, do řady. Proto byl Pavlíkov takovej hezkej. No jo, ale to jsem se dozvěděl až nedávno. Proč? Po požáru. Pavlíkov vyhořel v roce 1875, asi tak nějak. To si představte, že se našla stařičká kronika, ve který si možná budeme listovat, kterou psal pan Pánek. O něm jsme kdysi dávno mluvili, že v Pavlíkově byl pan Pánek senátor a pan Pánek byl aktivní člověk, chytrej, založil hospodářské družstvo, podílel se na zakládání zemědělské školy v Rakovníku, no a ten si psal kroniku a tam je to jako detektivka. Říkala mě nedávno vnučka, paní Andělová, která je v Rakovníku, dělala magistru v lékárně. To víš, Jiříku, že tě tu kroniku ráda půjčím. To je detektivka, tak se máme na co těšit. No a tam v té kronice právě se o tom požáru píše, že nějaký novák, prej přišel bankrot a že si pojistil 100 dolů, jestli z toho dostane nějaký peníze a prej tu 100 dolů zapálil a on chyt. Celý Pavlíkov dřevěnej tenkrát, celá náves vyhořela, tak ji museli postavit znovu, ale postavili ji hezky pěkný, veliký grunty, jak se tenkrát poctivě stavělo koncem 19. století.

Tak, jak jsem to tak říkal. Jo, že ten pan Frič jel a vez tu Vojtěšku. Ty jeho koně. Na ty byl pan Frič hrdej. Nikdo neměl tak hezký koně jako pan Frič Pavlíkově. Ty byli černý jak Vix. Jako Vix. Vyhřebelcovaný. Ty se tak leskli. Tak radostně si vykračovali. A pan Frič seděl na šejtroku. Ten zásadně byl oblečený černě. I černou vestu, i černý klobouk mýval, ale kolem toho klobouku měl takovou hedvábnou stuhu, která házela takový, jak hedvábí hází, do zelena takový duhy, černý fousy. Kubenej, takový vypracovaný, vydřený sedlák. Jistě neměl jediný kilo navíc, protože pořád dřel, tak měl vypracovaný tělo. Ten Frič má ale břink, říkal trafikantovi Vidrovi, který když na tu trafiku viděl. A když zrovna nikdo nestál u okýnka, tak vyšel ven pan trafikant Vidra a posadil se vedle pánka na lavičku, protože oba dva si měli o čem povídat. Oni byli v první světové válce, na stejné frontě. Že má ten Frič břink.

Pan Frič měl břing. To uznával i pan trafikant Vidra. Pan trafikant Vidra dostal tu trafiku opravdu jako válečný invalida. Tu měl taky dostat můj děda jako válečný invalida. Na mýho dědu zbylo dělat ponocního chvilku a pak žil z renty, kdežto pan trafikant Vidra žil z těch maličkých příjmů z trafiky. No, tam, co to mohlo být, zvlášť ve válce, když byl tabák, cigarety, všecko na tabačenky. To byly jako potravinové lístky. Jak jsem chodil, ty něžně barevné papírky, modrý, červený, do žlutava, do zelenava, něco bylo na mouku, teď si vzpomínáte, jak to bylo. Co bychom vám vykládali o potravinových lístkách, to všecko? Je jako kdyby to bylo přece včera, přesto je to tak dávno.

takže vedle pánka domácího seděl i pan trafikant Vidra. Někdy přišel druhej Vidra, zase ze zatáčky, tomu se říkalo Čibuk, protože kouřil věčně Čibuk. A někdy přišel zase Vidra Čebíšek, který bydlel za kostelem, a jeho syn Pepík se staral o park v Pavlíkově a postavil tam lavičky a na každou lavičku upevnil krásný mosazný štítek, kde bylo napsáno daroval okrašlovací spolek obce Pavlíkov. To byla noblesa. Žříky tam kvetly v parcích. To vám byla tak krásná obec udržovaná. Pořádek všude, ani smítko nikde. A nikdo se nad nikoho nepovyšoval. Ty chlapi, který nosili ty hodinky ze z těch drahých kovů, vůbec nekoukali se zdviženým nosem na ty chlapi, který měli v kapsách ty hodinky jenom ze železa. Protože poznali, prošli tou první válkou a poznali, jak ten život je tvrdej. A taky ty bohatý, jejímž údělem bylo obhospodařování těch jejich velikých majetků, který nenakradli, ale poctivě dědili po generace, tak věděli, co to obnáší. Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. Večer lehne, ráno vstane, nikdo mu nic neukradne. Kdežto ty, co měli majetky, kolikrát starostma ani nespali. Tak je možná, že ty bohatý spíš záviděli těm chudým, že nemají žádný takový velký starosti. No a navíc všechny spojovalo jedno. Všichni byli srostlí s tím krajem, ve kterým žili, s tou vesnicí, s tou každou pěšinou, s tou každou polní cestou, kusem louky, s každým stromem v lese, s těmi ploty kolem sadů jabloní švestek, s každým kůlem ve chmelnici, i s tou boží havětí, počínaje s lepicema, přes husy, perličky, někdo měl i pávy, i holuby, přes ty krávy až po ty oddaný, ušlechtilý, věrný koně. To všechno tvořilo s těmi lidmi jeden celek, jakýsi převeliký tělo, který mělo i duši, která dechala tím životem bez střídání ročních dob. A někdy, když zavanul vítr od jihozápadu, tak ten dech zavonil omamně tou vůní těch blízkých křivokládských lesů.

Papoušek je smutný, léto odešlo, nespívá. Přemlouvám ho, dostaneš čokoládu, Žando, pípni, nic. Je to, my jsme zpívali pořád, pískali jsme taky, když jsme šli ze školy do školy. A vždycky jsme museli jít kolem toho kostela, jinudy nešlo. Kolem lavičky, kde seděl pan Pánek, tak se dobře učte, vy rošťáci.

Tak běžel den, my jsme šli ze školy. Pan Pánek buď už byl z oběda a seděl zase na lavičce, když byl hezký den, nebo zrovna byl na obědě. No a hned, jak to bylo možný, tak zase na lavičce seděl, aby na vlastní oči viděl to nejdůležitější ze dne, který se odehrávalo kolem 3. hodiny, když přijížděly autobusy. To byl špektákl, jak říkal. To přijížděly 2 autobusy, protože z Pavlíkova jezdilo hodně lidí do práce do Rakovníka. No a zatím pan Pánek tak sedí a ukusuje z kusu čerstvě uzeného masa, zapíjí to pivem z flašky, v jedné kapse má taky kus chleba, ten si dává, říkám si, to byla vůně. Já jsem totiž, to zřejmě muselo být o prázdninách, kdy já jsem, totiž u pánku byla ta naše oficína, kterou měl otčím, kam já jsem chodil pomáhat rodičům, mydlit chlapy a i do dámskýho jsem zašel, když se dělali dámský ondulace. Takže jsem si přisedl k panu pánkovi, no a pozoruju taky, co se bude dít, protože ten špektákl zajímal

Najednou, jak si tak pan Pánek dává, to maso voní. I mě dal kousnout šťavnatý, voňavý, no čerstvý uvzený. A najednou se vozval takovej vysoký, silný hlas z okna pošty naproti. Paní pošmistrová Hořická, Mářa Melčojc, kterou pan Pánek znal odmala. Paní pošmistrová Hořická volá z okna. Tak pánku, jak to jde? Ten hlas se nes přes tu náves, že i pár ženských, který šli do konzumu a z konzumu nebo k pekaři, se trošičku zastavilo, aby si poslechli, o čem je řeč, jak to jde. Jde to, ale dře to, řekl pan Pánek a usmál se. Kousat se to musí, Mařko, vidíš. To víš, i kdyby ti, Mářo, pečený holuby lítali do huby, stejně je musíš kousat. No, na první pohled se zdálo, že toto vysvětlení zákonitosti lidského činění, kterému se říká jídlo, paní pošmistrový vystačí, ale ba ne. To už autobus mezi tím přijel, lidi vystoupili. Paní pošmistrová zřejmě na poště nikoho neměla. Proto byla v tom okně celá, ta byla silná. Kolikrát říkal, jak ta Mářa může vůbec chodit, když ty nohy má jako konve.

Lidi vystoupili z autobusu. Paní Pošmistrová je pořád ve okně a taky se kouká, protože to bylo koukat se na co? Kdo si co veze? Protože přijížděli nejenom ti, co pracovali v rakovníku ve fabrikách, který měli jenom malé tašky, které už byly prázdný a vyjedený a termosky s kafem byly prázdný, protože už byly dávno vypitý a svačiny sněděný, ale přijížděl tu a tam i někdo, který si třeba koupil nějaký boty nebo látku na šaty nebo i nějakou jinou drobnost v drogérii. Takže to byl ten odpolední spektákl. A lidi se zdraví a přejou si dobrý den a dobrý večír a zítra naschledanou. Ať se ten den vyvede aspoň tak, jako byl ten dnešní, říkají všichni. A ještě se nábez hemží lidma, jo? Ještě se všichni nerozešli. Paní Pošmistrová, Hořická, to se tak někdy stává, když začala takovou tu řeč s panem Pánkem a pan Pánek jí řekl, jde to ale dřeto. Tak nějaký hnutí v její mysli muselo nastat. Muselo to být silný hnutí, který i jí samotnou muselo překvapit. Ta věta zazní a z těch slov se stanou takový kamenný sochy, který na té návsi stojí, trčí. Nikdo s nima nehne, jenom lidi se zarazí a koukají a nechtí věřit svým očím a uším, hlavně uším, co slyšeli. Ty slova přeletěly tu celou náves, protože paní Hořická měla silnej hlas, letěly i vejš, že skoro se zdálo, že přeletěli věž kostela, na který rostla jeřabina, o který pan Pánek vždycky říkal, že ta jeřabina roste tak rychle, že tu věž kostela rozvalí. A ty slova, který paní Pošmistrová řekla, zněly takto. Pánku, tak přemýšlím a napadá mě, na koho já budu koukat z toho okna, až vy na té lavičce sedět nebudete. A rozhostilo se hrobový ticho, protože najednou každému přeběh mráz po zádech. To bylo memento mori, který paní Pošmistrová Hořická vyslala přes celou náves k té protější zdi tomu panu Pánkovi. A najednou snad každý, kdo byl na té návsi, si musel uvědomit svoji pomývost. Kromě paní Hořický, která se zrovna v tu chvíli cítila tak zdravě. Mařenko, Mařenko, co ti mám na to holka říct? Dyť já tě znám od kolíbky, řekl pan Pánek. Tak skormouceně, pan Vidra, trafikant, ten vyndal fajfku z pusy a kouká taky, co se bude dít dál. Protože to hemžení na té návsi najednou ustalo. Lidi se zastavili, jako v té pohádce, když se šípková růženka bodla. No, já to tak nemyslela, pánku, dyť mě znáte, tak se na mě nezlobte. A pan Pánek jenom řekl, jo, nikdo nevíme, jak dlouho ta naše svíčka bude hořet. Po chvíli se lidi zase rozešli, každý svým směrem, aby život pokračoval dál.

Takže, naši milí, dobu, do které jsme se narodili, jsme si nevybrali. Nemůžeme si tedy na ní stěžovat, nebo snad můžeme si na ní stěžovat? Možná, že jo.

Já si myslím, že dneska jsme to tak brali nějak ze široka. Tak proto je čas se rozloučit. Viď, ty vobice péřová, že jsi nám toho dneska zase předvedla. Kdy nám zase něco zaspíváš?

Děkujeme vám za dopisy. Děkujeme vám za vaši přízeň. Opatrujte se, aby jsme se setkali u naší relace příště a dobrou noc. Žando, pípni aspoň. Nepípne. Čistí si zobák, slyšíte to?

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.